Autor Jirka Tieftrung a mistr zvuku Vojtěch Dluhý vás vítají k poslechu pravidelné ostravské hodinky Oldies. Na úvod připomínám, že kromě terestriálního příjmu klasickým rozhlasovým přijímačem můžete tento pořad poslouchat v reálném čase také na internetu, kabelem a dokonce přes družici, kdykoliv později pak také z rozhlasového internetového archivu.

Na úvod to byl pohled do britského singlového žebříčku přesně před 48 lety. Americké trio First Choice zaspívalo svůj hit Ozbrojený a extrémně nebezpečný. Neberte to doslova, je to o muži, který je nebezpečný ženám, protože je dokáže neodolatelně svádět. Před týdnem jsem porovnával předělávku Petra Pospíšila s anglickým originálem, teď tu mám tehdy zmiňovanou francouzskou předlohu.

Ta první píseň má název Udeř ze všech sil, zpíval ji Dick River. Tu druhou zpíval také, to už jsou ale 70. léta a také předělávka, francouzsky je to J'aimerais te frapper. Když jsem ji naposlouchával, naskočilo mi v češtině zvukomalebně, že přitom chrápe. To je samozřejmě jen for, určitě se některým z vás vybavilo, že je to původně I hear you knocking Smileyho Louise.

Ve fonotéce jsem náhodou zavadil o výběr britských The Springfields. Řekl jsem si, no proč ne, a vybral píseň Say I Want Me There. Je pod ní sice podepsán Tom Springfield, ale jen jako autor anglického textu. Původně je to totiž stará francouzská lidová Ve svitu měsíce. Tu druhou, Stříbrné nitě a Zlaté jehly, si The Springfields vypůjčili z repertoáru Američanky Wandy Jackson. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Do porovnávací rubriky jsem jako prvního vybral Milana Černohouze a jeho píseň Charm. Doprovázel ho orchestr Gustava Broma, textovala Růžena Sipěnová, rozhlasová nahrávka vznikla před půl stoletím. Americký originál je z roku 1939, pro srovnání jsem vybral vinyl o 20 let mladší. Day in, day out zaspívá ze svého alba Come Dance with Me Mr. Swingu Frank Sinatra.

Snad jste postřehli, že Brňáci se s tím příliš nemazali, rozdíl ve stopáži nahrávek je 1 minuta. Časový rozdíl mezi nahrávkami je 11 let a na aranžmá je to samozřejmě znát. Mám pro vás americké Hollywood Argyles a protože jejich Alley-oop znáte, vybral jsem hned 3 jiné kousky. Zkuste si vzpomenout, čím se inspirovali v případě toho třetího, určitě jste tu melodii mnohokrát slyšeli.

like a little old crumb.

Jsme v roce 1960, název skupiny Hollywood Argyles vznikl podle toho, že nahrávací studio bylo v LA na rohu ulic Hollywood Boulevard a Argyle Street. Slyšeli jste písně The Bug-Eyed Man a You've Been Torturing Me a instrumentálku The Lost Ranger. A právě na toho ztraceného rangera jsem se před chvílí ptal, jistě jste poznali, že inspirací byla klasika Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho.

Pavla Nováka jste určitě také poznali, zaspíval písničku s názvem Bílé sportovní auto. Doprovázeli ho Ostravský rozhlasový orchestr a sbor řízení Pavlem Staňkem. Autorem textu je Vladimír Čort, rozhlasová nahrávka je z podzimu 1975. V křestním listu nahrávky není ohledně zahraničního originálu žádný správný údaj, zázrakem se ale identifikace podařila. Zaspívá Australan Robin Jolly. Máte naladěnu pravidelnou hudební hodinku s názvem Oldies aneb Historie z černých drážek, to nejlepší a pokud možno neohrané z let 50., 60. a 70. pro vás vybírá Jirka Tieftrunk.

Dal bych tomu nálepku pochodový bubblegum, píseň má název Marshall's Portable Music Machine. Byl to v roce 1972 hit v Austrálii a jako už mnohokrát mě napadá otázka, jak se tehdy dostal až k nám. A mám otázku také k vám, posluchačům. Vybaví se vám, jestli má tato eurovizní písnička francouzské zpěvačky Marie Myriam také českou verzi? Jestli ano, tak mi to prosím napište.

Ta zmíněná Eurovize byla v roce 1977, píseň má název Pták a dítě. Pomaly hrál a zpíval J.J. Cale svou After Midnight z alba Naturally, to jsem vám tak trochu dlužil. Prosil jsem vás, abyste mi ohledně té první písně napsali, pokud něco víte, tak tady jsou kontakty. E-mailový oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky posílejte na číslo 723 102 513.

Ano, i na tuto nahrávku, kterou všichni znáte, přišla teď v porovnávání řada. Textoval Boris Dropa, jen mě mrzí, že na etiketě suprafonského singlu z roku 1968 není název Massachusetts napsán správně. Někomu v suprafonu bylo zřejmě těžko podívat se na mapu nebo do nějaké encyklopedie. Hrát a zpívat teď budou samozřejmě Bee Gees, single bodoval po obou stranách Atlantiku.

Zakončím pohledem do historického kalendáře a hned dvěma songy. Britský kytarista a zpěvák Chris Spedding se právě dožívá 77 let a mám tu jeho Mountbiking. Johnu Rostillovi, baskytaristovi The Shadows, by právě bylo 79, zemřel bohužel už v roce 1973. Na jeho připomenutí je ten druhý ve dvojici Don't Make My Baby Blue. Další oldies vám nabídneme zase za týden.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Jsi nervózní.
2: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
1: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
2: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
1: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza bude ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu o Moriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Bar! Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně v županu. V plavkách si vás nikdo nevšimne, teda mě jo.
2: Mě si všimnou právě.
3: Normálně, jo. Župan.
2: A keď si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahol zapače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše! Ano, to samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže?
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: No, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem písně. Tam přijde tam mladý, krásně, urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně, oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu, prosím.
2: No, je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, dávno. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se řekněme. Chodidla a nohy řekněme po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Mm-hmm. No? Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že ak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: Já rád vidím škaredý.
2: Ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah tej písně.
3: Měli se správně. Řekněte mě, ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat?
2: No, přece my!
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala ses, Martino? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj. Aha. Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Bašáriovou, Juraj a já.

0: své sestře a vyprávěli jsme si. Jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do senkrůvny. No a Milka a senkrůvna, to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
1: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle, ano, zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
0: to jsme byli
1: další jenom?
0: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
1: Jo.
0: A proto to, ten začátek je takový jako...
1: Takže salonek nějaký?
0: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
1: nějaké společenské fópa neproběhlo, že
0: ne,
1: se někdo pokecal?
0: Jsme byli velmi všichni distingovaní.
1: Jo, jo.
0: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
1: Jo.
0: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak. Takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom jobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
1: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Laci jsou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 809, nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: velkém úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže Milan Nasica, Julius Satinský, varianta A, varianta B jsou anekdoty. Komu dáváte hlas? Ptáme se s Martinou Hudečkovou. Vás co voláte? Tady tu telefon.
4: Dobré odpoledne, vám oběma přeje Vláďa z Hladovic a ptal bych si anekdoty. Bčko, díky.
3: Vláďo, my děkujeme vám za volání do Humoriády na číslo 731 800 900. Kdo tam je?
5: Dobrý den, tady je Martin ze Přehozdí. Rád, zdravím vás i vašeho milýho hosta.
6: Děkuju.
5: A dal bych si bečko.
3: Anekdoty, opět další bod. Děkujeme za to. Kdo další?
7: Miroza z Karviny. Dobrý den pro oba a volím anekdoty.
3: Taky volíte anekdoty. Děkujeme za zavolání.
6: Děkujeme.
3: Přepojeme samozřejmě na dalšího, kdo využil našeho spojení. Kdo pak to je? Vítejte u nás.
8: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
6: Děkujem.
8: A dáme si anekdoty.
3: Dobře, tak jo, rozhodnuto. Budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězili a my je tedy pouštíme.
9: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
10: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
11: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
10: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
12: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
13: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí.
14: Pojďte sem, Přesličková.
15: Ano, prosím.
14: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
15: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální.
9: Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
16: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
12: Poslední nechodili my jsme spolu do obecné školy?
11: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
12: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
9: Mě taky, soudruhu profesore.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo
17: zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
3: Ty jsou taky vtipné.
17: Ty jsou velmi vtipné.
3: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
17: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
3: Jo, to mi připomínalo toho Menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
17: Ano.
3: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
17: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu.
3: A se jako dědí takhle? Jako,
17: to se dědí.
3: Nebo to si vyžádala?
17: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
3: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
17: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
3: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
17: Ne, herecké jo. Ne. Bohužel jsem s panem Menšíkem.
3: S Martinou se vídáš?
17: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
3: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlaté mříže, nebo nám něco povypráví. Přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor mezera A, hlasujete pro anekdoty, když Humor mezera B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: Haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu. Tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím, zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžíte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky. Hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady Květa ze Strážnice.
1: Ano,
2: a... Než to bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Hu, zařval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Hu. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákrtně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Tak Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miroslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vezmeme Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ano. Ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono to zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek. Je to dutý ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano, jo. Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden nebo... lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde člověk dostane.
1: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse. Protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6. Já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse. Ano. Toto neví nikdo. A měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04. Posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900. Jdeme na to, je to na vás.
0: Humor. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujezda-Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Frerovský z Bílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď Krampola.
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky, já přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa a nějaká baba povídá Žebirené. Potom, to jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivný chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku co?
8: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka?
8: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?
8: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
8: Já pám Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: Tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
4: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě zachránil to nějakým vtipem.
4: Zachránil to vždycky. Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu, no a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
4: To se někdy stane, ano.
1: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulišárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulišárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Nadě Konvalinkové a děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduarde,
1: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vidět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek. Ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
10: Taky.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme, 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyni, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavadská, které dabují, pravidelně ano. Dabovávali Sophie Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to rotore, valore, a to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martino?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, všem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano.
4: Ano. No, přírodopis ho vůbec nezajímá. Ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička.
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšeničko. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Teď vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, to tak. Taky jsem to pochopil, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam, to jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: Jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampule, ano, to na to se bude jednou vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás v Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to nepodaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Kraj bude dál jednat s ministerstvem zdravotnictví i pojišťovnami o budoucnosti chebské porodnice. Žlutice modernizují jídelnu základní školy. Česko podle šéfa NATO Rutteho nesplnilo loni cíle ve výdajích na obranu. A dnes bude skoro jasno nebo polojasno, teploty až 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Porodnici v Chebu hrozí uzavření, má málo porodů. Loni jich neměla ani 400. Přitom Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje jako minimum 600 porodů za rok. Uzavření oddělení ale vedení kraje odmítá a bude i dál jednat se zdravotními pojišťovnami, říká hejtman Petr Kubis z hnutí ANO.
2: Přichází další investoři na Chebsko. Predikce do budoucna je 5 až 8 tisíc lidí. V současné době probíhá poměrně rozsáhlé jednání s německou stranou o přeshraniční spolupráci. My samozřejmě budeme vést komunikaci jak s pojišťovnami, tak s ministerstvem. Jestli by se nepřihlédlo tady k tomu faktoru, že opravdu to Chebsko se rozvíjí poměrně ve velkém a že to může být to, co třeba na tom Chebsku bude chybět do budoucna.
0: Zachovat porodnici v Chebu chce taky samotné město a krajská hospodářská komora. Ve Žluticích na Karlovarsku opravují jídelnu základní školy v Poděbradově ulici. Po rekonstrukci bude připravovat obědy taky pro děti z mateřské školy a klienty pečovatelské služby, která rozváží jídlo seniorům na Žluticku. Většinu nákladů na stavební práce pokryje dotace. Nové gastronomické vybavení ale město zaplatí ze svého rozpočtu, říká nezávislá starostka Helena Plicová.
3: Ta rekonstrukce zahrne kompletní výměnu vodovodních, odpadních rozvodů, elektroinstalace, moderní vzduchotechniky a součástí toho je také nové gastrovybavení.
0: Česko, Albánie a Slovinsko loni nesplnili alianční cíl výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to generální tajemník NATO Mark Rutte. Minulá vláda Petra Fialy z ODS přitom tvrdila, že Česko 2% hranici zakotvenou zákonem splnilo.
4: Minulá vláda podle exministra dopravy Martina Kupky z ODS zahrnovala do obranných výdajů i položky, které NATO nakonec neuznalo, jako například investice do dopravní infrastruktury.
5: Současná vláda ve svém rozpočtu počítá s těmi souvisejícími položkami v ještě mnohem větším rozsahu. Pokud to NATO neuznalo za ten loňský rok, tak to pro ten letošní bude ještě mnohem větší problém.
4: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO prohlásil, že se jeho vláda bude snažit cíl splnit, ale nikdy neřekla, že se jí to povede. Podle Rutteho činí chybějící investice do obrany od Česka, Slovinska a Albánie v celkovém měřítku jen velmi malou částku. Většina spojenců totiž loni výdaje na obranu významně navýšila. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Slovenští vládní poslanci neprosadili návrh na prodloužení volebního období parlamentu a orgánů samospráv. Národní rada nepřijala ani možnost vypsání předčasných parlamentních voleb na základě úspěšného referenda. Předlohy na ústavní novely nepodpořila slovenská opozice. Koaliční zákonodárci tak nezískali potřebnou 3/5 většinu. Nejmenší vládní strana SNS chtěla prodloužit volební období o 1 rok, tedy na 5 let. Zdůvodnila to tím, že 4 roky jsou krátká doba k realizaci projektů v samosprávě a že na celostátní úrovni by změna znamenala stabilnější výkon zastupitelské demokracie. Sport. Novým většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je společnost Hokej Litvínov AS. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je podíl téměř 71%. Extraligový klub o tom informoval na tiskové konferenci. Společnost Hokej Litvínov založili bývalí hráči Jiří Šlégr a Robert Kysela.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou zejména na horách výjimečně vyskytnout přehánky. Ráno se v údolích mohou vyskytnout ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod a provoz je zatím plynulý.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré jitro a příjemný start 18. červnového rána přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je čtvrtek a my si předposlední pracovní den tohoto týdne užijeme ve společnosti zajímavých reportáží, informací z našeho regionu, pravidelných rubrik a samozřejmě taky ve společnosti písniček, které máte rádi a které nestárnou. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Brošková a na úvod prozradím, že dnešní dobré ráno bude patřit hned na začátek písničkám od Jitky Zelenkové a Pavola Habery. V ranní anketě Ahoj rádio se od dětí dozvíme, co dělají učitelé po škole. A také uslyšíte o tom, že Česká televize a Český rozhlas omezí v pondělí své vysílání. Zaměstnanci obou médií budou totiž stávkovat proti plánovanému zrušení koncesionářských poplatků. A jak tedy bude konkrétně stávka vypadat a co na ní říkají vládní politici, tak to uslyšíte už za pár minut v našem vysílání. Tak ať vám nic neuteče, je 5:06, hezké ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková. Jitka!

0: Co dělají učitelé po škole?
1: Třeba jedou domů.
2: Učí se. Půjdou na oběd.
3: Třeba nakupujou.
4: A ještě můžou, když dostanou ve škole nějaký úkoly, tak se doma učí.

0: Dobrém ráno jsme si připomněli amerického skladatele a písničkáře Paula Simona, který v dubnu odehrál 3 koncerty v Praze, na nichž nabídl průřez svou hudební kariéru. No a v našem regionu je aktuálně polojasno až jasno a teploty se nám pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je čtvrtek na 6:03, krásné ráno, čeká nás slunečný a teplý den. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou zejména na horách vyskytnout přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách na 21 až 24 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili 2. ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme 1. prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Kateřina Marie Tichá dospívala písničku Plamen a za 7 minut bude 17:30. Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou příští pondělí stávkovat. Chtějí také vyjádřit nesouhlas s plánovaným zrušením koncesionářských poplatků a převedením financování médií pod státní rozpočet. Ke stávce se přihlásili stovky lidí z České televize a přes 1000 z Českého rozhlasu.
1: Celoplošné, regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: Popsal zástupce stávkového výboru Jan Herget. Stávka se projeví ve vysílání všech stanic, kromě dětských, tedy Rádia Junior a stanice Déčko. Podle dalšího člena iniciativy veřejnoprávně Jana Moláčka neměli zaměstnanci jinou možnost, než vstoupit do stávky.
3: Hrozí masivní propouštění. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Moláček zopakoval, že obě média neporuší zákon ani kodexy. Návrh zákona, který má zrušit koncesionářské poplatky, schválila vláda v pondělí. Současný systém je podle ní neefektivní a chybí mu dostatečná kontrola. To odpoledne zopakoval i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Přece když celá Evropa všude šetří všichni, tak si myslím, že by měly i tyhle dvě instituce.
2: Na média by podle něj měl taky dohlížet nejvyšší kontrolní úřad.
4: My jsme nikdy se nesnažili zasahovat do obsahu.
2: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ke stávce řekl, že ji respektuje.
5: Já to hlavně vnímám jako nesouhlas s výší částky, která byla předložena v zákoně.
2: Podobně se vyjádřil taky ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
6: Management by se měl pokoušet hledat úspory na provozu, na externích smlouvách, na nejrůznějších penězích, které se vydávají z Českého rozhlasu a České televize a veřejnost mnohdy, protože jsou zcela začerněné, neví komu a za co.
2: Vedení obou médií reagovalo, že jejich zaměstnanci mají na stávku právo. Přesto je podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala potřeba vysílání zajistit.
7: Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Česká televize by měla podle návrhu přijít o 1 000 000 000 Kč ročně, Český rozhlas o 400 milionů. Podle odhadů ředitelů by to znamenalo rušení některých pořadů a stanic a propuštění celkem až 700 zaměstnanců. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Porodnici v Chebu hrozí uzavření, má málo porodů, loni jich neměla ani 400. Přitom Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje jako minimum 600 porodů za rok. Uzavření oddělení ale vedení kraje odmítá a bude i dál jednat se zdravotními pojišťovnami. Ve Žluticích na Karlovarsku opravují jídelnu základní školy v Poděbradově ulici. Po rekonstrukci bude připravovat obědy taky pro děti z mateřské školy a klienty pečovatelské služby, která rozváží jídlo seniorům na Žluticku. V Ostrově na Karlovarsku hledají stavební firmu, která zajistí přístavbu základní umělecké školy. Mezi dvě stávající budovy stavebníci postaví novou část a objekty se tak propojí. Stavební práce by měly začít na podzim a potrvají 3 roky. Dostavba vyjde zhruba na 175 milionů korun. Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to včera během návštěvy Vysočiny. Jestli se to do červencového summitu podaří, se uvidí v příštích týdnech. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo. Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií potrvá 24 hodin, tedy celé pondělí 22. června. Přihlásili se k ní stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase. České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety. Pro český tým jde o druhou porážku v soutěži. Další zápas odehrají české volejbalistky dnes od 10 hodin našeho času se Spojenými státy americkými. A dnes bude skoro jasno nebo polojasno, odpoledne oblačno, teploty až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Plesné na Chebsku v městské části Šneky je částečně uzavřená ulice 5. května u Hřbitova. Vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh a místem se jezdí kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Spolu s rádiem vašeho kraje vstáváte do 18. červnového rána. Je čtvrtek, Milanové slaví svátek, no a my jim určitě budeme blahopřát v našem vysílání po 6. hodině a nejen jim. Je 6:30 a v dobrém ránu pro vás máme pěkné české písničky od zpěvačky Anika, a taky jednu vzpomínkovou od Karla Zicha, po níž pak nabídneme výběr očekávaných událostí a rovněž tipy kam za kulturou. Tak buďte s námi, hezké ráno.

0: Pravý den, čtvrtek 18. června, načínáte ve společnosti Rádia vašeho kraje a co dnes očekáváme. Pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče budou dnes naposledy jednat o úhradách pro příští rok. Většina už se předběžně dohodla, schoda ale stále chybí u nemocnic nebo ambulantních specialistů. Pokud kompromis nenajdou, o platbách definitivně rozhodne Ministerstvo zdravotnictví. Do funkce ombudsmana dnes nastoupí Eva Kostolanská, která doteď pracovala jako právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Začátkem června získala v poslanecké sněmovně 93 hlasů, zatímco její protikandidátku Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou volilo 58 poslanců. Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o dalším nastavení úrokových sazeb. Podle analytiků bude rada zvažovat ponechání základní úrokové sazby na 3,5% a její zvýšení o 0,25%. Odborníci se přitom přiklánějí spíš ke zpřísnění měnové politiky. Tuto možnost naznačil minulý týden v rozhovoru s agenturou Bloomberg i guvernér České národní banky Aleš Michl. A připomeňme, že dnes uplyne 84 let od boje československých parašutistů v chrámu Cyrila Metoděje v Praze. 7 vojáků se tehdy několik hodin bránilo stonásobné přesile jen s pistolemi a nevzdali se. Nacistickým vojákům nakonec podlehli, jeden z nich zemřel v boji a ostatních 6 nakonec obrátilo zbraň proti sobě. Za 4 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak venku máme polojasno až jasno, teploty se nám aktuálně pohybují mezi 11 až 14 stupni Celsia a před námi je slunečný a teplý den. Bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou zejména tedy na horách vyskytnout přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách naměříme 21 až 24 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rostylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: tipy pro volný čas.
1: Přejeme krásné čtvrteční ráno, za 11 minut bude 6 hodin a pokud ještě nemáte na dnešek žádné plány, tak teď vám možná poradíme. V Mariánských lázních dnes začíná festival Knižní lázně. Program nabídne například od 13 hodin kreativní dílny v domě Chopin anebo diskuzní pořad Institutu lázeňství a balneologie po 17. hodině. Přednáška na téma Lucemburkové, Čechy, Morava a Svatá říše římská začne v 17 hodin v Městské knihovně Ostrov. Západočeské divadlo v Chebu zve od 18 hodin a 30 minut do Hradního příkopu, kde uvede inscenaci Valdštejn v noční košili. Satirická jízda napříč staletími ukáže, jak vévoda výdal a terorizoval Cheb při svých návštěvách a jak na oplátku využívali nejslavnější chebskou mrtvolu ideologové, úředníci a podnikatelé. V Karlovarském kulturním a kreativním centru Varieté ve čtvrti Stará role začne od 18 hodin vernisáž výstavy Za hranicemi hluku. Své obrazy představí výtvarnice Lorraine Artsy, pochází z Filipín a v současné době navštěvuje Karlovy Vary a Prahu. Hudba Ludvika van Beethovena a Dmitrije Šostakoviče zazní od 7:45 večer v závěru festivalu Beethovenovy dny v Karlovarských císařských lázních. Karlovarský symfonický orchestr diriguje Ondřej Vrabec. A Muzeum Františkovy lázně připravilo výstavu Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí nejen v láhvi.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Pražské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Zpřetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarští zastupitelé budou rozhodovat o novém zdroji tepla pro lázeňské město. Sokolov pokračuje v obnově městského hřbitova. Podmínky pro vládní zvyšování výdajů nad schválený rámec rozpočtu by měly být podle Senátu přísnější. A dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty až 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Zastupitelé Karlových Varů se připravují na změny v tepelném hospodářství. Podle studie by město mohlo zvolit výstavbu vlastního zdroje tepla anebo modernizovat přivaděč z Vřesové, odkud do lázeňského města dodává teplo Sokolovská uhelná. Podle primátorky Andreji Feferklové z hnutí ANO město rozhodne do konce roku a zvolit musí finančně výhodnější variantu.
5: Základní požadavek města Karlovy Vary bude na to, aby jsme dopředu znali cenu tepla pro koncového zákazníka a budeme se bavit o tom, kdo a za čí peníze se rekonstruuje daný přivaděč. V září bychom rádi už schválili, kterou variantu zvolíme a měli na stole jasné výpočty, jak se bude cena tepla odvíjet do budoucích období.
3: Sokolov dokončil úpravy spodní části hřbitova. Vznikla tam nová pohřební místa a 5 řad kolumbárií. Pracovníci obnovují také cesty, zeleň a další vybavení areálu. Revitalizace bude pokračovat i v příštím roce. V plánu je opravit horní část pietního místa a centrální cestu, říká autor projektu architekt Jakub Chvojka.
6: Ta vize je taková, že budou dva chodníky vedle sebe, doprovozené stromořadím a všechny ty hlavní komunikace, jak ta hlavní osa, tak potom ty kolbe, které vlastně se s ní křižují, jsou navrženy z té kamenné dlažby.
3: Senátoři upravili změny rozpočtových pravidel, chtějí zpřísnit podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje nad schválený rámec. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se senátními úpravami nesouhlasí. Podle ní připravila minulá vláda rozpočtovou past pro tu současnou. Například Michael Canov z klubu starostů a nezávislých varoval, že by změna rozpočtových pravidel podpořila zvyšování inflace.
7: To je tak strašně podceňovaný ten pojem inflace naprosto šíleným způsobem. A takhle to hrozí, je to dopadne prostě příšerně. Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní před tou skutečností, že pak na to doplatíme všichni.
3: Novelu zákona tak bude muset znovu projednat poslanecká sněmovna. Spojené státy a Írán elektronicky podepsali memorandum o porozumění, které má otevřít cestu ke konečné mírové dohodě. Potvrdili to Washington i Teherán. Oficiální podpisová ceremonie přitom byla naplánovaná až na pátek, kdy se měli zástupci obou zemí sejít ve Švýcarsku. 14-bodová předběžná dohoda má zajistit mimo jiné znovu otevření Hormuzského průlivu a ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Obě strany by taky měly na 60 dní zastavit boje a umožnit vyjednávání trvalého míru.
4: Sport.
3: Český cyklista Matias Vacek dojel pátý v úvodní etapě závodu kolem Švýcarska. Za vítězným Tadejem Pogačarem ze Slovinska zaostal o 4 minuty a 2 sekundy.
4: Počasí.
3: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v Krušných horách. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 1/20 je v úseku mezi Bečovem nad Teplou a Krásným údolím v části Nové domky zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Provádějí se tam stavební práce.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Léto je nejen obdobím dovolených, ale i zlodějů. Počet vloupání do bytů stoupá proti zbytku roku až o 20%. A jak se proti vykradení zabezpečit a jak se správně pojistit, když už k vykradení dojde, tak to podrobněji probereme už za malou chvíli v Dobrém ránu, které okoření také písničky od Petra Nováka a skupiny Olympic, po níž budeme blahopřát a taky si povídat s meteorology o počasí. Tak ať se vám tedy pěkně vstává do čtvrtečního rána. Je 6 hodin a 5 minut.
4: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 6 hodin a 11 minut a pěkné ráno s datem 18. června přejeme všude tam, kde posloucháte rádio vašeho kraje. A máte-li dnes narozeniny, tak vám posíláme velkou gratulaci. Narozeniny dnes také oslaví zpěvák Lou Fanánek Hagen, vlastním jménem František Moravec, frontman skupiny Tři sestry, kterému je dnes 60 let. A k 84. narozeninám popřejeme britskému zpěvákovi a hudebníkovi, členovi bývalé hudební skupiny Beatles, Paulu McCartneymu. Také připomeňme, že v tento den roku 1833 se v Karlových Varech narodil Ludwig Moser, rytec skla, podnikatel a zakladatel sklárny Moser, dožil se 83 let. A roku 1959 se narodila česká zpěvačka, folková skladatelka a textařka Zuzana Navarová, která zemřela v 45 letech. No a k svátku popřejeme dnes Milanům. Milan je mužské křestní jméno srbského původu, jehož význam je milý, milovaný.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Mike Oldfield a Maggie Reilly na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je 6:45 a teď pojďme v dobrém ránu pozdravit meteorology do Plzně.
1: Počasí.
0: Tak na telefonu už čeká meteorolog Josef Cink a já vás vítám. Dobré ráno.
2: Hezké dobré ráno.
0: Tak sluníčko se už vyhouplo na oblohu, tak jaké máme počasí teď a aktuálně tady v celém našem karlovarském regionu?
2: Ano, je tomu tak. Probudili jsme se do slunečného a navíc i teplého rána. V karlovarském kraji nám převládá většinou jasno nebo skoro jasno, no a teploty ty se pohybují napříč krajem v celkem vyrovnaném intervalu, a to mezi 13 až 15 stupni Celsia.
0: Tak a bude slunečno, vidíte?
2: Máme před sebou celkem pěkný a sluneční den, tedy doprovázený navíc i letními teplotami. Na obloze nás čeká po většinu dne tedy skoro jasno až polojasno, pouze odpoledne se pak při přechodně zvětšené kupovité oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout lokální přehánky, a to především v oblasti Krušných hor. Na večer se pak tato oblačnost s tím denním vývojem bude opět ale rozpadat a obloha se bude opět vyjasňovat. No a teploty vlivem oteplování budou zas o nějaký ten stupínek vyšší než předešlý den, zatímco včerejší hodnoty dosáhly hodnot mezi 20 až 22 stupni, tak ty nejvyšší dnešní vystoupí odpoledne již do letních hodnot mezi 26 až 29 stupňů. No a v 1000 metrech na horách tam nás čekají pak maxima kolem 21. Vítr ten povene dnes slabý, většinou západní, s rychlostí pouze do 4 metrů za sekundu, no a biometeorologická zátěž je pro dnešní den s ohledem již na teploty střední, to znamená platí stupeň číslo 2.
0: Dnešní předpověď počasí nám nabídl meteorolog Josef Cink. Moc vám za to děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pro vaši ranní pohodu skupina Mandraže na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 9 minut bude 6:30. Poškození vodou, ať už od souseda, anebo kvůli závadě, anebo škody od ohně, tak toho všeho se Češi podle České asociace pojišťoven u bytů a domů bojí nejvíce. Z vykradení má podle asociace strach jenom asi 7% lidí. Počet vloupání podle policejních statistik v posledních letech skutečně klesá, ale v létě, kdy mnoho z nás odjede na dovolenou, je nebezpečí přece jenom vyšší než jindy. Proto se vyplatí dům či byt dostatečně zabezpečit a také pojistit.
1: Musíme si dávat pozor hlavně na to, když necháváme otevřená okna, třeba na ventilaci nebo mikroventilaci, neuzamčené vstupní dveře, zapomenete klíče, to, že se často chlubíme prostě svým majetkem.
2: Vypočítává Jan Zigáček z policejního prezídia největší chyby, které můžou vést k tomu, že se nám někdo vloupá do domu nebo bytu. Podle Zigáčka se celkový počet vloupání v Česku snižuje. V posledních letech o stovky případů ročně. V létě je ale situace trochu jiná.
1: Ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytu.
2: U rodinných domů podle Zigáčka sezóna nehraje žádnou významnější roli. Chaty a chalupy jsou ve větším ohrožení hlavně na podzim a v zimě. Celkový pokles počtu vloupání potvrzují i pojišťovny. Podle těch ale také roste výše způsobených škod. A často se stává, že vykradení lidé zjistí, že jim pojistka nepokryje škody, protože nemají aktualizovanou smlouvu. Podle České asociace pojišťoven se to týká 7 z 10 českých domácností. Když už k loupání dojde, je třeba zachovat klid, říká Radek Juhaňák z Allianz pojišťovny.
3: Okamžitě zavolat policii, počkat příjezdu policie a prošetření ze strany policie a až následně začít nějakým způsobem s uklízením a s fotodokumentací pro pojišťovnu.
2: Potom je třeba pojišťovně dodat podklady pro pojistné plnění, vysvětluje Jiří Mašek z Vienna Insurance Group, pod kterou patří Kooperativa a Česká podnikatelská pojišťovna.
4: Může to být samozřejmě dokladem, pakliže ho má, pakliže nemá doklad. Ideální je třeba fotodokumentace z prostoru, který je pojištěn.
2: Podle Maška řeší pojišťovny v létě nejvíc škodních událostí a také větší množství pokusů o pojistný podvod.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy.
2: Podle Maška tím někteří lidé řeší vloupání do nepojištěných domácností. Pojistí si dům nebo byt ex post a pojišťovně ohlásí, že ke škodě došlo o několik dní dřív. Takovým případům podle Maška věnují pojišťovny zvýšenou pozornost. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl sedmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Zastupitelé Karlových Varů se připravují na změny v tepelném hospodářství. Podle studie by město mohlo zvolit výstavbu vlastního zdroje tepla anebo modernizovat přivaděče z Vřesové, odkud do lázeňského města dodává teplo Sokolovská uhelná. Město o finančně výhodnější variantě rozhodne do konce roku. V karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových glóbů, hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky, držící v rukou symbolický křišťálový globus. Novinkou letošního 60. ročníku je limitovaná kolekce váz, připomínající 90. ročník narození Václava Havla. České dráhy nasadily v Karlovarském kraji dva nové motorové vlaky RegioFox. Dvouvozové jednotky doplňují starší soupravy RegioShark. Každý z nových vlaků stál více než 100 milionů korun. Mají bezbariérový nástup, klimatizaci nebo prostor pro kočárky a jízdní kola. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností. Ministerstvo financí bude připomínky řešit. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard korun, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Ta byla založena bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ní převedl všechny své akcie, což je téměř 71%. A dnes bude až skoro jasno nebo polojasno, odpoledne oblačno, teploty až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Osvobození jsou z důvodu prací na inženýrských sítích zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, váš ranní společník a průvodce každým ránem a dnem. A v půl sedmé a dvě minuty se po krátkých zprávách opět vrátíme do vln pohodového hudebního proudu a necháme se kolíbat písničkou od Vabiho, Daňka a Raduzy. No a zanedlouho se taky dozvíte, jaké jsme si pozvali hosty do vysílání, a přidáme i pohled do kalendária očima Petra Jungmana. Tak buďte s námi, krásné ráno.

0: Pohodová písnička, co říkáte, kvetly louky, zpíval Jan Nedvěd a já připomenu v této souvislosti, že se blíží první letní den už tuto neděli dopoledne přesně v 10 hodin a 24 minut nastane letní slunovrat, bude nejdelší den v roce a zároveň nejkratší noc, takže na naší severní polokouli začne astronomické léto, mimochodem na té jižní nastane naopak astronomická zima. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. No a jaké pro vás budeme mít dnes hosty? Tak krátce po 10. hodině budou tématem našeho povídání Alžbětiny lázně. Jedno ze 6 lázeňských zařízení, které slaví 120 let od svého vzniku. Hostem dobrého dopoledne bude historik Milan Augustin. To odpoledne pak vám představíme Tomáše Mazného z Chodova, který studuje Ostrovské gymnázium a který si zamiloval zpěv a aktuálně zpívá v 7 jazycích. A o tom, v jakých a jaký je jeho repertoár, o tom uslyšíte dnes po 15. hodině. No a do třetice hostem pořadu O čem se mluví bude náměstek primátorky Karlových Varů Miroslav Vaněk, s nímž si budeme povídat například o bytové politice města, zahrádkářské kolonii i Alžbětiných lázních a na další zajímavá témata. A to dnes od 17:30 večer.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak sluníčko už se usadilo na obloze, v celém našem Karlovarském kraji je skoro jasno až polojasno a teploty se pohybují mezi 12 až 15 stupni Celsia a bude hezky slunečno, čekejme jasnou nebo polojasnou oblohu. Odpoledne se při přechodně zvětšené kupovité oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v oblasti Krušných hor. Nejvyšší teploty povyskočí na 26 až 29 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Fouká slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž je na druhém stupni, tedy střední. No a jaký máme čas? Za půl minuty bude 6:45. Dobré ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: ača se být.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Reslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. 7 výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý. A jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Jáchymov na Karlovarsku zahájí v červenci opravu opěrných zdí v Palackého ulici. V Mariánských lázních dnes zahájí čtyřdenní festival Knižní lázně. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu vstoupí v pondělí 22. června do výstražné stávky, která omezí vysílání. A dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne ojedinělé přehánky, teploty až 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Jáchymov na Karlovarsku vybral dodavatele opravy opěrných zdí v Palackého ulici. Stavební práce budou stát téměř 14 milionů korun. Začnou v červenci a potrvají do listopadu. Na opravu zdí má v příštím roce navázat rekonstrukce povrchu komunikace, říká nezávislý starosta Jáchymova František Holý.
6: V současné chvíli údajně teda sítě jsou v pořádku, ale kdyby došlo k tomu poškození, tak zase se to bude muset celý rozkopat. Takže jsme se rozhodli, že rozdělíme, uděláme těžký práce s těžkou technikou, překontrolujeme sítě, zda jsou v pořádku, anebo zase budou muset opravit a pak doopravíme celou komunikaci.
4: V Mariánských lázních dnes začínají Knižní lázně. Čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, kvír minulosti lázní i česko-německým vztahům.
7: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
8: Říká zakladatelka festivalu Klara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Till nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
7: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a teda s Boučkovou spisovatelkou, aby nám přiblížili přímo probíhající teď průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
8: Knižní festival v Mariánských lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
4: Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
9: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
10: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
9: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
11: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
9: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Rusko v noci útočilo balistickými raketami na Kyjev a Poltavu. Na ukrajinské hlavní město v tomto týdnu cílilo už podruhé. Bezpilotními letouny pak ruská armáda zasáhla Sumy, kde zemřel jeden člověk. Noční údery hlásí i Rusko. Ukrajinské drony dopadly na moskevskou ropnou rafinérii. Server Kyjev Independent napsal, že ukrajinské síly zasáhly taky železniční most v severní části okupovaného Krymu. Podle webu je to klíčová trasa pro přepravu vojenské techniky a paliva k ruským jednotkám na jižní frontě. We'll be right back.
5: počasí.
4: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v Krušných horách. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Na silnici 1/6 je z důvodu stavebních prací zcela uzavřená část komunikace u odbočky na Verušičky na Karlovarsku. Doprava je převedena na dočasnou provizorní přeložku.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Sokolov dokončil první etapu obnovy městského hřbitova. Město tam přidalo nová místa pro pohřbívání a současně opravilo jeho spodní část. Už za čtvrt hodinky uslyšíte víc, ale ještě předtím dáme slovo dětem v anketě Ahoj rádio. Děti nám vysvětlí, kdo je to padouch. No a další hodinku dobrého rána otevřeme spolu s Václavem Neckářem. Tak hezký poslech a dobré jitro. Máme 5 minut po 7 hodině.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo je to padouch?
1: Zloděj. Pirát.
2: Padouch je ten, kdo třeba krade.
3: Dělá vraždy.
4: Krade z banky.
5: A třeba padouch. Má to kuklu.
6: Může mít mikinu.
7: Že zlobici kradou.
8: Kradou peníze.
9: A kradou ještě zlato.
10: Policajti zavřou je do klece.
11: Já padou.

0: počasí.
1: Je čtvrt na 8 a spolu s rádiem vašeho kraje načínáte nový den, čtvrtek 18. června. V našem regionu je skoro jasno až polojasno a teploty se nám pohybují aktuálně mezi 12 až 15 stupni Celsia. Po celý den bude jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené kupovité oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v oblasti Krušných hor. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 21 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž střední.
2: Další etapa turistických výletů po Krušných horách je tady. Český rozhlas Karlovy Vary tento týden opět vyráží do stříbrné stopy. Startujeme v sobotu 20. června mezi 9. a 11. hodinou ve westernovém městečku ve Vysoké Peci. Trasa povede přes několik vrchů, Havraní, Vysoký, Chloupecký nebo Skalnatý. A jeden z účastníků od nás opět získá digitální rádio. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne. We'll be right back.

0: diva anebo fenomén. Tak přesně tak se hovoří o této zpěvačce Evě Farné, která ovládla Eden a předvedla na 3 vyprodaných pražských koncertech velkou show plnou hitů, emocí i překvapení. No a Eva Farná nás potěšila také v Dobrém ránu písničkou Jaký to je. Přejeme i nadále příjemný a ničím nerušený poslech spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Za 9 minut bude 7:30. Sokolov dokončil první část obnovy městského hřbitova. Upravil a vytvořil nové cesty, revitalizoval zeleň anebo přidal lavičky. Přibyla také místa pro pohřbívání, protože kapacita hřbitova přestávala stačit. Stavební úpravy ale ještě budou pokračovat.
1: Měl by se hřbitov udržovat všude, že jo. Teď to je jenom dobře, že tu louku tady udělali nějakou novou.
2: Říká návštěvník hřbitova Česmír, který se stará o kolumbárium u nově opravené části hřbitova.
1: Ty lidi si zaslouží vlastně i po smrti být v krásném prostředí.
2: V horní části, kterou čeká rekonstrukce až příští rok, uklízí okolí hrobu paní Marta.
3: Ty cesty, aby byly lepší, protože někde jsou ještě výmoly, takže se nedá pořádně chodit. Trošku se tady prořezaly nějaký stromy a cestička dolů se upravuje, víc jako jsem si nevšimla. No.
2: Na opravy ve spodní části hřbitova dohlíží Jan Procházka z odboru rozvoje města.
4: Tady byla jenom loučka, stromořadí a vlastně sečený trávník. Až tou postupnou revitalizací se to tady rozšířilo o ty terasy, na kterých jsou jednotlivá kolumbária, lavičky, stromky, podniky.
2: Stojíme na nově položené žulové dlažbě.
4: Dle návrhu architekta došlo k výstavbě nových chodníků z tohoto materiálu, tak aby to nebyla standardní betonová zámková dlažba.
2: Tady o kousek dál je tedy ještě zámková dlažba, ta původní.
4: Ta bude nahrazena v další etapě příští rok. I ta centrální asfaltová pěšina se vlastně nahradí tou žulovou koskou a celkově ta centrální pěšina vlastně dozná velký změn, protože se vykácí rododendrony a ona se celá rozšíří, přibudou lavičky a byl jiný záhon.
2: Za hřbitovní zdí směrem k frekventované ulici Karla Havlíčka Borovského jsou pozůstatky hromadného hrobu tzv. Svatařských žen, které zemřely při pochodech smrti na konci druhé světové války.
4: Tou revitalizací vlastně došlo k zvýraznění těch modelací, k osázení barvínků, doložení kamenných prvků vlastně a nově tam vznikne i umělecké dílo.
2: Podobu uměleckého díla, které památník doplní, popisuje autor návrhu kompletní rekonstrukce hřbitova, architekt Jakub Chvojka.
5: Má formu jakési knihy nebo rodinného fotoalba, je patřičně zvětšeno tak, aby bylo čitelné a srozumitelné už z dálky. Do toho budou vsazeny historické fotografie a další věci, které se týkají právě toho příběhu.
2: Opravy v horní části hřbitova začnou na začátku příštího roku a měly by být hotové do dušiček. V dalších letech město plánuje rekonstrukci okolí smuteční kaple a přilehlého parkoviště. Ze Sokolova Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Porodnici v Chebu hrozí uzavření. Má málo porodů, loni jich neměla ani 400. Přitom Česká gynekologicko-porodnická společnost doporučuje jako minimum 600 porodů za rok. Uzavření oddělení ale vedení kraje odmítá a bude i dál jednat se zdravotními pojišťovnami. Ve Žluticích na Karlovarsku opravují jídelnu základní školy v Poděbradově ulici. Po rekonstrukci bude připravovat obědy taky pro děti z mateřské školy a klienty pečovatelské služby, která rozváží jídlo seniorům na Žluticku. V Ostrově na Karlovarsku hledají stavební firmu, která zajistí přístavbu základní umělecké školy. Mezi dvě stávající budovy stavebníci postaví novou část a objekty se tak propojí. Stavební práce by měly začít na podzim a potrvají 3 roky. Dostavba vyjde zhruba na 175 milionů korun. Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to včera během návštěvy Vysočiny. Jestli se to do červencového summitu podaří, se uvidí v příštích týdnech. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo. Výstražná stávka zaměstnanců veřejnoprávních médií potrvá 24 hodin, tedy celé pondělí 22. června. Přihlásili se k ní stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase. České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety. Pro český tým jde o druhou porážku v soutěži. Další zápas odehrají volejbalistky dnes od 10 hodin našeho času se Spojenými státy americkými. A dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty až 29 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Na silnici 13 v Boči u Stráže nad Ohří na Karlovarsku jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jak se stará Janis Sidovský o 4 tenory? Tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host od zpěváka Mariana Vojtka. Už za chvíli si poslechneme krátkou ukázku, ale ještě předtím prolistujeme regionální noviny spolu s Radimem Jehlíkem a poslechneme si písničky, co nestárnou od Rangers a Miroš Birky. Je půl osmé a 2 minuty. We'll be right back.

0: dnešní noviny.
1: Ranní pohodu přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Máme 8 minut po půl osmé, no a na řadě je přehled tisku. Také dnešní regionální noviny vydali spoustu zajímavých článků a některé z nich pro vás vybral editor dnešního vysílání Radim Jehlík, kterého zdravím. Dobré ráno.
2: Přeju krásné ráno.
1: Tak o čem píše regionální deník?
2: Poštovní dvůr v Karlových Varech prochází po letech chátrání další etapou rekonstrukce. Kompletní renovací prošla například už i podlaha v Pruském sále. Za pár dnů se zde uskuteční dvě významné akce. Jednak tak filmovému festivalu, ale důležitým milníkem je obnovení spolupráce s Karlovarským symfonickým orchestrem, který se na místo vrátí s ikonickou novosvětskou symfonií Antonína Dvořáka. Ta měla svou kontinentální premiéru 20. července 1894 právě v Poštovním dvoře. Víc se dozvíte z deníku, který se také vrací k víkendovým sportovním akcím v Sokolově. Stovky běžců se tam zúčastnili barevného běhu i čtvrtmaratonu.
1: Co jsi se dočetl v deníku Právo?
2: Desítky osobností nejen ze světa literatury obohatí letošní, už 7. ročník knižních lázní. Ty začínají dnes a potrvají do neděle 21. června v Mariánských lázních. Festival, který vznikl za covidu, se stal součástí kulturního života lázeňského města. Tribuna v podobě umělého kopce, přes který vedou tři náročné tréninkově běžecké dráhy, to je unikátní stavba za 138 milionů korun, kterou se může pochlubit městský atletický stadion v Plzni na Skvrňanech. A vy si o tom můžete přečíst víc na 20. straně Práva.
1: A do třetice ještě regionální příloha Mladé fronty dnes, tak o čem ta píše?
2: S tradičním důrazem na maximální kvalitu vznikají v dílnách mistrů sklářů Karlovarské sklárny Moser ceny pro 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Zároveň tu vyrobili unikátní vázu, která připomíná 90. narozeniny, které by letos oslavil Václav Havel. Její dražba pomůže dobré věci. Detaily si přečtete na straně 9. Plzeňští soudci začali řešit případ, který více než rok naháněl hrůzu plzeňským bezdomovcům. Všichni se na začátku roku 2023 začali bát o své životy a byli podezřívaví k neznámým lidem. To vše kvůli hrůznému nálezu zohyzděného lidského torza bez hlavy v řece Berounce na okraji Plzně. Podrobnosti nabízí čtvrteční Mladá fronta dnes.
1: Tak to byl přehled článků v regionálních novinách a Radim Jehlík, kterému děkuji. Přeji hezký den, naslyšenou.
2: Pěkný den.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Přejeme hezké dobré ráno, před námi je slunečný den s letními teplotami, bude jasno až polojasno. Odpoledne se při přechodně zvětšené kupovité oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v oblasti Krušných hor. Nejvyšší teploty povyskočí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách se budou pohybovat mezi 21 až 24 stupni. Fouká slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den většinou dobré a biometeorologická předpověď ta přináší dvojku, tedy stupeň střední zátěže. Za půl minuty bude 7:45. Přejeme pěkný den spolu s Českým rozhlasem.
0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Zprávy z našeho regionu, pravidelné rubriky, zajímavé příspěvky a reportáže a v neposlední řadě také pohodové písničky. I to je dnešní nabídka v Dobrém ránu Českého rozhlasu Karlovy Vary a nezapomeňte, že nás najdete také na internetu, a to na webových stránkách vary.rozhlas.cz nebo na Instagramu a nebo na Facebooku. A teď připojím další pozvánku. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát pozvání přijal operní a muzikálový zpěvák Marian Vojtko. A my se dozvíme například i to, jaké měli čtyři tenoři zázemí při jejich nedávném účinkování v Carnegie Hall.
1: Máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásné hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat. Takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký.
0: Celý rozhovor s Marianem Vojtkem si poslechněte dnes po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
3: To víte, prodloužili jsme uhloterý do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: Porodnici v Chebu hrozí uzavření, má málo porodů. V Karlových Varech začala výroba hlavních cen pro Mezinárodní filmový festival. Právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská dnes nastoupí do funkce ombudsmanky. A čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty do 29 stupňů. Krásné ráno u zpráv přeje Hana Zubková. Karlovarský kraj řeší budoucnost porodnice v nemocnici v Chebu. Kvůli nízkému počtu porodů hrozí její uzavření. Proti tomuto kroku se postavilo město Cheb i krajská hospodářská komora. Obě instituce vyzvaly hejtmanství, aby porodnice fungovala dál. Region se podle nich bude nadále rozvíjet. Kraj proto bude dál vyjednávat jak se zdravotními pojišťovnami, tak i s ministerstvem zdravotnictví. Že jednání probíhají, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
6: V chebské porodnici přichází na svět zhruba 300 dětí ročně. Porodnice má smlouvu se zdravotní pojišťovnou do konce roku. O tom, zda bude smlouva prodloužena, se v tuto chvíli jedná. Výsledky těchto jednání by bylo předčasné jakkoliv předjímat.
5: V karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových glóbů, hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky, držící v rukou symbolický křišťálový glóbus. Už třetí rok sklárna ceny vyrábí v upravené velikosti. Původní návrh ocenění od výtvarníka Tona Stana se ale nemění, říká ředitel karlovarské sklárny Martin Dvořák.
7: Jako do té výroby prakticky nezařizujeme inovace už posledních 170 let, tak ani při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času, těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
5: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary začne v pátek 3. července. Do funkce ombudsmanky dnes nastoupí Eva Kostolanská, dosavadní právnička kanceláře veřejného ochránce práv. Poslanci ji zvolili už 5. června. Na postu nahradí Stanislava Křečka, který byl ombudsmanem od roku 2020. Kostolanská řekla, že jednou z jejich prvních priority je i oblast duševního zdraví. Zároveň zkritizovala přesun této agendy z úřadu vlády pod ministerstva.
8: Jsem připravená po složení slibu požádat o schůzku jedné zmocněnkyně vlády, paní pro lidská práva, paní Taťánu Malou, ale případně i pana premiéra a dále se pobavit a nastavit funkčnost celého tohoto systému těch lidských práv agent, tak aby nám fungovaly, aby zajištěna ta nadrezortnost.
5: Kostolanská dostala v druhém kole volby 93 hlasů. Její protikandidátkou byla Klára Šimáčková-Laurenčíková, kterou volilo 58 poslanců. Slovenská vláda premiéra Roberta Fica dnes formálně požádá parlament o důvěru. Kabinet tak učiní kvůli vysokému státnímu dluhu v souladu s ústavním zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Ústavní soud v Košicích podle agentury TASR rozhodl, že vláda musí o vyslovení důvěry požádat bezodkladně poté, co zjistí překročení hranice zadluženosti. O výklad ústavního zákona požádala skupina opozičních poslanců. Podle nich měla vládní koalice Směr, Hlas a SNS o důvěru požádat už loni v listopadu. Sport. České softbalistky porazily v domácí základní fázi mistrovství světa Kubu 8-0 a podlehly Itálii 2-10. Před zbylými dvěma zápasy v Praze tak mají bilanci jedné výhry a dvou porážek a vzdálila se jim šance na postup do finálové části šampionátu. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v Krušných horách. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce plynovodu zúžená vozovka v ulici Fričova, Jáchymovská a Krušnohorská.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tak jestli pak jste někdy zkoumali sněhovou vločku, jejich tajemství odhalí už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, Martin Písařík. No a kromě písniček, které jsou před námi od Činasky a Jaromíra Nohavici, také uslyšíte další díl seriálu Sudecké stopy. Dnešní téma je spojeno s nejznámějším obyvatelem Krušných hor. Tak ať máte hezký den, máme 5 minut po 8 hodině.
9: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete dvě identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: S písničkou od amerického zpěváka a skladatele Stevieho Wondera jsme se přehoupli v čase přes 8:45 a předpověď počasí nám přináší meteorolog Ivo Boman, kterého mám na telefonu. Hezké dobré ráno vám přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak slíbené oteplení a sluníčko už je tu, tak s čím máme dnes počítat?
2: Tak začínáme skoro jasnou až polojasnou oblohou a teploty jsou na tuto hodinu už vysoké, kolem 19 stupňů, tedy už atakujeme 20, které velice rychle dosáhneme.
1: A jak bude vypadat odpoledne a večer, ano?
2: Tak budeme mít skoro jasnou až polojasnou oblohu, odpoledne se ta oblačnost může přechodně zvětšit, nějaká ta kupovitá oblačnost může dokonce přinést ojedinělou přeháňku, zejména v Krušných horách. Úplně vyloučena není bouřka, ale je pravděpodobná jen velice málo. Odpolední teploty letní 26 až 29 stupňů, na horách do 24 stupňů, k tomu jen slabý vítr, většinou západních směrů do 4 metrů za sekundu.
1: Tak to je dnešní předpověď počasí a máte pro nás předpověď také na zítřek. Jak bude?
2: Ano, moc se neliší, jen se nám ještě malinko oteplí, v noci jasno nebo skoro jasno, během zítřejšího dne zpočátku také jasno nebo skoro jasno, odpoledne a večer naskáče něco málo kupovité oblačnosti a opět ojedinělé zahrozí výskyt přehánky nebo bouřky a to opět hlavně na horách. Teploty zítra ještě o 3 stupně vyšší, 29 až 32 stupně Celsia, na horách do 27 stupňů. Vítr opět jen slabý, proměnlivý, ale v případných přehánkách nebo dokonce bouřkách přechodně zesílí.
1: V dobrém ránu hovořil o počasí meteorolog Ivo Boman. Děkujeme moc, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Vědecké stopy.
1: Nejznámější obyvatel Krušných hor Anton Ginter by se letos v červnu dožil 150 let. Přestože žil i zemřel na božím daru, písničky Barda s knírkem, zeleným kloboukem a kytarou znají a zpívají si je až na výjimky hlavně generace bývalých rodáků. Díky jubileu zněla tradiční krušnohorská muzika i na božím daru.
2: To bys nevěřila, jak jsou na božím daru populární německé lidovky. V kostele svatý Anny tam zpívali Němci, kterých přijelo přes 200. Tam bylo narváno.
3: Jo, jenomže to nebyly německé lidovky, to byly písničky Antona Gintra, který se na božáku narodil a nespíval německy, ale krušnohorsky. Erzgebirgisch.
4: O Krušné hory, jak jste krásné, s vašimi lesy, loukami, údolími a horami. V zimě bílé, v létě zelené, o jak jste krásné, Krušné hory mé. To zpívali stejně jako kdysi Anton Ginter v krušnohorském nářečí i zpěváci pěveckého sboru Schorler Bergsänger, schorlerští horští zpěváci a další tři hudební soubory, stejně jako lidé v úplně plném kostele svaté Anny na božím daru. Připomněli si tak, že v červnu roku 1876, tedy před 150 lety, se narodil bard, který se proslavil i daleko od Krušných hor. Každá jeho písnička měla svůj význam, ať už zpíval o lidech nebo přírodě. Zůstanou věčné. Věří Gintrův 82-letý vnuk Anton Ginter Lehmann, který také přijel na božídarský koncert do kostela svaté Anny, a to z německého Klingentálu. Z Německa přijeli téměř všichni hosté, často potomci někdejších obyvatel. Zatímco na německé straně Krušných hor Gintrovy písničky tu dnes lidé zpívají, na české je zná jen úzký okruh lidí. Patří k nim i geolog a hudebník Petr Rojík z Rotavy, který je má v repertoáru a který krušnohorského barda ve svých pořadech připomíná.
5: Chodil se svojí kytarou po celých horách, po obou stranách hranic, kde si přivydělával na živobytí. Svoje písničky šikovně marketingově roznášel jako hudební pohlednice. K sebevraždě v roce 1937 ho dovedla politická situace, kdy už nemohl přecházet hranice a v podstatě byl bez možnosti výdělku také.
4: V repertoáru má Gintrovy písničky i Richard Schulko, dlouholetý autor pořadů pro německou menšinu. V čem podle něj spočíval jubilantův úspěch?
6: Já si myslím, že tam byla ta srdečnost a hrozně láska k domovině.
4: Domýšlí se Richard Schulko. Krušné hory přišly o Antona Gintra, ale nepřišly o jeho písničky. Platí to zase pro obě strany hor a proto dnešní díl seriálu Sudetské stopy uzavře sám Ginter jednou ze svých nejznámějších písniček o stezku po Krušných horách. The Hum is the Hum. Doma je doma. Z božího daru Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Zastupitelé Karlových Varů se připravují na změny v tepelném hospodářství. Podle studie by město mohlo zvolit výstavbu vlastního zdroje tepla anebo modernizovat přivaděč z Vřesové, odkud do lázeňského města dodává teplo Sokolovská uhelná. Město o finančně výhodnější variantě rozhodne do konce roku. V karlovarské sklárně Moser začala výroba křišťálových kloubů, hlavních cen mezinárodního filmového festivalu. Tvořit je bude soubor 20 sošek dívky držící v rukou symbolický křišťálový globus. Novinkou letošního 60. ročníku je limitovaná kolekce váz připomínající 90. výročí narození Václava Havla. České dráhy nasadily v Karlovarském kraji 2 nové motorové vlaky Regiofox. Dovozové jednotky doplňují starší soupravy RegioShark. Každý z nových vlaků stál více než 100 milionů korun. Mají bezbariérový nástup, klimatizaci nebo prostor pro kočárky a jízdní kola. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich třeba omezení nabírání nových klientů. Upozornila na to Asociace penzijních společností. Ministerstvo financí bude připomínky řešit. Evropská unie podpoří boj proti epidemii eboli v Demokratické republice Kongo a Ugandě. Poskytne podporu ve výši v přepočtu téměř 12 miliard korun, a to v podobě nouzové pomoci, výzkumu vakcín, léčby a opatření v oblasti zdravotní bezpečnosti. Většinovým vlastníkem litvínovského hokejového klubu je nově společnost Hokej Litvínov AS. Ta byla založena bývalými hráči Jiřím Šlégrem a Robertem Kyselou. Dosavadní většinový majitel Orlen Unipetrol na ni převedl všechny své akcie, což je téměř 71%. A dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 se mezi Chebem a Kinčperkem nad Ohří ve směru na Cheb pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Kalendáři čtvrtek 18. června a k svátku dnes popřejeme Milanům. Milan je mužské křestní jméno srbského původu, jehož význam je milý, milovaný. Tak já věřím, že Milany teď potěšíme písničkou od Leony Machálkové a už za 7 minut budeme soutěžit, tak se pomaličku nachystejte. Je 8:30 a skoro 3 minuty. Hezké ráno.

0: písničku Leony Machálkové vystřídala další z nich od Vladimíra Mišíka. No a teď už nám nic nestojí v cestě a dáme prostor soutěži a také vám, kteří rádi soutěžíte a rádi vyhráváte. V dnešní soutěži vás totiž pozveme do Karlovarského kina na letní romantickou komedii, film s názvem Po večerce, v hlavních rolích s Vladimírem Polívkou a Evou Podzimkovou. Tak máme pro vás dvě vstupenky do kina a vy je můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Časomíra ve studiu ukazuje skoro už 8.40, za 5 minut bude 8:45 a dnes jsou ve hře dvě vstupenky do kina Drahomíra, kde je tuto sobotu 20. června od 17 hodin na programu nová letní komedie s názvem Po večerce. Manažer na pokraji úplného vyhoření kývne na prosbu svého nemocného táty a ujímá se vedení schátralého letního dětského tábora. Nejen konflikt s kolektivem pracovníků tábora, ale i kontrola z hygieny, rozpadající se objekt i nečekané city, tak to vše přináší šanci na nový začátek. Tak o vstupenky na nový český film s námi soutěžíte právě teď na čísle 221 55 37 37 a telefonní linka už je obsazená. Kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Honza Kalivari.
0: Zdravím vás, pane Honzo, poprosím, stlumte si rádio, aby nám to tam nevazbilo.
1: Jo.
0: Tak zeptám se, pane Honzo, jakou hudbu rád posloucháte? Máte v oblibě klasickou hudbu, pop, country nebo třeba rockovou hudbu?
1: Já mám rád každou hudbu, když je dobrá.
0: Když je dobrá. Hlavně českou nebo i zahraniční?
1: Naší
0: českou. Tak proč se ptám, dnes totiž slaví kulaté 60. narozeniny zpěvák Lou Fanánek Hagen vlastním jménem František Moravec. A my se vás, pane Honzo, ptáme, ve které známé hudební skupině je zpěvákem Lou Fanánek Hagen. Chcete možnosti? Nebo víte? Dobře, dáme možnosti. Těžkej pokondr, Maxim Turbulence nebo Tři sestry.
1: Vlastně ty Tři sestry.
0: Tři sestry typujete. A je to tak? Je to správná odpověď? Ano. Pane Honzo, máte pravdu, dnešní narozeninový oslavenec Lou Fanánek Hagen je od roku 1985 zpěvákem, textařem a nejznámější osobností skupiny Tři sestry. Vyhráváte vstupenky do kina Drahomíra, já vám gratuluji.
1: Děkuji moc.
0: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 9:15 a 1 minuta a s vámi a pro vás Český rozhlas Karlovy Vary. Dnes se můžeme připravit na slunečný den s letními teplotami. Provázet nás bude jasná až polojasná obloha. Odpoledne se při přechodně zvětšené kupovité oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména tedy v Krušných horách. Denní maxima dosáhnou 26 až 29 stupňů Celsia. Na horách se budou teploty pohybovat od 21 do 24 stupňů. Vane slabý vítr západních směrů do 4 metrů za sekundu. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den většinou dobré. A biometeorologická předpověď přináší 2 stupeň střední zátěže.
0: Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili 2. ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme 1. prázdninový den v pondělí 29. června.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Helena Vondráčková s Jiřím Kornem zpívali Jakoby nic a Jakoby nic jsme se přiblížili na dosah 9. hodině. Bude to už za 9 minut. Dobré ráno vystřídá po zprávách dobré dopoledne a tím vás provede Michaela Vondráčková, která vám hned v jeho úvodu prozradí, co na vás čeká. Tak si užijte dnešní krásný sluníčkový den, jak se patří, a protože teploty porostou vysoko, tak nezapomeňte dodržovat správný pitný režim a chránit sebe, děti a zvířata před přímým sluncem. Příjemný den vám přeje a loučí se Jitka Brošková. Mějte se báječně, naslyšenou.

0: Mimo provoz. Mimo provoz. Jak se rodila sídliště v západních Čechách? Kdo je navrhoval a kdo stavěl? Dokumentární seriál Českého rozhlasu sleduje vznik a koncepci sídlišť v našem regionu. Výtah mimo provoz. V premiéře každý čtvrtek před 11:30.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Na tratě v Karlovarském kraji vyjeli dvě nové vlakové soupravy Regiofox. Sokolov pokračuje v obnově městského hřbitova. Česká národní banka dnes oznámí novou výši základní úrokové sazby. A čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty až 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. České dráhy nasadily v Karlovarském kraji dva nové motorové vlaky Regiofox. Dvouvozové jednotky doplňují starší soupravy RegioShark. Každý z nových vlaků stál více než 100 milionů korun. Mají bezbariérový nástup, klimatizaci nebo prostor pro kočárky a jízdní kola. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
3: Budou jezdit na různých tratích, například z Chebu do Lubu nebo do Merklína. My samozřejmě máme ještě 9 jednotek RegioShark, předchůdce vlastně těchto Regiofoxů, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává železniční dopravu a kam nevede elektrifikace.
2: Sokolov dokončil úpravy spodní části hřbitova. Vznikla tam nová pohřební místa a 5 řad kolumbárií. Pracovníci obnovují také cesty, zeleň a další vybavení areálu. Revitalizace bude pokračovat i v příštím roce. V plánu je opravit horní část pietního místa a centrální cestu, říká autor projektu architekt Jakub Chtvojka.
4: Ta vize je taková, že budou dva chodníky vedle sebe, doprovozené stromořadím, a všechny ty hlavní komunikace, jak ta hlavní osa, tak potom ty kolbe, které vlastně se s ní křižují, jsou navrženy z té kamenné dlažby.
2: Bankovní rada České národní banky dnes rozhodne o nové výši základní úrokové sazby. Poprvé po 4 letech by mohlo dojít k jejímu zvýšení. Možné je ale i ponechání sazby na dosavadní úrovni 3,5%.
5: Podle komentářů členů bankovní rady centrální banky se zdá, že jsou obě varianty zhruba stejně pravděpodobné a rozhodne se až přímo při dnešním hlasování. Ve prospěch zvýšení základní sazby o 0,25% mluví pokračující zvýšená inflace ve službách, rychlejší růst mezd a hlavně geopolitická rizika, tedy války na Ukrajině a Blízkém východě, případně obchodní politika Spojených států. Naopak celkově nižší květnová inflace by spíš podporovala ponechání sazeb na stejné úrovni, která platí už víc než rok. Rozhodnutí o nové výši úrokové sazby zveřejní centrální banka ve 14:30. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
2: Edmundova soutěska v Hřensku se dnes otevírá návštěvníkům. Informovala o tom nezávislá starostka Hřenska Kateřina Horáková. Spuštění oblíbené turistické atrakce se protáhlo kvůli odstraňování nestabilního skalního bloku a potřebné sanaci svahu nad řekou Kamenicí. První lodička vypluje v 10 hodin dopoledne, poslední pak v 17 hodin odpoledne. Návštěvníci budou chodit s průvodcem ve skupinách po 20 až 25 lidech. Loni se lodičkami v Edmundově soutěžce svezlo 8 000 návštěvníků.
0: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v Krušných horách. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na dálnici D6 mezi Bošovem na Karlovarsku a Lubencem na Lounsku je v obou směrech uzavřený pravý jízdní pruh.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné teď už dopoledne, přejeme chvilku po 9. hodině. Rozjíždí se dopolední vysílání Rádia vašeho kraje a už za chvilku společně navštívíme venkovní geologickou expozici Západočeské univerzity v Plzni. A univerzita ještě jednou, také se podíváme na den se Západočeskou univerzitou v Klatovech. Z archivního snímku nás pobaví Miloslav Šimek, a to se svojí legendární povídkou Moje první taneční. No a přidáme třeba i výběr tipů na dnešní den. Z muziky teď Michal David, tak ať se vám pěkně poslouchá, přejeme pohodové dopoledne.
7: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Už jste se někdy byli podívat v geologické expozici Západočeské univerzity v Plzni? Existuje už asi 30 let a najdete ji v univerzitním areálu na Borech podél pěšiny, která vede k rektorátu.
1: Zdánlivě možná chaoticky naházené různé velké kameny až bloky, balvany, a je jich teď celkem něco přes 20 a reprezentují geologickou minulost plzeňského kraje.
2: Seznamuje nás s venkovní

0: Je to tato hornina.
1: Je tahle expozice nejenom k vidění, ale i k hmatání? Můžeme si sáhnout?
0: Určitě a sáhne si určitě rád každý, protože jsou to skutečně veliké kameny. A možná na ten pohmat poznáte, že ta hornina má různou strukturu, různou texturu.
1: Tak tohle je přímo tajemný kámen. Krásně září, ale žádnou cedulku na něm nevidím.
0: Každý ho upoutá, že je takový poměrně bílý a jsou v něm lesknoucí se zrna. Je to krystalický vápenec, který je od Horažďovic a je to hornina sice metamorfóna, ale původně pravděpodobně z korálových útesů.
2: Tady přejdeme k dalšímu kamenu.
0: Je to kámen, který působí takovým šedavým dojmem zhruba uprostřed pěšiny. Vidíme, že lesknoucí se zrna jsou jakoby pravidelně uspořádána. Vpravo od něj leží takový menší stejný kámen, který má vyleštěnou plošku. Jsou tam vidět takové obdélníčky bílého nerostu, což jsou živce. A je to kámen zase, který zná každý Plzeňák. Když projde podchodem u plzeňského nádraží, tak se může všimnout leštěných deset, po kterých kráčí. Je to hornina, která se říká sienit. Hornina vyvřela.
1: A na těchto horninách, které jsou tady všude kolem nás, tady leží Plzeňský kraj.
0: Plzeňský kraj má velmi pestrou geologickou stavbu a expozice skutečně odráží onu pestrost Plzeňského kraje. Tady máme horniny, které jsou staré 600 milionů let, ale také horniny, které jsou staré v uvozovkách jenom 30 milionů let.
1: Venkovní geologická expozice Západočeské univerzity slouží nejenom studentům, ale také veřejnosti.
0: Slouží všem. Ona určitě slouží i ptáčku, který si tady možná mají hnízda v okolních křoviskách.
1: A podívat se sem můžete prakticky kdykoliv. Z Plzně Soňa Weitzmachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A teď už Miloslav Šimek, míříme do taneční.
2: Moje první taneční. Jednoho dne si mě maminka zavolala a oznámila mi, že mě nechala zapsat do kurzu tance a společenské výchovy. Po počátečním ohromení jsem nesměle namítl, že je mnoho jiných způsobů, kterými ze sebe mohu udělat blázna, ale matka trvala na svém. Potřebuješ kurzu jako soli, přidal se tatínek. Rosteš jako dříví v lese, já na tebe nemám čas a maminka zase nemá tu správnou sílu v ruce. Zeptal jsem se otce, zda si myslí, že mistr tance je zápasník. To nevím, ale on ti už tvé skotačinky zarazí. A tak tedy nastal den mého nástupu do tanečních kurzů, které vedl mistr Leo Žátro. Silně škrobená košile, kterou mi vnutila maminka, mě držela do krku, takže jsem téměř nemohl otáčet hlavou. V černých šatech s bílým proužkem, které byly snad tvrdší než prkno, jsem si připadal jako dokonalý blb. Pokoušel jsem se sice šaty odmítnout, ale otec pravil, že je to anglická látka po dědovi, že tomu nerozumím a abych bral, dokud dává. Boty mě také příšerně tlačily, ale vzal jsem si je, protože když jsem otci řekl, že jsou mi malé, zmlátil mě, že mám velkou nohu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Vážení přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor, Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9:00 v našem vysílání.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Dnes bude krásný slunečný den a kam můžete odpoledne vyrazit, tak třeba třetí promenádní koncert kapely 35. plzeňského pěšího pluku Foligno se koná od 17 hodin u branky v Plzni. Vystoupí na něm i plzeňský mažoretkový soubor Maršálky. Zazní nejen polky, valčíky a koncertní skladby, ale i moderní hudba. Začíná také plzeňský festival Stepu 2026. V centru města Plzně za Komerční bankou v Gétově ulici číslo 1 se od 17 hodin roztančí stepaři a od 17:30 mohou diváci zhlédnout vystoupení stepařských studií před Západočeským muzeem v Kopeckého sadech. V kostele svatého Vavřince v Klatovech začíná nová výstava českých autorů tvořících v regionu západních Čech. Jmenuje se Společné cesty 14 a představuje díla formou instalace ve specifickém sakrálním prostoru barokního kostela. V Mariánských lázních tak tam dnes začíná festival Knižní lázně. Program nabídne například od 13 hodin kreativní dílny, to v domě Chopin. Od 17 hodin pak pořad Institutu lázeňství a balneologie, kafe a věda na hlavní kolonádě. A poslední tip, Západočeské divadlo v Chebu zve od 18:30 večer do Hradního příkopu, kde uvede inscenaci Waldstein v noční košili. Satirická jízda napříč staletími ukáže, jak vévoda vídal a terorizoval Cheb při svých návštěvách. No a jak na oplátku využívali nejslavnější chebskou mrtvolu ideologové, úředníci a podnikatelé. Hej.

0: A také Celine Dion přispěla do našeho dopoledního vysílání. Máme 9 hodin a 36 minut. Pokusy, technika, umění, ale hlavně zábava. To vše vystihuje den se Západočeskou univerzitou, který se právě teď odehrává na Klatovském náměstí. Speciální program připravila každá z 9 fakult univerzity a mezi jejich stanovišti se pohybuje právě teď i naše reportérka Jitka Englová. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den. Ano, chodím mezi stánky, sleduji, kde se co děje, občas i něco vyzkouším. Těch stanovišť je tady 30 a jsou opravdu z celé té škály oborů Západočeské univerzity, takže děti i dospělí si tady můžou na vlastní kůži vyzkoušet vědu, prohlédnout si ty technologické novinky, sledovat různé experimenty, no a to vše zábavnou a přitažlivou formou. Protože třeba kvantový svět dětem asi moc neřekne. Naopak hra Minecraft, to je mezi nimi velice známá a populární záležitost. No a když se to spojí, pak takové hledání kvantového světa ukrytého v Minecraftu má pro děti úplně jiný, srozumitelnější rozměr. Co je pokaždé velice atraktivní, tak to jsou chemické pokusy, které tady hned vedle mě předvádí fakulta pedagogická. To jsou různé ohně, výbuchy a čmoudíky, tak to je opravdu takové na pohled velice atraktivní. U fakulty zdravotnických studií se děti učí praktické postupy první pomoci nebo čtení rentgenových snímků. O kus dál vyrábějí elektřinu vlastní silou na takových speciálních. No a jak jsme řekli, tak tu svoji náplň tady představuje každá fakulta.
0: Dá se říct, kde je asi nejvíc dětí, které expozice je lákají nejvíc?
1: Tak dětí je tady hodně, oni jsou tady celé třídy ze škol, nejenom z Klatov, ale univerzita pozvala vlastně 35 škol z celého regionu, takže ty stánky jsou jako v celku obsazené. Když se tak podívám, tak podle mého je velký zájem o virtuální realitu samozřejmě. Plno je i u stánku Gaming v čase, kde si děti i dospělí samozřejmě můžou zahrát historické počítačové hry na těch historických počítačích, které tady mimochodem já pamatuji, když byly novinkou. A je tady expozice s deskovými hrami, které nejsou tedy jenom o házení kostkou a o náhodě, ale o logickém uvažování, tak tam je taky plno expozice Živá archeologie. I tam děti bádají a luští, taky je o to zájem. Jak už jsem řekla, těch dětí je tady spousty a ty expozice jsou prostě připravené tak, aby zaujaly.
0: Tak snad na závěr otázka, dokdy mohou lidé přijít na Klatovské náměstí a bavit se vědou?
1: Tak tady v Klatovech bude ten program dnes do 13. hodiny, ale univerzita vlastně bude pořádat ještě jeden den se Západočeskou univerzitou, takže pokud to někdo nestihne sem do Klatov, tak může vyrazit na tento den do Plzně, ale tam bude až v příštím školním roce, a to konkrétně 11. září.
0: Z Klatov se nám přihlásila Jitka Englová, děkujeme, naslyšenou.
1: Přeji krásný den a těším se naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

zelení barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Dobrý den, je tady čtvrtek, 18. června a svátek má milý nebo milovaný nositelé jihoslovanského jména Milan. Tady je Petr Jungmann. 20 dní čekali českoslovenští parašutisté z výsadku Anthropoid v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Vreslově ulici v Praze na záchranu nebo na smrt. 18. června 1942 se přihnalo 800 německých vojáků. Sedm výsadkářů v čele s Janem Kubišem a Josefem Gabčíkem, kteří provedli útok na Reinharda Heydricha, statečně bojovalo 7 hodin až do posledního dechu. První obyvatelé pražského jižního města převzali dekrety na byty před 50 lety v roce 1976. Jednalo se o ještě nedokončené panelové domy v dnešní Hvězdoslavově ulici. Do bytů se nastěhovali o několik měsíců později v září. Jižní město je největší sídliště v zemi. Žije tady asi 80 tisíc lidí a na počet obyvatel by bylo 11. největším městem České republiky. Neviditelný americký bombardér Lockheed F-117 Nighthawk vzlétl k prvnímu letu před 45 lety v roce 1981. První díl americké filmové akční série Rychle a zběsile měl svou světovou premiéru před 25 lety v roce 2001. Let's go for a little ride. Vin Diesel, Paul Walker a Michelle Rodriguez to tehdy rozjeli s plynem na podlaze. Dnes má tato řada 10 filmů a jeden spin-off Hobbs and Shaw. Narodil se jako František Moravec, ale babička mu říkala Fanánku. Měl rád Lou Reeda a Ninu Hagen a tak všechna jména spojil v jedno Lou Fanánek Hagen. Dneska je mu 60, tak všechno nejlepší a vám všem pěkný den.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Ostrov na Karlovarsku opraví schodiště u Domu kultury. V Mariánských Lázních dnes zahájí čtyřdenní festival Knižní lázně. A čekejte skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přehánky, teploty až 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Ostrově připravují obnovu schodišť Domu kultury. Město loni dokončilo opravu vnitřních prostor budovy a letos se zaměří na tři hlavní přístupy. Celkové náklady na rekonstrukci odhaduje na zhruba 3 miliony korun. Radnice už má hotový projekt a čeká na případné dotace, dodává mluvčí města Lucie Kubešová.
3: Bychom chtěli ještě do konce tohoto roku mít alespoň hlavní schodiště hotové s tím, že ty květníky speciální z těch 50. let, které jsou součástí toho frontálního pohledu na Dům kultury, říká se jim rabátka, tak ta budou taky rovněž součástí té rekonstrukce a ta by měla být hotová nejpozději v dubnu příštího roku.
2: V Mariánských Lázních dnes začínají knižní lázně. Čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, kvír minulosti lázní i česko-německým vztahům.
4: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
5: Říká zakladatelka festivalu Klara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Still nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
4: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a teda s Boučkou, spisovatelkou, aby nám přiblížili přímo probíhající teď průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
5: Knižní festival v Mariánských Lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
2: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO už nebude vyhodnocovat veřejné výdaje, zjistil to náš zpravodajský server iRozhlas.cz. Na ministerstvu financí poslední tři roky fungovalo oddělení, které sestavovalo střednědobé rozpočtové výhledy. Hledalo taky způsoby, jak peníze ve státním rozpočtu rozdělit co nejefektivněji. Podle šéfky rezortu Aleny Schillerové z hnutí ANO pokračování agendy na ministerstvu nemá smysl. Německo vysílá do Rudého moře dvě lodě v rámci přípravy na možnou vojenskou misi v Hormuzském průlivu. Uvedl to německý ministr obrany Boris Pistorius. Německo a Francie vedou iniciativu s cílem zprostředkovat obnovení dopravy přes Hormuzský průliv po ukončení války v regionu. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutého by Evropané mohli pomoct s odminováním a zajištěním svobodné plavby. Pistorius ale uvedl, že mise závisí na výsledku dalších jednání mezi Teheránem a Washingtonem. Konflikt v únoru zahájili Spojené státy a Izrael svým útokem na Írán. Prezidenti Spojených států a Íránu včera elektronicky podepsali memorandum o porozumění.
1: Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v Krušných horách. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na druhém stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na 60. kilometru dálnice D6 u Hořoviček na Rakovnicku ve směru na Prahu dejte pozor na pneumatiky na vozovce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Také chvilku po 10. hodině je s vámi dopolední vysílání rádia vašeho kraje a v něm už za chvilku čas na setkání s dnešním hostem. Dnes u mikrofonu přivítáme historika a vedoucího Karlovarského státního okresního archivu Milana Augustina.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: A v našem dopoledním vysílání teď už bude mít slovo Pavlína Kyselová a její host.
1: Příjemné, krásné letní dopoledne. Alžbětiny lázně v Karlových Varech slaví dnes úctyhodných 120 let a my se už teď společně přeneseme do zlaté éry balneologie. Co tehdy nejvíce formovalo unikátní urbanismus města a fungoval už složitý systém distribuce vřídelní vody? Proč Alžbětiny lázně vyrostly relativně daleko od historického centra? Kulaté narozeniny oslavíme objevováním starých časů. Na naše otázky odpoví ten nejpovolanější historik a vedoucí Karlovarského státního okresního archivu Milan Augustin, který je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Augustine, kde se vlastně brali tehdejší inspirace pro tak unikátní urbanismus Karlových Varů a jakou roli hrála výstavba lázeňských domů?
2: Inspirace byly v podstatě velmi jednoduché. Sem jezdilo čím dál tím více lázeňských hostů a bylo nutné, aby se tu cítili dobře. To znamená, ubytovat je tady v nějaké dřevěné kůlně. Bylo možné možná na začátku ve středověku, ale Karlovy Vary v tom svém vývoji k jeho jakoby obyčejného lázeňského města středověku až k té mondénní vyloženě perle lázeňské, dá se říci nejméně střední Evropy, k tomu prostě vedla i ta cesta přes architekturu, protože architektura

0: údolí?
1: Tak divoké údolí formuje Karlovy Vary především v tom, že v podstatě tady máme ty prameny. Takže to je jakoby první věc, která je velmi určující, a protože lázně jsou koncipovány kolem pramenů, tak ta architektura je vlastně posazena víceméně do toho údolí. Ta lázeňská infrastruktura je v údolí, všechno, jak lázeňské ústavy, tak hotely, restaurace, kavárny, divadlo, zábava, to všechno infrastrukturálně je určeno prostě do toho údolí. A tam nahoře v těch patrech, jak říkáte, tam bydlí ten obslužný lid, tam bydlí ti, kteří prostě chodí do restaurací a tam roznášejí jídlo, kávu, kteří se starají o pořádek v těch lázeňských ústavech a podobně.
0: A za odměnu měli nejlepší výhled, je to tak. My jsme v historii měli tedy 6 lázeňských budov. Doufám, že to číslo je správné. Je to trochu matoucí, protože dnes už jich tolik nepotkáme. Která vlastně byla ta první?
1: Úplně první budovou, dokonce ji říkáme i dnes, podle toho čísla, byly lázně 3, čili Kurhaus, jak říkali Němci, čili lázeňský dům. My jsme to pak převzali, říká se tomu lázně 3, a těch budov celkem, těch lázeňských ústavů, teda abych byl přesný, bylo celkem 6, nyní jich je 5, protože lázně 6, které vznikly až ve 30. letech 20. století, byly zbourány. Jsou to ty lázně, takzvané tedy plynné a sluneční lázně, stály nedaleko Richmondu. Ale vzhledem k tomu, že prostě došlo k jejich zbourání, tak jich teď máme číselně označených jenom 5 těch lázeňských budov, ale naštěstí kromě lázní 3 už všechny ostatní lázně jsou opět jako za starých časů pojmenovány podle svých původních názvů.
0: Řešilo se rozmístění těch budov v rámci toho města. Má to nějaké opodstatnění to, že Alžbětiny lázně na začátku, Císařské lázně někde v polovině a tak dál?
1: To číslování lázní 1 až 5, respektive 6, je vlastně otázkou až první republiky, protože tam totiž došlo k tomu, že ještě než vznikla první republika, tak v podstatě všechny ty lázeňské ústavy měly svůj vlastní název, takže lázně 1 neexistovaly, byly to Císařské lázně, lázně 2 byly Vřídelní lázně, lázně 3 byly jakoby Kurhaus, čili lázeňský dům, lázně 4 byly Nové lázně, Neubad, lázně 5 byly Alžbětiny lázně, lázně 6 byly Plynné lázně, když to teda mám takhle shrnout. Ale za první republiky, vzhledem k tomu, že některé názvy těch lázeňských ústavů měli něco dočinění s Císařským domem, jo, jako třeba Císařské lázně, že jo, tak tam prostě došlo k přejmenování, tam muselo prostě nějakým způsobem zmizet to jméno, to znamená, jak té Alžběty u lázní 5, tak toho císaře Františka Josefa I. u Císařských lázní, proto se tam zcela prakticky začalo používat to číslování. A to číslování je vlastně, když se to veme ne podle historie, kdy jaký dům vznikl, v tom případě by museli být lázně 3, lázně 1, protože jsou nejstarší z roku 1867, ale bylo to velmi prakticky podle toku řeky Teplé. Takže začínalo to lázněmi 1, ty byly nejdál, ty byly v Císařské, že jo? Pak byly lázně 2, Vřídelní u Vřídla, pak byly lázně 3, to znamená dnešní lázně 3, pak Nové lázně 4, ty byly vlastně to je dnešní atrium naproti tomu, a lázně 5, čili Alžbětinské lázně. A ty lázně 6, protože vznikly úplně nakonec, až ve 30. letech, tak paradoxně jsou za těmi lázněmi 1.
0: Posloucháte Rádio vašeho kraje a za chvíli se zaměříme na samotný příběh Alžbětiných lázní, tak zůstaňte s námi.

0: Jsme zpět, naším hostem je i nadále historik Milan Augustin. 120 let slaví Alžbětiny lázně, poslední městské zařízení, které i v současnosti funguje jako lázeňský dům. Ale my se vrátíme tedy do roku 1906, možná spíše ještě dřív, protože nás zajímá, jak vlastně funguje ten systém. Chci postavit, řekněme tedy další lázeňský dům, chci reagovat na trend, jestli se i v té době používalo takové slovo, asi nejspíš ne, ale víme všichni, co to znamená. Tak jak vlastně vypadá takový tým, který se musí sejít, kde se na takovou stavbu vemou peníze a co třeba na to říkají i rezidenti?
1: Ten tým v Karlových Varech, to je prostě, já to pokládám za naprosto úžasnou a z dnešního hlediska úplně až neuvěřitelnou věc je, že ten tým tvořili pouze úředníci stavebního úřadu. Tam nebylo žádné výběrové řízení, tam nebyly prostě hromady architektů, kteří by navrhovali různá řešení nebo různé koncepce toho. Všechno se to vytvořilo prakticky vlastně na stavebním úřadě. Než se ten tým samozřejmě sejde, tak tady existuje prostě ten úmysl města, vychází to z městské rady, z kolegia městských poslanců a především z potřeby města vytvořit další lázeňský ústav, protože v této době, prostě na přelomu 19. a 20. století sem jezdí tolik lázeňských hostů, že není možno dostatečně kvalitně a dostatečně rychle prostě zajistit ty služby. Takže zadání je jasné, potřebujeme nový lázeňský ústav, přibližně s tolika a tolika vanami, s tolika a tolika prostě rašeliny budeme muset z těch frantových lázní zase přivést a tak dále. A vznikne prostě tým. Uvolnilo se tehdy v roce 1904 1 500 000 na tu stavbu, pak to překročili asi o 120 000 navíc, když to dokončili. A začíná vlastně práce toho samotného týmu a znova opakuju, prostě s velkým kloboukem mám ho až na zemi, jak se skláním před těmi lidmi. Protože dneska si to nebudeme vůbec představit, že byste zadali stavbu Alžbětiných lázní a byli by na to jenom ty lidi, co jsou na stavebním úřadě. Jako jo, to všechno dělali jenom oni.
0: Asi dobrý úmysl, nějaká možná, řekněme, spolupráce a taky asi si navzájem museli hodně věřit. Protože jinak by asi dílo nebylo dokonáno. Alžbětiny lázně, všichni je známe, jak vypadají, víme, že tedy tam najdeme třeba i ty lázeňské vany, které jste zmínil. A to mě zajímá, ten jejich tvar je odlišný od běžné vany. A kde se přišlo na to, že ty vany musí mít takové specifikum? A bylo to až u té výstavby těch domů, anebo myslíte, že už předtím bylo určeno, jak lázeňská vana vypadá?
1: To bylo všechno dáno už prostě v té představě. Oni když jak si projektovali ten lázeňský ústav, už přesně věděli, co tam bude, jaké tam budou rozvody, odkud přijde plyn, jestli mají dostatečné množství vody pro celý provoz. A veškerá zařízení, která tam měla být, včetně teda těch van a těch balneologických provozů, to všechno měli samozřejmě už předem připravené a jak jsem říkal, zvládli to všechno profesionálové ze stavebního úřadu. Já jsem si to tady vypsal tedy, tak měli ředitele, známého teda France Drobného, toho člověka, jak čte ty spisy, tak tam na mě vyskakují velmi často právě ty jeho spisy. France Drobný, ředitel stavebního úřadu. Ale měl tam třeba vrchního inženýra Bernarda, který měl během té stavby na starost veškeré betonové a železné konstrukce. Takže ta hrubá stavba, to tam oni neměli žádnou firmu, to dělal všechno prostě a dělali to karlovarští dodavatelé. Že? Měli tam prostě inženýra Grunda na stavebním úřadě, ten zajišťoval veškeré strojní zařízení, prostě vytápění, dodávky plynu, elektrika, prostě voda, to všechno tam dělal. Měli tam inženýra Mimlera, taky takové známé prostě jméno s architektem Melicharem. Ty ty zase dělali detailní rozvržení právě těch rozvodů, jako je plyn, elektřina, topení a tak dále. Měli tam další vlastně pracovníky, kteří zajišťovali napojení na všechny komunikace, úpravu parku jako takového, že je tam ten krásný bazének i s tou sochou a tak dále. Takže to bylo všechno v podstatě v režii stavebního úřadu.
0: Z toho, co říkáte, vyplývá, že budova je moderní podobou a my se k tomu, co přesně vevnitř té budovy najdeme a možná i nějaké perličky a zajímavosti dostaneme už za chvíli, tak určitě zůstaňte na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.

0: Ladíte rádio vašeho kraje, historik Milan Augustín je tu se mnou ve studiu, probíráme historii lázeňských budov v Karlových Varech. V roce 1906 se poprvé slavnostně otevřely dveře Alžbětiných lázní tady přímo v Karlových Varech. No a ještě než se k tomu openingu, na který se taky ráda zeptám, dostaneme, tak možná první věc, která je velmi zajímavá, je především rychlost stavby. Tak co si máme představit pod rychlostí?
1: Pod rychlostí si můžeme představit to, že každý Karlovarák, kdo zná lázně jedna, postaví se před ně, ale už i před ten park, už když stojí třeba někde u pošty a kouká se na celou tu koncepci té stavby, tak mu já na to odpovím, že rychlost stavby je, že to postavili za 20 měsíců, to znamená méně než za 2 roky. A to je opravdu jakoby naprosto unikátní a udivující. Ono toto tempo tedy za tehdejších časů, kdy ještě nebyla taková velká byrokracie, kdy skutečně ty firmy jako pracovaly a konec konců prostě město bylo skutečně jako dobrým investorem. Jako město platilo, to nebylo, že by někdo začal stavět a pak nedostal zaplaceno. Takže v tomhle tom to bylo jakoby v pohodě a to město mělo garantované peníze, protože vědělo, do čeho jde. Takže já jsem si to tady schválně jakoby vybral pro představu. Jo. Vůbec se začalo v tom parku, mimo jiné, tehdy se ten park jmenoval císaře Františka Josefa I., tak tehdy v tomto císařském parku se poprvé hráblo do země, to znamená začaly vlastně stavební úpravy toho pozemku jako, jako takového 24. října 1904, to znamená na konci října. Zednické práce byly potom zahájeny 17. května 1905 a v červenci už se začala pokládat střešní konstrukce, to znamená ten krov. A hrubá stavba byla dokončena už 13. září 1905, čili to je nějakých 11 měsíců. Už to stálo, prostě to stálo, jakoby bylo to zastřešené. Jako jo. No a potom přichází další velmi náročná práce a to je vlastně instalace vnitřních zařízení, která byla taky velmi jakoby složitá a v uvozovkách řečeno dlouhodobá. A toto vnitřní zařízení, to byla tedy výjimka, to zařizovala vídeňská firma, která to byla specializovaná. A ta tedy s vnitřním zařízením začala už 2 dny poté, co byla dokončena vlastně ta hrubá stavba, čili 15. září 1905. A na konci dubna 1906 už to bylo vlastně všechno udělané. To znamená, že ty vnitřní prostory oni zvládli celé vybavit za 8 měsíců. Takže když to sečtu, podtrhnu sečtu, tak 24. října 1924 začali upravovat vůbec ten park a 18. června 1906 to celé vlastně otevřeli. Takže dohromady nějakých 20 měsíců.
0: Naprosto nepředstavitelné bez techniky, kterou máme dnes, že taková rychlost mohla vůbec nastat. Možná, že nás někdy brzdí byrokracie, no to už asi my dva jaksi úplně neposoudíme. Vrátíme se zpět k tomu dni 18.6. Narazil jste někde v materiálech. Jak vypadal ten opening? Byl to grand opening, jak se tehdy teda asi slušelo patřilo?
1: Ani ne, protože tam totiž šlo o to, že ty lázně co nejdříve dostat prostě do toho provozu. Takže tam samozřejmě došlo k jistému předání, ale byl to takový fofr, že nějaké velké jakoby traktace a podobně tam nebyly. Oni to brali trošku, jakoby aspoň teda lázně 5 nebo Alžbětiny lázně trošku jako prakticky, protože šlo především o to opravdu to rychle, jakoby provoznit. Takže a druhá věc, jak jste se tady zmínila před chvílí, co se týče těch rezidentů, tak oni taky už to chápali úplně jinak, než když se třeba otvírali císařské lázně. To byla opravdu vlastně obrovská slavnost v jiné době. To bylo ještě tehdy za Habsburské monarchie. Tohle to sice taky, ale ta doba už je prostě někde jinde. Takže není mi známo, že by tam došlo k nějakému úplně obrovskému prostě jakoby, jak vy říkáte, openingu nebo traktacím nebo nějakým velkým slavnostem. Tam to prostě muselo frčet.
0: Bohužel musíme končit, náš rozhovor se naplnil. Tak pane Augustine, vy byste mohl popřát Alžbětiným lázním. Co by to bylo?
1: Já jim přeju zaprvé, aby byly pořád tak krásné a přitažlivé, jako se staly ve své době, protože to byl skutečně další velmi moderní krok prostě do moderních Karlových Varů, opuštění těch kudrlinek a takového toho romantického historismu, který tady byl v tom 19. století, do za prvé. Za druhé, aby všichni, kteří tam budou chodit, tam byli spokojení a hlavně především úplně, asi to jsem měl říct jakoby hlavní, aby ten dům prostě prosperoval, aby vydělal takové peníze, které by umožnily jeho údržbu a kolikrát prostě třeba i nějaké akce, ať už kulturní či jiné, prostě aby ten dům pořád byl aktivní a živou součástí Karlových Varů.
0: Máme stejné přání. Naším dnešním hostem byl historik Milan Augustin. Moc vám děkuji, že jste si udělal čas. Bylo to nesmírně fascinující, to vyprávění. Dozvěděli bychom se asi víc, bohužel nedá se nic dělat. Alžbětiným lázním, jak už jste slyšeli, přejeme ke 120. narozeninám jen to nejlepší. Loučí se Pavlína Kyselová. Dopolední vysílání Rádia vašeho kraje pokračuje. Tak příjemný poslech. Naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Všichni jsou už v Mexiku, ale my míříme do Karlových Varů. V Karlových Varech totiž začala výroba a závěrečná kompletace křišťálových glóbů, tedy hlavních cen Mezinárodního filmového festivalu. Trofeje pro filmové tvůrce vznikají tradičně ve sklárně Mozr, a to podle návrhu výtvarníka Tona Stana z roku 2000.
1: Tady se vždycky musí nechat udělaná ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Takže tam nějaká bublinka, ta se vystřihne. Do vás musí bavit tady ta práce, to, jinak to nejde.
2: Sklářský mistr Milan Mann právě nabírá ze sklářské pece na takzvanou píšťalu dokonale čistou sklovinu, aby ji vytvaroval do křišťálové koule, důležité součásti festivalové trofeje.
1: Základem té koule je křišťálové jádro a na to jádro se pak nabírá ten kus finální.
3: Před chvílí u pece jste říkal, že na teplo jste zvyklý, ale nejhorší je ten čas, kdy čekáte, až se to schladí a vy to odklepnete z té píšťaly.
1: Vždycky ty koule děláváme až díl, ne, tak to brzo ráno, že ráno je tady fakt velká teplota. Když je to sklo slunečnější, tak se to tvaruje líp.
3: Po kolikáté už jste se zapojil do výroby křišťálových globů?
1: Počítám si tak po 15, že to dělám.
2: Festivalová cena, tvořená soškou dívky držící křišťálový globus, se po třetí vyrábí v mírně zmenšené podobě. Jinak ale podle původního vzoru.
4: Při výrobě tohoto křišťálového globu nedošlo k inovaci, všechno je to tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit ani výrobní časy, to znamená, stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
2: Říká ředitel karlovarské sklárny Mozr Martin Dvořák, podle kterého je nutné při výrobě dodržet 100% kvalitu.
4: Když zůstaneme u těch již zmiňovaných zhruba 20 trofejí, které vyrábíme, tak opravdu musíme vlastně nafoukat až 80 křišťálových globů, křišťálových koulí, a je to dáno dvěmi faktory. Křišťálová koule vyžaduje naprostou čistou sklovinu bez jakýchkoliv drobnějších vad. A druhým faktorem, že vyžaduje naprosto přesné broušení, aby do té sošky padla naprosto přesně.
2: Konečnou podobu dává křišťálovým globům mistr Kulič Jiří Kán. Skleněné koule musí podle upravené technologie zbrousit na přesnou velikost, aby do sošek přesně seděly.
5: Hlavně byla úprava na soše, jo, ten výrobce změnil polohu těch dlaní, takže koule nevypadne. Jo, je spokojený tvůrce, že to sedí tak, jak má. Pro mě je to jako náročnější samozřejmě nej prohuť kvůli přesnosti těch koulí, ale jako dá se to zvládnout, není to nic, s tím bychom si neporadili.
2: Letošní jubilejní Mezinárodní filmový festival začne v pátek 3. července. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Porodnici v Chebu hrozí uzavření, má málo porodů. V Karlových Varech se v pátek 19. června uskuteční další farmářské trhy. Policie v Brně chystá bezpečnostní opatření v souvislosti s víkendovou motocyklovou Grand Prix. A dnes bude skoro jasno až polojasno, odpoledne ojediněle přeháňky, teploty až 29 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Karlovarský kraj řeší budoucnost porodnice v nemocnici v Chebu. Kvůli nízkému počtu porodů hrozí její uzavření. Proti tomuto kroku se postavilo město Cheb i krajská hospodářská komora. Obě instituce vyzvaly hejtmanství, aby porodnice fungovala dál. Region se podle nich bude nadále rozvíjet. Kraj proto bude dál vyjednávat jak se zdravotními pojišťovnami, tak i s ministerstvem zdravotnictví. Že jednání probíhají, potvrdila mluvčí VZP Viktorie Plívová.
2: V chebské porodnici přichází na svět zhruba 300 dětí ročně. Porodnice má smlouvu se zdravotní pojišťovnou do konce roku. O tom, zda bude smlouva prodloužena, se v tuto chvíli jedná. Výsledky těchto jednání by bylo předčasné jakkoliv předjímat.
0: V Karlových Varech se zítra uskuteční další farmářské trhy. Jak v tiskové zprávě uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá, prodejní prostor u tržnice bude patřit především pěstitelům ovoce a zeleniny. K mání budou hlavně české jahody. Na svých místech budou všichni stálí prodejci, dorazí i výrobce oblíbených rybích salátů a v nabídce bude i služba broušení nožů. Farmářské trhy v Karlových Varech začnou tradičně v 9 hodin a potrvají do vyprodání zásob. Do Brna přijíždějí první fanoušci na víkendové mistrovství světa silničních motocyklů. Na Masarykově okruhu budou závody sledovat desítky tisíc lidí. Policie chystá rozsáhlé bezpečnostní i dopravní opatření. V plánu má ranní pyrotechnické prohlídky tribun a dalších míst pro veřejnost. U vchodu do areálu budou kontroly věcí, které si návštěvníci nesou sebou. Zakázané jsou také drony, upozorňuje jihomoravský policejní ředitel Leo Štržil.
3: Nad okruhem je vyhlášena bezletová zóna pro bezpilotní letecké prostředky. Používání dronů kromě policie a dronů, které jsou povoleny, je zakázáno a k tomu budeme využívat i technické prostředky z hlediska jejich detekce a případného řešení.
0: Moskva v noci na dnešek a dnes ráno čelila největšímu útoku ukrajinských dronů za 2 roky, tvrdí to ruská státní agentura TAS. Podle starosty ruské metropole Sergeje Sobjanina protivzdušná obrana sestřelila nad městem 190 ukrajinských bezpilotních letounů. Dodal, že útoky poškodily nákupní centrum a na předměstí zasáhly rafinerii na jihovýchodní metropole. Po úterku jde tak o druhý útok na tuto rafinerii v jednom týdnu. Provoz na všech velkých moskevských letištích je z bezpečnostních důvodů přerušený. Taky Rusko v noci útočilo raketami na Ukrajinu. Na severovýchodě zemřel jeden člověk. Ruská strana po ukrajinských útocích v zemi hlásí 3 mrtvé.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přeháňky, zejména v Krušných horách. Nejvyšší teploty 26 až 29, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré a biozátěž střední na 2. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 210H u Sokolova ve směru na Svatavu nedaleko pivovaru Permon bouralo osobní auto s motorkou. Projíždějte tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Jedenáct hodin a 4 minuty, s vámi je stále dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Gerta Vojířová je dnes jednou z posledních původních německých rodaček v obci Krajková a její životní příběh vám představíme už za chvilku. Máme pro vás také další díl seriálu Výtah mimo provoz a v Babských radách vám dnes Jarka Vykoupilová poví o komářím štípnutí, které nemusí ani svědět, ani opuchnout. Stačí znát pár triků a ty vás naučíme. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Narodila se během války, vyrůstala bez otce a jako malá zažila poválečné vysidlování Němců. Přesto celý život zůstala v Krajkové na Sokolovsku. Paní Gerda Vojířová je dnes poslední původní německá rodačka v obci a místní jí říkají chodící kronika.
1: Tohle to dělala moje maminka. Ona pořád říká, já ti musím udělat na památku, motýlka, ale to jsou nítě jako vlasy. Tak tenký nítě to jsou. Nejdřív, co je vzorek, to máte potom takovou jehličku a to se dá na papír a takhle se všechno vyťukává tím malým jako špendlíkem, ten vzorek. Potom se veme látka, na to se dá ten papír, jak se to naťukalo, ten vzorek, to se kolem takhle přistehuje a na tom papíru se to vyšívá. To má i týkadla, koukejte.
2: Paní Gerda v rukou drží krajkového motýla. Jemnou ruční práci, kterou se v Krajkové na Sokolovsku živily celé generace žen. Dnes 85-letá Gerda Vojířová ale není jen poslední pamětnicí zdejší krajkářské tradice. Je také jednou z posledních rodaček, které si pamatují německou Krajkovou před válkou i dramatické změny po ní.
1: Moje prapra se přímo taky narodila v Krajkovi, moje babička taky v Krajkovi, moje maminka taky v Krajkovi a já taky. Já jsem Němka. Já mám národnost německou a českou státní příslušnost.
2: Narodila se v roce 1941 a svého otce nikdy nepoznala.
1: Tatínek padl ve válce. Nevíme, do dneška nevíme, jestli padl, prostě nezvěstnej. Takže já jsem vyrůstala bez otce a proto jsme žili s babičkou a s dědou.
2: Po válce přišlo vysídlování Němců a většina příbuzných musela odejít. Maminka paní Gerdy i s rodiči ale zůstala.
1: Neodsunul nás jenom proto, protože děda byl obuvník a nebyl tady žádný Švéd, žádný obuvník, tak dědu nepustili. Tak díky dědečkovi jsme tady zůstali.
2: Přesto nebylo jednoduché vyrůstat jako německé dítě v českém pohraničí.
1: V první třídě jsem zůstala sedět, protože jsem jenom rozuměla moje jméno. Když řekl Lorencová, tak jsem stala, on tam něco říkal, já jsem poslouchala a pak udělala sedni. No, tak jsem si sedla a pak byla pětka. No.
2: Němčina ale z jejího života nikdy nezmizela. Doma se totiž jinak nemluvilo.
1: Manžel se naučil německy. Moje dvě babičky, maminka a babičky, kvůli němu mluvili spisovnou němčinu, aby on se naučil německy, protože ty tady bydleli s náma. Jo? Takže můj manžel si nevzal jenom jednu Němku, on si vzal čtyři Němky. Já mluvím egerlandštinou, když jsme jezdili do Selbu po revoluci, tak tam si ty myslel, že jsem tam odsaď. Jo, a ta babička jen říká, ježi, přijďte zítra, dneska je tady tolik Čechů, to je všude fronta, říkala. A já povídám, ich bin ára Čech, jsem říkala, ich bin ára Čechaj. Jo, no ty se je makovený, jet? Jeho ksotno, vali árky, nám jsou tač, bin vysí.
2: Řeč, kterou slýchala od rodičů a prarodičů, si uchovala dodnes. Stejně jako vzpomínky na dobu, kdy byla Krajková převážně německým městečkem s pekaři, hospodami a krajkářskými dílnami.
1: 12 pekařů a všechno to skončilo válkou. Když jdu po Krajkově a vidím ty mezery, kde všude stály baráky.
2: Paní Gerda si pamatuje, kde stál který dům, kdo v něm bydlel i jak kdysi vypadala Krajková. Na rozdíl od kronik, ale umí své vzpomínky vyprávět s humorem. A právě proto stojí za to jim naslouchat. Z Krajkové na Sokolovsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin 28 minut a teď pro vás máme další díl seriálu Výtah mimo provoz. Architekti Václav Ulč a Radek Dragoun na plzeňském sídlišti Silván nahradili původní plány socialistického podniku Stavoprojekt úplně jiným urbanistickým přístupem, jenže panelovou šeť vystřídal ličtějším měřítkem, rodinnými domy a architektonickou pestrostí. 16. díl seriálu Výtah mimo provoz připravili publicista Jiří Trnka a popularizátor vědy Lukáš Houška.
1: Ten výtah je zase mimo provoz.
2: Naše jarní putování po západočeských sídlištích se blíží ke konci. V předposledním dílu chtěl Lukáš na plzeňské sídliště Silván. Ale proč, pane?
3: Sídliště nikdy neskončí, je to příběh, který bude pokračovat dál. A stejně tak je Silván tohletou krásnou ukázkou, protože zatímco Vinice skončily v polovině výstavby, tak v roce 2004 na ně navázala výstavba nového typu sídliště, který stavilo tehdy město. V rámci bylo tady postaveno 500 městských bytů. A to je asi nejhezčí ukázka toho, kdy architekti z AV Architekt navrhli novou zástavbu, dost podobnou té původní. Využili principy, které se tady osvědčily, to znamená polootevřené vnitrobloky, pěší zóny, a vzniklo poměrně na svoji dobu, na rok 2000, poměrně hezké sídliště. A to nám otevírá téma, kterému se říkalo humanizace sídlišť.
2: Vy používáte speciální sousloví humanizace sídlišť. Poličtit. Lidé musí bydlet. A taková ta velká sídliště, to už je asi hudba minulosti.
3: Je to tak. Humanizace sídlišť jako pojem vznikl někdy v 70. 80. letech na přelomu, protože jak začala normalizace a bylo postavit potřeba 3 miliony bytů a tak dále, tak se sídliště začaly stavět opravdu jako baťa cvičky. Všechny podobný, i když my už dneska víme v rámci našeho pořadu, že každý má své specifikum. A začalo se odborně řešit, že lidé si přejí, aby to bylo barevnější, aby to nebylo šedé, aby tam bylo více služeb, aby ty domy byly rozlišitelné, individualizované, to znamená, aby každý měl svůj dům, ke kterému se může vztáhnout, a dokázalo v záplavě těch stejných šedých domů rozlišit. Takže se na odborné úrovni začalo řešit, jak humanizovat sídliště.
2: Pěkným prvkem na Silvánu jsou přízemní byty, které mají svoji oplocenou zahrádku. A tak vcházíme do ulice, která z dálky upoutá pozornost rozkvetlým živým plotem, a všude jsou levandule.
4: Tady na Silvánu přicházíme mezi dvě budovy a mě tady začala hrát v hlavě Hana Hegerová.
3: Ano, ano. Zajímavý na Silvánu je, že tady zůstalo rozložení, které je poměrně štědré k veřejnému prostoru.
4: Ano.
3: To znamená, že když to stavilo město, tak si mohlo dovolit pěší zónu prostředkem, je tady spousta stromů, ještě to vypadá celkem fajn. Humanizace bylo tedy velké téma, dokonce v Plzni máme několik případů, kdy například u Gerské ulice u Košotky vznikla skupina obchodních jednotek, které vypadají jako loubí někde v jihočeském městě. Jo. To znamená, tam jsou oba dva ty principy. Doplnit služby, narvat tam soukromé podnikání a z barvy udělat barvičky a zároveň nějakou jako jinou architekturu. Všechna tato diskuze byla ale čistě akademická, protože ve chvíli, kdy byly sídliště privatizovány, rozprodány a každý se začal dělat to po svém, tak jakákoliv velká myšlenka nějak to jako jednotně humanizovat šla pryč. A každý si to humanizoval po svém. Výsledkem jsou mnohobarevné fasády, divné vzory na fasádách a tak dále.
2: A Nikola a Vladěna rovná se velká světová láska. A co je psáno na zdi, to je dáno, Lukáši. Jak to bude se sídlišti dál? Nad tím se zamyslíme v posledním díle dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Výtah mimo provoz. Položíme si otázku, jaká budou sídliště budoucnosti za 70 let. Vše se zahušťuje a tak možná opět přijde na pořad legendární otázka, a co děti? Mají si kde hrát?
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: No a teď více než jednou větou k českým fotbalistům. Ty čeká na mistrovství světa zápas pravdy. Stejně jako jejich soupeř z Jihoafrické republiky na úvod turnaje nebodovali. Cesta za reálnou nadějí na postup ze skupiny tak vede v Atlantě přes výhru.
1: Jsme přesvědčeni, že stále máme velmi dobrou šanci. Po jedné porážce samozřejmě to neznamená, že něčeho konec, naopak je to motivace to otočit.
2: Trenér Miroslav Koubek rozhodně nepropadá žádné skepsi nebo beznaději. I když Češi se budou muset herně proti zápasu s Jižní Koreou zlepšit, hlavně v útočné činnosti, a budou asi v upravené základní sestavě.
1: Pokud jde o změny, nějaké budou.
2: A možná ještě větší důležitost teď budou mít lídři národního týmu.
1: My jako trenéři a jako hlavní trenér samozřejmě na ty lídry apeluji, vyzývám hráče, kteří tomu to vedou, aby do mužstva přinesli jenom ty nejlepší a motivační informace před tímto zápasem důležitým. Ano, pracujeme i s tímto tématem.
2: Říká kouč Miroslav Koubek a mezi tahouny patří i kapitán české fotbalové reprezentace, stoper Ladislav Krejčí.
3: Každý má svou roli, není to, že teď najednou potřebujeme to konzistentní práci po celou dobu, jako, takže tohle téma určitě jako nějak může rezonovat, ale je to o tom být konzistentní.
2: Národní tým je na světovém šampionátu po 20 letech a případný skoro konec nadějí už před závěrečným zápasem ve skupině s Mexikem by byl zklamáním. Případný postup ze skupiny by totiž měl podle trenéra Miroslava Koubka i větší rozměr.
1: Jsme přesvědčení, že pokud se nám to mistrovství světa povede, tak to bude určitě inspirace zase pro ty mladí hráči, kteří se v tom vidějí. Jo? To je prostě obrovský vzor.
2: Reprezentace bude hrát s Jihoafrickou republikou od 18 hodin českého času. Z Atlanty Mirko Vasič, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Vojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Reakce pokožky na komáří štípnutí je reakcí organismu na látky obsažené ve slinách komára. Typickými projevy jsou svědění, zarudnutí a menší otok. První pomocí bývá ochlazení postiženého místa. Chlad totiž snižuje průtok krve v okolí a pomáhá zmírnit svědění i otok. Vhodný je studený obklad nebo chladící gel. Velmi oblíbené jsou přípravky z aloe vera, které pokožku hydratují a sklidňují. Ideální je gel z čerstvě utrženého listu aloe, který se na místo nanese. Z přírodních prostředků můžete vyzkoušet také rozmačkaný list jitrocele, který používali už naše babičky. První pomocí se může stát také plátek cibule, který má mírně protizánětlivé vlastnosti. Zastavit svědění může i pár kapek tea tree oleje. Důležité je štípanec neškrábat kvůli případnému zanesení infekce. Komáry obecně přitahuje tmavá barva, proto v letních měsících noste volné světlé oblečení, které budavý hmyz odradí.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

A teď je krátký pohled na hodiny, máme 11.56, blíží se poledne, které přinese zprávy a hned po nich písničky pro vás. Tak zůstaňte s námi, pěkné poledne přeje Michaela Vondráčková.

0: hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Mariánské Lázně se po 25 letech vrací k bytové výstavbě, postaví 4 bytové domy. Policisté Karlovarského kraje varují před podvodnými SMS zprávami. Senátoři vrátili změny rozpočtových pravidel do sněmovny. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne ojediněle přehánky, teploty až 29 stupňů. Dobré poledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Mariánské Lázně po téměř 25 letech obnovují městskou bytovou výstavbu. Jak uvedl starosta Martin Hurajčík z Hnutí ANO, město plánuje v lokalitě Třešňovka postavit 4 bytové domy s celkem 640 byty. Projekt za předpokládaných 190 milionů korun bez DPH zahrnuje také 50 parkovacích míst a kompletní technickou infrastrukturu. Město zvolilo model navrhni a postav, který má urychlit realizaci a zajistit lepší kontrolu nákladů. Nové byty mají nabídnout dostupné bydlení mladým rodinám, zaměstnancům klíčových profesí i seniorům. Projekt je součástí dlouhodobé strategie města na rozšíření bytového fondu a zlepšení dostupnosti bydlení. Policie varuje před novou vlnou podvodných SMS zpráv. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vylákat peníze za údajné pokuty. Zpráva vyzývá k zaplacení předepsané částky do 3 dnů s tím, že v opačném případě začne vymáhání pohledávky. Policie informuje, že tímto způsobem nikdy nevyzývají k zaplacení pokut a lidem doporučuje dodržovat několik zásad, říká krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
3: Neotvírejte odkazy v podezřelých SMS zprávách. Nikdy nezadávejte své osobní či platební údaje na základě nevyžádané výzvy. Ověřujte si informace z oficiálních zdrojů, například na webových stránkách Policie České republiky nebo příslušných úřadů.
2: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158, zprávy neprodleně smazat a nereagovat na ně. Senátoři odmítli změny rozpočtových pravidel, které předložila ministryně financí. Novelu vrátili do sněmovny s pozměňovacími návrhy. Obávají se nekontrolovaného zadlužování země.
4: V Senátu zaznívaly podobné argumenty jako ve sněmovně. Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO varovala, že státu bez úpravy pravidel hrozí paralýza. Minulá vláda podle ní připravila rozpočtovou past, když Evropské komisi slíbila snížení schodku pro příští rok na 150 miliard korun.
5: A nepředstavila žádné konkrétní kroky, jak ho z roku na rok snížit o více než o polovinu.
4: Senátor Michal Canov z Klubu starostů a nezávislých varoval, že koaliční návrh může znamenat růst inflace.
6: Všechny řeči o tom, jestli o tom může jedna vláda, nebo druhá vláda, nebo třetí vláda, jsou zcela irrelevantní, předpak na to doplatíme všichni.
4: Vláda například navrhuje, aby se do limitu pro schodek státního rozpočtu nepočítaly výdaje na stavbu strategických dálnic nebo železnic. To senátoři odmítli. Sněmovna je může přehlasovat. Z Valštejnského paláce Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Ředitelem České inspekce životního prostředí je volební kandidát motoristů Pavel Straka. Jmenoval ho ministr životního prostředí Igor Červený ze stejné strany. Straka kandidoval na Jižní Moravě a je jedním z významných sponzorů motoristů. Ministerstvo vypsalo výběrové řízení na nového ředitele v polovině února. Přihlásilo se do něj 9 zájemců. Sport. Čeští fotbalisté se od 18 hodin českého času utkají na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou. Ve druhém zápase základní skupiny Češi potřebují bodovat, aby udrželi naději na postup. V dalších duelech se Švýcarsko střetne s Bosnou a Hercegovinou, Kanada s Katarem a Mexiko s Jižní Koreou. Počasí. Dnes bude skoro jasno až polojasno. Odpoledne se přechodně při zvětšené oblačnosti mohou ojediněle vyskytnout přehánky, zejména v Krušných horách. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, na horách 21 až 24 stupňů Celsia. Vane slabý západní vítr, rozptylové podmínky jsou většinou dobré, a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Aktuálně nemáme z Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody ani jiné problémy, které by bránily plynulosti provozu. Meteorologové ale varují před extrémními vedry, tak na svých cestách nezapomeňte dodržovat pitný režim.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
0: Tak přesně tak, jak zazněl ve zprávách od Lukáše Staňka, nezapomeňte na pitný režim, teploty stoupají a zítra budou ještě vyšší. Právě teď v tomto čase se s námi ale můžete osvěžit i písničkami. Tak stačí zavolat do studia na číslo 221 55 37 37 nebo nám napište na e-mail studio.varizavináč.rozhlas.cz. Tady je pro vás vzkaz ode mě a teď už také vzkaz v lahvi od Lucie Vondráčkové. S vámi je dnes odpoledne opět Zlata Kinská, těším se na vás. Moje motto, volejte, pište, přejte si, mějte krásný den s rádiem vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary pro vás rád bude hrát vaše písničky oblíbená a já doufám, že bude. Tak krásný den s námi.

0: Že tě ráda mám, zpívala Lucie Vondráčková v závěru své písničky s názvem Vzkaz v lahvi. Já doufám, že máte rádi rádio vašeho kraje. A my vám zase rádi hrajeme pro naše milé posluchače. Teď už máme na telefonu naši dnešní první volající a tou je Anička z Ostrova. Hezký den.
1: Dobrý den, Zlatko. Já jsem ráda, že jsem se dovolala, jako, že jsem chytla, že není někdo přede mnou. No a chtěla bych, jak jsme se domluvili tu písničku, no, pro Vaška kamaráda, Alici, Holičku Lucku, pro Sandu z Dolsu, hlavně pro Míru ze Sokolova, Danušku, no a vám.
0: A také necháme zahrát panu Jaromírovi z Hranic, co vy na to?
1: A tak já jsem zapomněla, jo.
0: Tak. Já jsem společně s vámi vybrala tuhle písničku, je moc hezká, na téhle planetě už zůstanu, tak zůstaňte s námi,
1: jo,
0: s rádiem vašeho kraje. Krásný den.
1: Děkuji, pěkný den.
0: Naslyšenou.
1: Je tam teplo, že jo.
0: Je krásný. Tak, jo, tak naslyšenou, hezký den.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Marian Bojtko.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Jasi. Zatímco vám zpíval svůj mix na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary úžasný hlas frontman skupiny Gypsy Kings, tak my jsme si s naším dalším posluchačem volajícím do písniček pro vás povídali a vzpomínali na takovou naši retro dobu, retro dětství, mládí. Hezký den, vítám vás, Míro.
1: Dobrý den všem posluchačům, hlavně vám, paní Kinská. Perfektně jsme zazpomínali, líbilo se mi to a tuhle tu písničku bych chtěl poslat všem vašim posluchačům, i tím novým na dětsky říkám, je to taková nostalgická písnička, tady posluchači poznají. Posílám ji svému tátovi, chudákovi do nebíčka, pak ji posílám mamince, Daně, do Ostrova, pak Anče do Ostrova taky a tady mám dvě holky, taky jim a paní redaktorko, hlavně i vám. To se vám bude líbit.
0: Děkuju.
1: Mějte se krásně.
0: Děkuju moc. Každopádně jenom Míro upozorním, že nahoru písničky neposíláme, ale vzpomínáme.
1: Ale oni to uslyší.
0: Mějte hezky. Naslyšenou, krásný den.
1: Takhle.

0: Země, odkud přicházím, tajemství Jiřího Vašíčka na Českém rozhlase Karlovy Vary na přání Míry ze Sokolova. Teď budeme plnit další přání našemu posluchači, který volá z našeho dalšího hezkého místa od nás Karlovarského kraje z Horního Slavkova. Hezký den.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva rádio, hlavně vás, paní Kinská, vás rádi posloucháme. A dneska, když máme tak hezké počasí, tak bychom si mohli dát pěkně Jarka Nohavicu na pořád. A bylo by to pro Standu z Dolců, Jaro Jardu do Hranic, pro Segry a pro moji přítelkyni. A pro vás taky, Zlatušku, ať se vám daří a ať vám to vyjde všechno, co si naplánujete. Jinak mám vše hodně zdraví a štěstí, ať se vám daří.
0: Děkujeme. Ráda vyřídím i našim kolegům, no a doufám, že to pro vás budeme na pořád Český rozhlas Karlovy Vary. Krásný den a nezapomeňte dodržovat pitný režim. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuji.
2: Jaký chceš, abych byl na pořád? Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat, uvěř mi, na pořád. Budu tě chránit jako štít, na pořád. Budu se bát a budu se bít, na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás, na pořád. Za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj. Na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.
0: Na pořád Jaromír Nohavica, oblíbený zpěvák a oblíbená písnička našeho posluchače, který nám volá z Horního Slavkova. Zdravím ještě jednou Josefa. Teď zdravím Zdeňku z Lesova z Porcelánky. Hezký den.
3: Dobrý den. Můžu poprosit o písničku pro holky v porcelánu?
0: To víte, že
3: a
0: ano.
3: Byla by to písnička od Backstreet Boys. A ať nám to holky hodně rychle uteče.
0: Já jsem si původně, Zdeně, myslela, že jste někde v autě. Říkám, máte tam takový horší signál. Ne, já volám od nás z Porcelánky. Tak jsem pochopila ty zvuky. Tak vám přeji příjemný den. Ať vám to v práci hezky utíká a jde vám to hezky od ruky. A já vám pouštím tedy písničku, na které jsme se dohodli, písnička našeho mládí With Playing Games With My Heart. Hezký den, naslyšenou.
3: Děkuju, mějte se hezky,
0: naslyšenou.

0: With Playing Games with My Heart, Backstreet Boys, písnička, kterou poslala Zdeňka své partě holek z porcelánky Lesov. Ještě jednou vás zdravíme, krásný den. Teď už zdravím také našeho dalšího posluchače. Na telefonu čeká Vladimír z Mezirolí. I vám přeji pěkný den.
1: Dobrý den vám přeju. A já prosím o zahrání písničky od Michala Davida. Každý mi tě lásko závidí. A je to k narozeninám pro Bedřišku Ulmanovou z Rájce u Černavy. A je to od syna Františka a syna Petra s rodinama a přítele Vladimíra z Mezirolí. Moc vám děkuju a mějte se krásně.
0: A také Český rozhlas posílá písničku k narozeninám. Přejeme vše nejlepší, krásný den. Žijte si to a hezky si to oslavte. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. Jdeme plnit další písemné. Dobrý den. Dnes by bylo 67 let Zuzaně Navarové, tak prosím o zahrání její písničky s názvem Čertví, proč se vzpomínkou na ní. Děkuji moc. Zdravím Jirka Schodova. I my vás zdravíme a jdeme společně zavzpomínat na Zuzanu Navarovou. Krásný den.

Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.

tom být vedle tebe zpívala teď Lady Gaga a také Bruno Mars na Českém rozhlase Karlovy Vary a my jsme také vedle vás a s vámi Český rozhlas Karlovy Vary pro vás teď plníme a hrajeme na vaše přání. Tak volejte do studia 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Já jdu plnit další písemné přání a moc ráda, protože připravení jsou Svíti, skupina Sweet, Little Willy a tuto písničku posílá Ondra Fidimu. Tak, krásný den.

Tak to byla další zahraniční písnička, o kterou jste si dnes napsali nebo zavolali, a v zahraničních písničkách budeme pokračovat i nadále, protože právě teď jsem otevřela e-mail a píše nám Silva z Prahy. Připomíná, že dnes má 84. narozeniny hudební legenda britský zpěvák Paul McCartney a ráda by si nechala zahrát písničku, kterou si moc dobře pamatuje ze svých školních let, kdy byla prý ještě young girl. Tak prosí o ní, přeje Milanům k svátku vše nejlepší, stejně taky narozeninovým oslavencům, nám do rádia a vám všem posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary. Silvo, i my vám krásný den.

0: A ze silnic Karlovarského kraje se nám už hlásí naše posluchačka Olga se svým přáním. Hezký den.
1: Krásný den, přeju, Zlatko, krásný den, posluchači, krásný den, kolegové v rádiu. Já se teď přemisťuju z Ústeckého kraje do Karlovarského kraje, takže to je pecka, žádný policajti nikde, tak je to dobrý.
0: Já myslela, že budete hlásit žádný nehody, tak jako kolegiální.
1: No, nehody nechci koukat, to ne. Ale co jsem chtěla, písničku jsem si chtěla nechat zahrát, ale já jsem si to rozmyslela, písnička bude, ale pošlu ji Alence Dochodová, protože bych chtěla, aby měla dneska takový krásný den. A posíláme ji s Vládíkem, i to písnička od Karla Zicha a jmenuje se Krásnej sen. Takže pro krásný den, krásný sen.
0: Vy jste brzy vstávala, vy si půjdete za chvilku odpočinout, tak ať se vám taky něco krásného zdá, že budete odpočívat potom odpoledne. Mějte se hezky.
1: Lehátko pod slunečník, trošku nealko piva a bude to úplně krásný veget.
0: Tak je za nás, Oli. Krásný den, naslyšenou. Hezký den, pozdravujte Vládu.
1: Naslyšenou, díky moc.
0: Díky.

Krásnej sen v podání Karla Zicha na přání Olgy, která vám přinášela také i informace z dopravy mezi Karlovými Vary a Žadcem. Jak jste mohli slyšet, policie tam nikde údajně nestojí. Nicméně my vám taky dopravu hlídáme, ale z pohledu těch nehod, jestli se někde zdržíte nebo ne. Aktuálně se někde nebourá, ale více podrobností vám přinese už ve zprávách Lukáš Staněk. Karlovarský kraj podpoří rozšíření zubních ordinací v Ostrově a Karlových Varech, tak to bude jedna z prvních zpráv, která zazní v celou. No a po 13. hodině hned po informací ze zpravodajství vás čeká pořad Alex a host. Hostem pořadu dnes bude muzikálový zpěvák Marian Bojtko. Tak si užijte další příjemné povídání s rádem vašeho kraje, kde už vám hraje poslední písniček pro vás. Zítra opět ve stejném čase. Přejte si 221 55 37 37 telefon do studia, který ještě dnes budete potřebovat, pokud budete chtít s námi soutěžit nebo inzerovat. A také máme e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Vše najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být jak na Facebooku, tak Instagramu. Tak buďte. Hezký den.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovarský kraj podpoří rozšíření zubních ordinací v Ostrově a Karlových Varech. Sokolov rozšiřuje městský hřbitov, pokračuje v jeho obnově. Teploty se můžou o víkendu vyšplhat nad 34 stupňů, varují předtím meteorologové. A dnes bude skoro jasno až polojasno, teploty až 29 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. V Karlovarském kraji se rozšíří dvě zubní ordinace, a to v Ostrově a v Karlových Varech. Obě zařízení kraj finančně podpoří, aby mohla přijmout další zubaře. Zaměstnat můžou i absolventy lékařských fakult, kteří zatím v regionu nepůsobili, říká mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.
3: Podpora se týká nových zubařů, kteří ještě v regionu nepracovali. Kraj poskytne oběma dotaci vždy ve výši 1 milion korun na vybavení ordinací s tím, že každá z ordinací je pak povinna navýšit počet pacientů minimálně o 800 osob do 2 let od poskytnutí dotace.
2: V Sokolově pokračuje rozsáhlá rekonstrukce městského hřbitova. Město letos upravilo spodní část hřbitova, kde vzniká nová pohřební místa a 5 řad kolumbárií. Pracovníci obnovují také cesty, zeleň a další vybavení areálu. Revitalizace bude pokračovat i v příštím roce, pokračuje technik odboru rozvoje města Jan Procházka.
4: Ta centrální asfaltová pěšina se vlastně nahradí tou žulovou koskou a celkově ta centrální pěšina vlastně dozná velký změn, protože se vykácí rododendrony. A ona se celá rozšíří, přibylo lavičky a bylinný záhon.
2: Česko má před sebou tropický víkend, varují předtím meteorologové. Už zítra platí jejich výstraha na většině území Čech a na jižní Moravě. Vůbec nejtepleji bude v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje. Tam můžou teploty překročit i 34 stupňů Celsia. V sobotu se výstraha rozšíří na celé území Česka. Vysoký stupeň nebezpečí bude platit v Ústeckém, Středočeském a Jihomoravském kraji. Lidé by neměli zbytečně zatěžovat organismus a naopak měli dostatečně pít. Pražský hrad letos vystaví korunovační klenoty mezi 18. a 28. zářím. Prezidentská kancelář o tom informuje na svém webu. Korunu, žezlo i jablko klíčníci vyzvednou už 14. září. První 3 dny ale bude expozice s podtitulem Habsburkové 500 otevřená jen pro školáky. Ve Vladislavském sále se návštěvníci seznámí s osudy klenotů od nástupu Habsburské dynastie až do konce 18. století. Uvidí taky korunovační roucho z roku 1653 a další vzácné artefakty. Vstup na výstavu bude zdarma. Sport. Druhým dnem pokračuje v Ústí nad Labem mezinárodní velká cena boxu. Zápasový program začne v hale Sluneta ve 14 hodin. Do čtvrtfinálových duelů zasáhne 9 českých reprezentantů.
5: Největší pozornost bude upřena na Kelvina Sokesu, který vstoupí do turnaje proti Maďarovi Enekešovi. Premiérové vítězství vybojovala ve středu v Ústí Valerie Jílková. Ta loni získala v boxu evropské zlato v kategorii U19. Úspěšná je ale i v hokeji. S reprezentací do 18 let má stříbro a bronz z mistrovství světa. Po Australance Brisonové vyzve Němku Mamoriovou. David Kalvas, Český rozhlas. Počasí.
2: Dnes bude skoro jasno až polojasno, ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů, biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Zvýšenou pozornost věnujte řízení na silnici číslo 25 u Dolního Žďáru. V okolí vozovky se tam pracuje na údržbě zeleně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Alex a host.
6: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu 4 tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
7: Ahoj, dobrý den přeji.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátivší z New Yorku, už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, no a, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP, máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný, jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program, takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm, takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok. Jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít? Takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště, já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: naplní.
0: Máme
1: to ještě tak na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano, ano, ano.
0: Je to tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: No, ale chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids. Tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdávání významných cen pro Čechoslováky žijící v Americe. Pak jsme pro vlastně taky Čechoslováky, pro Našince zpívali v Chicagu, Chicagu, se vždycky musím opravovat, no a pak vlastně ten New York, ale mezi tím jsme ještě přelétávali, takže myslím, že jsme toho měli dost, ale Massachusetts, jak jsi říkala, že 9 let je, že to je strašný.
0: 9 let, že už hraješ a zpíváš, vystupuješ s tenory. No.
1: Jsem strávil se 4 tenorama, ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že?
0: Tak jako zpomalím vždycky.
1: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
0: To je z New Yorku, ty světle modré
1: jasně,
0: saka?
1: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl.
0: To
1: když
0: také.
1: Máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím,

0: že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborný, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
1: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá to, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
0: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v Českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steadman & Son a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat, přijde pán, řekne stop, a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
1: To byste si vydělali, že?
0: Určitě.
1: No. Marian Vojtko je naším hostem.
2: Po loňském úspěchu Zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišel, přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson jí zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdeme. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, takže nepochybuji o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je tato šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji neže načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš zhruba tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všichni tady spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že jo, taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště a
1: s věkem a ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí, ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje, a tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Ale to byly takže strašný. Se ti to vrací.
1: No vrací, ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh ty choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, se ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici, no co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný skvosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po tak máme po vstupu, ale mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního. Tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále. Všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 aréna vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normál boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama, takže na to se strašně těším a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to, všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal, takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže milí
0: takže
1: fanoušci,
0: to musí být.
1: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne?
1: Dva měsíce prázdnin.
0: Budeš nějaké mít, budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volno. Takže ale já si nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: jo,
0: jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděz, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.

Posud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Mariánských Lázních dnes začíná čtyřdenní festival Knižní lázně. Karlovy Vary se zaměří na práci s lidmi bez domova. Premiér Andrej Babiš nechystá změny v kabinetu. Vytýkací dopisy posílá všem členům vlády. Zítra bude skoro jasno až polojasno. Teploty až 33 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Lukáš Staněk. Začínají Knižní lázně. Čtyřdenní festival pro mladé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, queer minulosti lázní i česko-německým vztahům.
2: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
3: Říká zakladatelka festivalu Klara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Till nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
2: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a teda s Boučkovou spisovatelku, aby nám přiblížili přímo probíhající teď průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
3: Knižní festival v Mariánských Lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
0: Zastupitelstvo Karlových Varů rozhodlo o vzniku nové komise, která se má zabývat prací s lidmi bez domova a na snížení počtu nepřizpůsobivých v ulicích města. Komise bude spolupracovat s odbory magistrátu. Oslovit chce neziskové organizace i zástupce církví. Návrh iniciovala zastupitelka za hnutí STAN Žaneta Salátová, která popisuje, čeho by měla komise dosáhnout.
4: Na jedné straně najít řešení, které by bylo komplexní, a na druhé straně mělo by řešit vlastně problematiku těch 20 lidí, kteří tady dělají největší problémy, a podívat se nějakým způsobem ze všech stran na tu jejich problematiku, jestli můžeme něco udělat jinak, než jsme dělali doposud. A vlastně jako cílem je mít prostě město bez bezdomovců. No.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO neplánuje žádnou výměnu ministrů. Řekl to v souvislosti s vytýkacím dopisem, který poslal v úterý ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi z ANO. Dodal, že vytýkací dopisy posílá i dalším členům vlády. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu. Vojtěch podle něj odvádí dobrou práci. Rezort by ale podle Babiše měl víc šetřit.
5: Chceme, aby rezor šetřil. Máme tady různé aféry, měli jsme tady Moto, měli jsme IKEM, takže to není nic proti němu, ale já mám rád, takhle pracuju, je to na papíře, dá se to dohledat.
0: Podle Seznam zpráv Babiš ministru Vojtěchovi poslal už 3 dopisy. Ten jejich přijetí potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací. První původní skladbou, která rozezní svatovické varhany, bude Fantazie na chorál svatý Václave skladatele Iva Bartoše. Vybrali ji lidé na webu Českého rozhlasu Vltava. Hlasování skončilo o půlnoci. Skladbu na nový nástroj už zítra před koncertem rozhlasových symfoniků zahraje varhanice Jiřina Marešová. Český rozhlas Vltava koncert z katedrály svatého Víta odvysílá v přímém přenosu. Sport. České volejbalistky prohrály v Lize národů i druhý zápas na turnaji na Filipínách. Po Itálii prohrály 0-3 na sety i se Spojenými státy americkými. V dalším zápase je zítra čeká Japonsko. Počasí. V noci a zítra bude skoro jasno až jasno. Večer pak ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů. Na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré. A biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici číslo 13 v obci Boč u Stráže nad Ohří jsou z důvodu odtěžení skalních bloků zúžené jízdní pruhy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Tonight. 14 hodin 4,5 minuty je právě teď po zprávách s Lukášem Staňkem. Začíná čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou s dnešním datem 18. června a já vám za celý vysílací tým přeji klidný poslech s rádiem vašeho kraje. Sokolov dokončil první část rozsáhlé obnovy městského hřbitova. Radnice opravila cesty, zeleň a také zároveň přibyla místa pro pohřbívání. Více pro vás zjišťoval náš kolega Václav Malý a podrobnější informace od něj k tomu uslyšíte v této hodině, kde zazní také kromě písniček, kulturní tipy a budete moci s námi nakupovat a prodávat jako každý všední den. Tak zůstaňte s námi. Hezký poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka

0: V roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ve služební pistoli chybějí dva náboje a na oddělení inspektorky Candice Renoirové operuje generální inspekce. ČT2. Jaké otisky nechal největší český génius v Praze? Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art uvádí v přímém přenosu závěrečný koncert sezóny Karlovarského symfonického orchestru s událostmi v kultuře a dokumentem Karlovy Vary Sadové město v přestávce. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Mariánských Lázních dnes začíná festival Knižní lázně, jak už jste mohli slyšet v našem vysílání ve zprávách. Program nabídne například od 13 hodin kreativní dílny v domě Chopin, od 17 hodin pořad Institutu lázeňství a balneologie, kafe a věda na hlavní kolonádě, ten určitě stihnete. Zaujíme vás také třeba pořad Zapomenutý Michal Mareš, spisovatel a novinář, ten začne v 6:30 večer v hotelu Falkensteiner. Přednáška na téma Lucemburkové, Čechy, Morava a Svatá říše římská začíná v 17 hodin v městské knihovně Ostrov. Západočeské divadlo v Chebu vás zve od 18 hodin a 30 minut do Hradního příkopu, kde uvede inscenaci Valdštejn v noční košili. Satirická jízda napříč staletími ukáže, jak vévoda vídal a terorizoval Cheb při svých návštěvách a jak na oplátku využívali nejslavnější chebskou mrtvolu ideologové, úředníci a podnikatelé. V Karlovarském kulturním a kreativním centru s názvem Varieté ve čtvrti Stará role začíná dnes od 18 hodin vernisáž výstavy s názvem Za hranicemi hluku. Své obrazy vám představí výtvarnice Loren Arci. Pochází z Filipín a v současné době střídá Karlovy Vary a Prahu. Hudba Ludvika van Beethovena a Dmitrije Šostakoviče zazní od 7:45 večer v závěru festivalu Beethovenovy dny v Karlovarských Císařských lázních a Karlovarský symfonický orchestr dnes diriguje Ondřej Brabec. Muzeum Františkovy lázně připravilo výstavu s názvem Jak se cestovalo za císaře pána. Návštěvníci uvidí například archivní cestovní doklady, kuriozity z dob rakouské monarchie i modely lodí nejen v Láhvi. Tak pokud dnes někam vyrážíte, tak si to určitě užijte. Dejte nám třeba i vědět, jak se vám akce líbily, na které pozvánky jste reagovali a vyrazili jste. Teď pokračujeme s další porcí písniček, které nestárnou. Já vám přeji i nadále příjemný poslech s rádiem vašeho kraje, které vám teď hraje. A za malou chvíli vás bude opět informovat o tom, co se děje v našem regionu.

0: To byla hvězda Supernova Marie Rotrová na Českém rozhlase Karlovy Vary. Sokolov dokončil první část obnovy městského hřbitova. Přibyly nové cesty a upravená je také zeleň. Město zároveň rozšířilo místa pro pohřbívání, protože kapacita hřbitova přestávala stačit. Celá proměna vyjde na zhruba 30 milionů korun. Práce radnice rozdělila do dvou částí a druhá začne už příští rok.
1: Měl by se hřbitov udržovat všude, že jo? Vždyť to je jenom dobře, že tu louku tady udělali nějakou novou.
2: Říká návštěvník hřbitova Česmír, který se stará o kolumbárium u nově opravené části hřbitova.
1: Ty lidi si zaslouží vlastně i po smrti být v krásném prostředí.
2: V horní části, kterou čeká rekonstrukce až příští rok, uklízí okolí hrobu paní Marta.
3: Ty cesty, aby byly lepší, protože někde jsou ještě výmoly, takže se nedá pořádně chodit. Trošku se tady prořezaly nějaký stromy a cestička dolů se upravuje víc, jako jsem si nevšimla. No.
2: Na opravy ve spodní části hřbitova dohlíží Jan Procházka z odboru rozvoje města.
4: V rámci téhle etapy se vlastně provedlo rozšíření chodníků, vytvořily se nové místa pro urnové hroby, rakové hroby a vytvořilo se i 5 sekcí kolumbárních boxů. Tady byla jenom loučka, stromořadí a vlastně sečený trávník. Až tou postupnou revitalizací se to tady rozšířilo o ty terasy, na kterých jsou jednotlivá kolumbária, lavičky, stromky, chodníky.
2: Stojíme na nově položené žulové dlažbě.
4: Dle návrhu architekta došlo k výstavbě nových chodníků z tohoto materiálu, tak aby to nebyla standardní betonová zámková dlažba.
2: Tady o kousek dál je tedy ještě zámková dlažba, ta původní.
4: Ta bude nahrazena v další etapě příští rok. I ta centrální asfaltová pěšina se vlastně nahradí tou žulovou koskou a celkově ta centrální pěšina vlastně dozná velký změn, protože se vykácí rododendrony a ona se celá rozšíří, přibylo lavičky a bylinný záhon.
2: Za hřbitovní zdí směrem k frekventované ulici Karla Havlíčka Borovského jsou pozůstatky hromadného hrobu tzv. Svatařských žen, které zemřely při pochodech smrti na konci druhé světové války.
4: Původně to tady vypadalo jako zarostlé a tou revitalizací vlastně došlo k zvýraznění těch modelací, k osázení barvínků, doložení kamenných prvků vlastně a nově tam vznikne i umělecké dílo.
2: Podobu uměleckého díla, které památník doplní, popisuje autor návrhu kompletní rekonstrukce hřbitova, architekt Jakub Chvojka.
5: To umělecké dílo, které reaguje na to místo, tak má formu jakési knihy nebo rodinného fotoalba, které je patřičně zvětšeno, tak aby bylo čitelné a srozumitelné už z dálky. Bude to mít samozřejmě levou a pravou stranu, jako když otevřete knihu, a do toho budou vsazeny historické fotografie a další věci, které se týkají právě toho příběhu.
2: Opravy v horní části hřbitova začnou na začátku příštího roku a měly by být hotové do dušiček. V dalších letech město plánuje rekonstrukci okolí smuteční kaple a přilehlého parkoviště. Ze Sokolova Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Časové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Tři čtvrtě na tři, 2,5 minuty přesně, tak s námi můžete teď nařídit čas a také v tomto čase s námi můžete nakupovat a prodávat. Tak volejte do studia, linka je připravená 221 55 37 37. Připomínám, než se k nám dovolá náš dnešní první volající, tak máme pro vás také k dispozici e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Tam můžete také posílat své nabídky a poptávky. Před malou chvílí zazněla na našich vlnách Petra Černocká se svým hitem Nákladák. Tak třeba i Nákladák nebo auto můžete zkusit prodat na našich vlnách. To už je samozřejmě na vás. Ve vysílání už dnes se vítám našeho dnešního prvního inzerenta. Hezký den.
3: Skálo, dobrý den. Vláda paní, mohla byste mi nahlásit inzerát?
2: Určitě. Vy ho rovnou můžete nahlásit společně teď se mnou v živém vysílání. Tak, budeme potřebovat... Ano, povídejte.
3: Já bych byl radši, kdybyste to hlásila sama.
2: Dobře, no, tak jestli se vám nechce to hlásit, tak já vás teď položím a zavoláme si po vysílání, vy mi to řeknete a já to zítra za vás vyřídím. Jste pro?
3: Jo, zítra až, jo.
2: Ano, protože teď už jste se mnou přímo v živém vysílání. Jestli nechcete mluvit, já vás k tomu samozřejmě nenutím, ale my to společně dáme, zvládneme.
3: No, tak to puste, no.
2: Dobře, a co mám pustit? Dalšího inzerenta do vysílání, dobře, rozumím. Hezký den, ve vysílání společně se mnou je další inzerent.
4: Dobrý den, přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače, vykupuju staré budíky, můžou být aj nejdoucí, potom na ruku mechanické hodinky, můžou být aj u toho na baterii a veškerou starou bižuterii, to znamená řetízky a tak dále, může to být aj poškozeno, na čísle 607 542 652. Děkuju moc a nashledanou.
2: Já vás ještě jednou poprosím, byl se strašně rychlej, nestihla jsem si to poznamenat, telefonní číslo.
4: 607.
2: 607, ano.
4: 542. Mhm. 652.
2: Paráda. A pamatuji si dobře už z minula, že jste z Pardubického kraje. Perfektní.
4: Pardubický kraj, ano.
2: Díky. Pěkný den, naslyšenou.
4: Děkuju moc.
2: Tak pokud byste doma měli něco z toho, co pán by od vás klidně vykoupil, tak 607 542 652. Stále posloucháte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary, na kterých vám teď budeme zase hrát. Za mnou chvíli vás budeme informovat. No a po 15. hodině vás čeká host. Dnes si budeme povídat s mladým, talentovaným zpěvákem. Tak zůstaňte s námi.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, Republice ocel.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Dobrý den.
4: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
3: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
4: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
3: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
4: Tak ona je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce června i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
5: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
5: O studium na záchranáře v Sokolově je velký zájem. Na okraji Karlových Varů pracují archeologové. Šéf starostů Rakošan pozval na další schůzku k veřejnoprávním médiím i zástupce hradu. Zítra bude skoro jasno až jasno. Teploty až 33 stupňů. Nejnovější zprávy vám přináší Lukáš Staněk. O nově otevřené bakalářské studium v oboru zdravotnický záchranář v Sokolově je velký zájem. Část uchazečů ale nesplnila nutné fyzické testy. Z přihlášených 59 uchazečů jich splnilo podmínky 37. Otevření oboru v Karlovarském kraji má i v takovém případě budoucnost, řekl hejtman Petr Kubis z hnutí ANO. U silnice číslo 6 na příjezdu do Karlových Varů pracují archeologové. Jejich činnost je součástí příprav stavby dalšího úseku dálnice D6 mezi Lázeňským městem a Olšovými vraty. Archeologické průzkumy budou v následujících týdnech pokračovat, říkal oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil. Předseda opozičních starostů Vít Rakušan pozval zástupce prezidentské kanceláře na další schůzku k budoucnosti veřejnoprávních médií, kterou jeho hnutí organizuje. Řekl to po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. Účast na jednání už podle Rakušana přislíbili ředitelé České televize a Českého rozhlasu, Hynek Chudárek a René Zavoral, i šéfové opozičních stran. Vláda v pondělí schválila návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Českou televizi a Český rozhlas chce od příštího roku financovat ze státního rozpočtu. Opozice i ředitelé obou veřejnoprávních médií to kritizují. Kulatý stůl bude podle Rakušana 1. července.
6: My chceme od šéfů veřejnoprávních médií slyšet, co tahle legislativní změna bude znamenat. Co bude znamenat pro to, jak budou pracovat. Budou se vytvářet dokumenty, bude na sportovní přenosy, budou moci plnit veřejnoprávní média svoji roli, aby v krizových chvílích poskytovali informace i v regionech, když se budou rušit regionální vysílání.
5: Rakušan se podle svých slov chystá pozvat na jednání i zástupce koalice. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra klesnou o další desítky haléřů. Nafta oproti dnešku zlevní o 1,50 haléřů na 37 korun a 4 haléře za litr. Litr benzínu pak řidiči natankují nejvýš za 40 korun a 52 haléřů. To je o 32 haléřů méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám pohonných hmot platí zatím do konce června.
0: Sport. Počasí.
5: V noci a zítra bude skoro jasno až jasno, večer pak ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
5: V Chodově na Sokolovsku se v ulici Husova srazilo auto s motorkou. Na místě je policie a nehodu vyšetřuje a řídí dopravu kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak to byly další zprávy a Lukáš Staněk na Českém rozhlase. Karlové Vary, ty další vás čekají zase za necelou hodinu v celou. Teď si budeme chvíli povídat. Naším hostem bude za pár minut mladý talentovaný zpěvák Tomáš Mazný, který pochází od nás, Karlovarského kraje, a vystoupil dokonce na Dni otevřených dveří u nás tady v Českém rozhlase minulý měsíc. Kdo byl, tak určitě viděl a samozřejmě i slyšel. V této hodině si budeme samozřejmě povídat také i o dalších zajímavostech v našem kraji. V Karlovarském kraji začaly třeba například jezdit dvě nové vlakové soupravy, motorové vlaky. Regiofox postupně nahradí své předchůdce RegioShark. Jak se od sebe tyto dva modely liší, uslyšíte v této hodině, ve které budeme společně také soutěžit, no a samozřejmě jak jinak, než vám budeme hrát. Teď na úvod písničky, které nestárnou. Příjemný poslech, klidné odpoledne s rádiem vašeho kraje.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: Český rozhlas Karlovy Vary pro vás v květnu připravil Den otevřených dveří jako každý rok. K vidění byla nejen tedy naše budova rozhlasové stanice a také i naše práce všech našeho týmu, ale mohli jste také vidět i velký doprovodný program, včetně ochutnávek, regionálních potravin i setkání třeba s vítězkou soutěže Peče celá země, no ale třeba i s mladým talentovaným zpěvákem, který přijal pozvání i do našeho vysílání a dnes je naším hostem a je to mladý talentovaný zpěvák Tomáš Mazný, který pochází z Chodova. Hezký den.
1: Krásné odpoledne a děkuji za pozvání.
0: Tomáši, prozraď, kolik tě je a co studuješ za školu?
1: No tak je mi 14 let a vlastně nyní končím terci, teda 8. třídu na gymnáziu Ostrov.
0: 14 let, jsi velice mladý. V kolika letech jsi začal zpívat a začal jsi se věnovat hudbě a jak jsi k ní vlastně přišel?
1: Tak vlastně hudba mě od malička nějak bavila. Já jsem vlastně v první třídě jsem začal hrát na klavír, protože mě začal nějak táhnout. Pak jsem přešel na kytaru, no a i ta mě omrzela a nakonec jsem si řekl, tak proč neskusit zpěv a u něj jsem se udržel do dnes.
0: A jak dlouho studuješ zpěv?
1: Třetím rokem už to letos bude.
0: A studuješ ho soukromně nebo na nějaké umělecké škole?
1: No tak spíše soukromně chodím do DDM tady v Rybářích.
0: No na to, kolik ti je, co už vím a mohla jsem také i slyšet na Dni otevřených dveří, máš už velmi pestrý a bohatý repertoár. Prozrať našim posluchačům, kteří nebyli, jaký zpíváš žánr a písničky?
1: Tak vlastně já zpívám několik různých žánrů, vlastně od klasického popu, což mám z něho většinu písniček, tak pak samozřejmě i country, kantilénu, EDM nebo blues.
0: Zpíváš české, zahraniční, je to tak?
1: Ano.
0: V kolika jazycích zpíváš?
1: Teď zpívám v 7 jazycích a určitě bych chtěl rozšiřovat.
0: Kam bys to chtěl rozšiřovat? 7 jazyků, to je opravdu hodně.
1: Je to, ale myslím si, že je určitě několik dalších zajímavých jazyků, který bych mohl předvíst pro lidi, kteří je moc vlastně neposlouchají.
0: Já jsem ženská zvědavá, jaký třeba?
1: Tak třeba nám ještě chybí francouzština.

0: interpretů, jak z těch starších, tak mladších, třeba Karel Gott nebo Eva Farná, a z těch zahraničních třeba Dua Lipa nebo Lady Gaga.
1: Tvoje vystoupení, jak už jsem mohla vidět, nejenom tady živě u nás v Českém rozhlase Karlovy Vary, ale i samozřejmě na internetu, je sebevědomé, na tvůj věk neskutečně vlastně, bych řekla, už takové vyspělé, dospělé. Máš spoustu zkušeností, máš třeba zkušenosti i s pěveckými soutěžemi, nebo věnuješ se jenom koncertování?
0: No tak především teda vystupováním tady v kraji a nějakému koncertování, ale teda zatím jsem vystoupil teda na jedné soutěži v Lomnici nad Popelkou a teda tam se mi při mém štěstí jsem se stal laureátem.
1: Takže rovnou v soutěži takovéto velké úspěchy. No tak paráda. Tak budeme sledovat i nadále tvé úspěchy. Sleduješ třeba i nějaké televizní soutěže?
0: Určitě sleduju, teda nejvíc mě zajímá teďkon Eurovision Song Contest, obrovská pěvecká soutěž vlastně v Evropě a mimo jiné vlastně strašně mě baví sledovat českou hudební scénu.
1: A to tě třeba neláká se přihlásit do takovéto celosvětové soutěže?
0: No tak nyní určitě ne, protože se hlavně zaměřuju na studium. Zpěv je spíš takový koníček, ale v budoucnosti, kdyby ta šance byla možnost, tak bych si určitě takovou zkušenost rád vyzkoušel.
1: Tak se budeme těšit, budeme držet palce. Za sebou máš už dva velké koncerty. Řekni sám našim posluchačům, kde se uskutečnili, protože já to vím, nechám na tobě.
0: Tak vlastně loni a předloni jsme vystoupili, nebo já solově jsem vystoupil, jsme měli koncert v klubu Paderewski v divadle Husovka. Jsou to teda hlavně vánoční koncerty a vlastně měli zatím velký ohlas, takže bychom chystali letos třetí vánoční koncert.
1: A kde se uskuteční?
0: Také v klubu Paderewski do Třetice.
1: My se teď společně pustíme ukázku jedné tvé písničky. Co uslyšíme?
0: Tak uslyšíme píseň vlastně španělský hit Sofia od Alvaro Solera.
1: Na Českém rozhlase Karlovy Vary Tomáš Mazný a Sofia.

0: Španělský hit Tomáš Mazný na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary Sofia přímo v živém přenosu. Já jsem ráda, že jsi dnes naším hostem, že jsi nebyl jen hostem našeho dne otevřených dveří. To byl španělský jazyk. Jaké jazyky máš třeba ve škole?
1: Tak ve škole máme normálně standardní češtinu a angličtinu a vlastně nyní v terci jsme vlastně dostali možnost třetího jazyku a vybral jsem si teda němčinu.
0: Byl jsi třeba ve Španělsku?
1: Ve Španělsku ještě ne, ale v Itálii.
0: Blíží se prázdniny, pojedeš někam?
1: Do Itálie samozřejmě, abych načerpal trochu té italské vlastně těch jejich tradic, abych mohl dále zpívat jejich jazyky a pak samozřejmě nějaké výlety po Česku.
0: Mm-hmm. Pojedeš asi pravděpodobně i autem, nejenom, že poletíš, zpíváš si třeba v autě?
1: Já si zpívám strašně moc v autě, to můžou potvrdit moji rodiče. Někdy to až je tak přehnané, že musím někdy přestat.
0: Zpíváš si třeba i v koupelně, protože já jo.
1: Já si zpívám všude.
0: Všude. A kde nejraději? Když to tedy není koncertní vystoupení.
1: Nejraději si zpívám teda doma, anebo ve škole si taky rád zpívám.
0: Ve škole?
1: I před spolužáky.
0: Jo. A co na to vlastně říkají spolužáci?
1: Tak spolužáci, oni to berou tak nějak disciplinovaně. Takový jako, že každý má něco svýho, tak proč já nemůžu zpívat?
0: Hele, tak Karel Gott chtěl být třeba kdysi elektrikářem, stal se jím, pak dostal ránu, jak se o něm traduje, a stal se z něj zpěvák. My jsme moc rádi, že se stal zpěvákem. Čím by si chtěl být? Zpěvákem jako Karel Gott nebo něčím jiným?
1: Tak já bych chtěl být především doktor, to se mi už drží nějakých 7 let, ale určitě se nechci hudby vzdát, chtěl bych mít pořád jako ten hlavní koníček mimo tu profesi.
0: Být doktorem je velmi náročné, věřím, že potom ta hudba bude taková vlastně jako, jak bych to řekla, taky ten svět, ve kterém si budeš asi utíkat od té medicíny, od toho lékařství. Čím by si chtěl být, jako konkrétně, jakým lékařem?
1: Tak konkrétně teda bych chtěl být chirurgem, tak když už medicína, tak aspoň co těžkýho.
0: Tak pořádná. Měl jsi někdy před vystoupením trému, prozradíš?
1: Tak vystoupení, před každým vystoupením má každý interpret vlastně trému, to vám potvrdí kdokoliv, ale řekl bych, že vlastně trému mám vždycky, když něco nového, co vlastně jsme ještě nezažili.
0: To znamená, máš trému teď, protože ve vysílání seš poprvé, je to tak s námi?
1: Jo, než jsem vstoupil do těch dveří, tak jsem měl obrovskou trému. A teď to ze mě nějak spadlo.
0: Tak to je paráda. A řekni, jak se připravuješ na koncert? Třeba máš nějaké rituály?
1: Tak rituály konkrétně ne, ale tak samozřejmě je to vždycky ta vlastně dlouhá cesta toho připravování se na zpěv, pak dramaturgie. Je s tím strašný papírování a strašná práce, ale ten výsledek mě vždycky strašně potěší.
0: A co tě na tom živém vystupování baví pak nejvíce?
1: Diváci. Podívat se, jak jsou nadšený, jak se usmívají, jak se zpívají, no to je k nezaplacení.
0: A pak samozřejmě to ocenění na závěr, ten potlesk.
1: Samozřejmě.
0: Zpíváš zatím převzaté písničky, co vlastní tvorba neláká tě si napsat něco na míru?
1: Tak jak jsem říkal, tak vlastně nejdřív to studium, takže vlastně nemám moc času tvořit vlastní hudbu. Zatím se ještě taky nikdo nenašel, kdo by, koho bych mohl oslovit, ale určitě do budoucna bych chtěl nějakou vlastně i svoji píseň vydat.
0: Zbývá ti vůbec čas ještě na jiné koníčky, protože dobře, hudba je tvůj koníček, ale jsi mladý kluk, máš určitě ve škole také i tělocvik, baví tě třeba sport, sportuješ?
1: Sportuju, hraju basketbal, ale teda sport mi vůbec nejde. Já jsem strašně levý na sport obecně. Něco jako volejbal, no tak já se vždycky zhrozím ve škole.
0: Tak jestli jsi levý, můžeš hrát pravou.
1: No.
0: Co třeba další koníčky? Ještě něco, co by si o sobě rád našim posluchačům prozradil?
1: Tak třeba rád peču, rád vařím, to je takový můj další koníček. Pak si třeba rád zahraju jak deskové hry s rodinou nebo počítačové hry s kamarády, jdu si ven na procházku nebo na kolo s bráchou.
0: Určitě máš nějaké své sny a plány, prozradíš alespoň nějaký z nich?
1: Tak samozřejmě dodělat školu, dodělat tu medicínu a nějaké mety určitě i v hudebním světě, třeba udělat nějaký větší koncert nebo vydat desku. Je jich strašně moc, teď záleží, jestli jsou skuteční.
0: Máš třeba sen si s někým společně zaspívat?
1: Je, tak těch je strašně moc, to bych tady dlouho vyjmenoval, s kým bych si chtěl zaspívat, ale...
0: Třeba, například.
1: Například, tak rád bych si zaspíval vlastně s kýmkoliv. Třeba s mým bráchou bych si radši zaspíval. On je takový strašně zatím, že by nechtěl zpívat, ale já si myslím, že ho k tomu dokopu.
0: A nějaký slavný interpret?
1: Tak ze slavných interpretů třeba bych si rád jednou zaspíval, plácnu, teď mě nic nenapadá, s Markem Ztraceným třeba.
0: Co říkáš na vyprodané koncerty? Nejenom Marka Ztraceného, ale ty třeba červnové koncerty Evy Farny. 3 koncerty za sebou.
1: Já na to koukám úplně s úžasem. Já strašně jsem jí teda v tom fandil a když jsem viděl tu nádheru, že to je fakt obrovské světové měřítko, no říkal jsem si, že ona je opravdu ikona.
0: Co tě na Evě Farně třeba baví?
1: Tak vlastně ta její volnost, že to je takový přirozený normální člověk, který si na nic nehraje a vlastně ta hudba, kterou skládá, je taková přirozená o životě, strašně mě baví.
0: Kde bychom tě mohli sledovat? Řekneš, máš nějaký Facebook, máš nějaký webovky, aby jsme věděli, co se děje, co aktuálního chystáš?
1: Tak vlastně všechny aktuality, vystoupení, videa z koncertu zatím můžete vidět na Facebooku a na Instagramu především. A teď vlastně plánuju si udělat i nějaké webovky, ať je vlastně větší skupina lidí, které mě mohou vidět.
0: Mezi našimi posluchači občas bývají i mladší posluchači, mladší generace. Často nás poslouchají třeba i vnoučata našich posluchačů seniorů. Když by si chtěl poradit už ze svých zkušeností někomu, kdo by chtěl začít, s čím ve zpěvu začít je úplně nejlepší?
1: Tak vlastně mě připadá nejdůležitější hlavně teda začít. A pak vlastně ono to je strašně dlouhá cesta. Jo, někdo se třeba, jako když vidíme Evu, tak vlastně po 20 letech velký koncert, nějaký jako opravdu velkého formátu. Takže vlastně důležité je začít a vlastně nevzdávat to. I když je po malých kručcích, tak vlastně pak to stojí za to.
0: My ti držíme palce. Ať se ti všechny tvé sny naplní, hlavně ti přejeme krásné prázdniny, odpočinci, máš toho opravdu hodně za sebou. No a dej nám pak určitě vědět, až budeš chystat to, už se bude blížit tvůj velký koncert tady v Karlových Varech. Rádi se přijdeme podívat.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byl Tomáš Mazný, mladý, talentovaný zpěvák, teprve 14-letý, ale můžeme být patřičně hrdí, že u nás v Karlovarském kraji rostou takovéto úžasné mladé bytosti s tak velkým talentem. Hezký den, díky za rozhovor.
1: Taky děkuji.
2: Slow.

0: Přátelé, dovolte mi, abych vás pozval, jakožto slovesný umělec, k poslechu pořadu, aby řeč nestála. Moderuje to Jirka Bláha, takový skvělý kluk, a já tam budu, jo, a budu tam ještě další herci, taky nějaký imitátor Jablonský, nebo co, jak se jmenuje, a bude tam taky Max Behenský, přátelé. Takže poslechněte si to na Českém rozhlase.
1: Aby řeč nestála, poslouchejte tuto neděli po 9. hodině v našem vysílání.

0: To byla Paula Abdul na Českém rozhlase Karlovy Vary. Na železniční tratě bez elektrického vedení vyjeli v Karlovarském kraji dva nové motorové vlaky Regio Fox. Cestující je můžou zatím využívat na trati mezi Chebem a Luby a také na dalších spojích okolí Chebu. České dráhy je budou postupně nasazovat i na další tratě v regionu. Soupravy postupně nahradí svého předchůdce Regio Shark.
1: Vážení cestující, vítáme vás ve vlaku jménem národního dopravce České dráhy.
2: Takové hlášení uslyší cestující ve dvou nových soupravách Regio Fox, které začaly jezdit v Karlovarském kraji. Oproti svým předchůdcům vlakům Regio Shark se liší v několika detailech. Podle strojvedoucího Karla Trojáka, který mě vlakem provází, je například snazší už samotné nastupování.
3: Jednotka Regio Fox má dva vysouvací schůdky v nástupním prostoru, takže tam potom není ta mezera mezi podlahou vozu a nástupištěm a pro cestující je to velmi pohodlné pro ten nástup.
4: Procházíme vlakem a kousek od dveří je toaleta.
5: Oproti Regio Sharku, tak vstupní dveře na WC mají pouze ruční pohon. U Regio Sharku tím pohybuje elektromotor.
4: Což mohlo být chvílemi i otravné.
5: Otravné určitě.
4: Jdeme dále do vozu.
5: Zde máme běžný podvozek pod námi a ta jízda zde je daleko těžší oproti tomu, když tam pod námi je hučí motor. Takže ten, kdo má rád větší klid, doporučuji sedat si sem.
4: To je tedy doprostřed vlaku.
5: Doprostřed vlaku, ano.
4: Teď jsme v prostoru pro kočárky a kola.
5: Je větší i co se týká na jízdních kolech, protože ve starém Regio Sharku byly umístěny háky na kola, které kola se umisťovaly svisle do vzduchu. Zde na Regio Foxu máme takový připínací popruh, pás, chcete-li.
2: Na jízdu novým typem vlaku školí strojvedoucí Martin Apoštol.
6: Dost se tomu podobá jednotka Regio Shark, ale technicky vlastně je tady všechno vyřešeno úplně jinak, úplně odlišně. Na první pohled se to zdá stejný, ale rozhodně to stejný není.
2: Obě soupravy stály dohromady více než 230 milionů korun. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
7: Tyto dva vlaky Regio Foxy jsou pořízeny společností České dráhy na objednávku Karlovarského kraje. Jsou určeny právě pro modernizaci vlastně vozového parku na železnici v Karlovarském kraji.
2: Nové motorové soupravy jsou určené především pro tratě bez elektrifikace.
7: Budou jezdit na různých tratích, například z Chebu do Lubu nebo do Merklína. My samozřejmě máme ještě 9 jednotek Regio Shark, předchůdce vlastně těchto Regio Foxů, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává železniční dopravu a kam nevede elektrifikace.
2: Na železnici v Karlovarském kraji letos přibudou ještě dvě nové elektrické soupravy Regio Panther, které budou jezdit na hlavních tratích. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: 4 a 1 půl minuty přesně. Právě teď s námi můžete řídit čas, ale také soutěžit. Připravená je moc hezká cena, tak dobře poslouchejte. Připomínám telefon do studia 221 55 37 37. Tak ještě jednou telefon 221 55 37 37 a teď výhra. Dvě vstupenky do Zámeckého parku v Ostrově, kde je v sobotu 11. července od 19 hodin na programu Muzikál na ruby. Přední čeští zpěváci a muzikáloví herci Josef Wagner, Jan Konečný a Petr Ryšavý uvedou hity z legendárních muzikálů jako Bídnici, Kleopatra, Angelika nebo Tři mušketýři. Opravdu bohatý program, chybět nebudou skladby Valdemara Matušky, Václava Neckáře, Karla Gotta a Michala Davida. Hodnota výhry necelých 1300 korun, tak ušetříte za krásný kulturní zážitek. Myslím si, že stojí za to, tak určitě volejte do studia 221 55 37 37. Ale výhra nebude zadarmo. Připravená má otázka dnes bude takovou zkouškou poslechu po delší době. Naším odpoledním hostem byl dnes mladý talentovaný zpěvák Tomáš Mazný z Chodova, který také mimochodem zpívá písničky i z muzikálů. V našem rozhovoru prozradil, co studuje za školu a čím se chce stát. Odpověď bude znát ten, kdo dobře poslouchal. A já už se těším na někoho z vás, kdo už je se mnou teď na telefonu. Hezký den.
1: Krásný den přeju.
0: Krásný den přeju, kdo pak je tam?
1: Tady je Olga a Vláďa.
0: Olga a Vláďo, hezký den. Tak, budete znát
1: krásný
0: odpověď.
1: Den. Chtěl se stát chirurgem.
0: Naprosto přesně. Perfektní. Já jsem měla možnosti lékařem, zpěvákem, učitelem a myslela jsem, že vás jenom doplním a vy jste poslouchali naprosto přesně, tak to jsme rádi. Vy jste mimochodem asi taky byli, vidíte, na dně otevřených dveří.
1: My jsme ho tam slyšeli, my jsme ho tam viděli a
0: jeho
1: rozhovor mě úplně fascinoval. A to mě i docela, jsem se pousmála nad tím, jak jste říkala, že i vnoučata těch babiček a dědečků chtějí taky talentově zpívat, tak jsem se pousmála nad tím, protože moje vnučka taky je jedna z těch, co zpívá.
0: Taky držíme palce, třeba i s ní jednou budeme dělat rozhovor. Mějte se moc hezky, teď mi každopádně zůstaňte na telefonu, ať si předáme informace o ceně. Pozdravuju i Vláďu, hezký den, naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Skupina Slza na Českém rozhlase Karlovy Vary pomalu už končí čtvrteční. Dobré odpoledne s datem 18. června. Já vám za nás všechny přeji i nadále pohodový poslech, protože rádio vám vysílá 7 dní v týdnu, 24 hodin, takže naše vysílání neskončí, pouze skončím já dnes u mikrofonu. Zítra se opět s vámi budu slyšet, tak se budu těšit na slyšenou. Za mnou chvíli tady zprávy s Lukášem Staňkem, který je pro vás dnes odpoledne připravuje a přináší do vysílání rádia vašeho kraje. Karlovarská sklárna Moser letos opět vyrábí křišťálové globy pro Mezinárodní filmový festival, tak za malou chvíli uslyšíte, jaký třeba připravuje i speciální set vás. Teď uslyšíte hlášky těch nejmenších, no a po 16. hodině vás zase budou bavit profesionálové. A dnes, když se podíváte na náš web vary.rozhlas.cz, tak se můžete mrknout, že v Humoriádě se může na vás dnes těšit třeba Libuše Švormová nebo Patrik Rozehnal. A zítra opět jiná osobnost. Tak zůstaňte s námi, poslouchejte rádio vašeho kraje Český rozhlas Karlovy Vary.
1: Čím se asi lidé utírali v minulosti, ještě před vynálezem toaletního papíru?
2: Listem, novinama, kůrou ve stonu, utírkou, kabátem, kamenem, mejdlem, buď rukou anebo o stůl.
3: A ještě nějakýma ručníkama.
2: Botou.
3: Zlasama.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarská sklárna Mozr letos připomene osobnost prezidenta Václava Havla. Paliva v Karlovarském kraji od minulého týdne zlevnila na litru více než o korunu. Zítra bude skoro jasno až jasno, teploty do 33 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Karlovarská sklárna Mozr letos opět vyrábí křišťálové globy pro Mezinárodní filmový festival. Pro letošní 60. ročník prestižní přehlídky připraví taky kolekci váz, která připomene 90. výročí od narození prezidenta Václava Havla. Podrobnosti nabízí ředitel sklárny Martin Dvořák.
2: Je to letos jubilejní ročník i kvůli tomu, že oslavujeme nedožitých 90 let Václava Havla a i u této příležitosti jsme se rozhodli podpořit tuto významnou událost tím, že jsme udělali limitovanou kolekci váz s podpisem Václava Havla a zároveň jsme vytvořili jeden unikátní dražební předmět této vázy ve větší velikosti, který potom bude dražit právě KVIF.
0: Ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích v Karlovarském kraji od minulého týdne klesly a paliva jsou nejlevnější v Česku. Litr nejprodávanějšího benzínu Natural 95 natankují motoristé v průměru za 39 korun a 17 haléřů. Před týdnem byl o korunu a 8 haléřů dražší. O 1 korunu a 38 haléřů zlevnila nafta. Za tu teď řidiči dají průměrně 36 korun a 86 haléřů za litr. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, prodávají nejlevnější paliva v kraji pumpy na Sokolovsku a nejdražší na Chebsku. Nehoda dvou nákladních aut dnes na 6 hodin uzavřela dálnici D11 v obou směrech. Na 70. kilometru u Nového Města na Hradecku jeden z vozů, který převážel písek, prorazil po střetu vozidla. Skončil v protisměru převrácený na boku. Podle krajské záchranné služby není po nehodě nikdo zraněný. Policie odkláněla dopravu na objízdné trasy. Teď už je dálnice plně průjezdná v obou směrech, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Riedl.
3: Po vážné nehodě dvou kamionů na dálnici D11 na kilometru 70 před Hradcem jsme už vraky vyprostili, dálnici uklidili a provoz tedy teď už jede v obou směrech. Ovšem pozor, je tam 80, protože na místě havárie jsou ještě pořád rozbitá svodidla.
0: Úklidové práce budou podle Riedla pokračovat v noci. Do kin se vrátí jeden z nejslavnějších českých snímků. Národní filmový archiv dokončil digitální restaurování filmu Limonádový Joe aneb Koňská opera režiséra Oldřicha Lipského z roku 1964. Obnovená verze bude mít světovou premiéru 24. června na prestižním festivalu klasického filmu Cinema Ritrovato v italské Bologni. Pro mezinárodní uvedení proto vznikly nové anglické titulky a film ponese název Sir da Pope Joe or a Horse Opera. Po premiéře v Bologni se digitálně restaurovaný Limonádový Joe objeví také v distribuční nabídce Národního filmového archivu a postupně zamíří do českých kin.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude skoro jasno až jasno, večer pak ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů, nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou po celý den dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chodově na Sokolovsku se v Husově ulici u křižovatky s ulicemi náměstí ČSM a náměstí 9. května srazilo auto s motorkou. Policie na místě nehodu došetřuje. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Vysíláme, připraveni jsme s ukázkami, telefony v provozu, taky host už přede mnou, Libuška Šormová. Libuško, zdravím a přeju hezký den.
5: Taky přeju krásné naše prostředí, krásný, příjemný člověk proti mě, co víc si můžu přát.
4: Třeba soutěž pro posluchače, a tu máme v červnu, navíc o jednu z knížek a jedna z nich je i ta tvoje, děkovačky, Libuši
5: ta
4: Šormová.
5: Ta tvoje.
4: Dávali jsme ji dohromady. Stejně tak jako třeba s Nadějou Konvalinkovou, s Uršulou Klukovou, Pepou Dvořákem nebo Jiřím Krampolem. Jednu z těch knížek můžete vyhrát. Celý červen takhle soutěžíme a v pátek navíc dáváme ještě digitální rádio.
1: Humoriáda.

0: Začínáme naplno vysílat Humoriádu dnes s Libuší Švarmovou. Co si vybereš, Libuško, ze seznamu?
1: Já bych dala Pavla Trávnička, jmenuje se to Nevěrník, to já nevím, ale je to z kabaretu U dobré pohody s Dagmar Veškrnovou, kterou já už znám spíš jako Dášu Havlovou.
0: Ano, tak. Ano, tak prostě dvě dámy, jeden pán, manžel, manželka a milenka na jednom gauči v podstatě.
2: Vůbec nic si z toho nedělejte, Katým... Promiňte, Blaničko, já jsem se Katinka.
3: Katinka.
2: Poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozjepnuto, ona tam dozadu nevidí. Nežaj mi našli! Co je mu? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako... Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří.
5: To je podraz.
2: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
3: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
2: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím a sice odcházím za Ludovou.
5: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
2: No, Ludva, no.
5: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jak je Ludva?
2: No, můj Ludva. No,
5: mě chceš vyprovokovat?
2: Ne,
5: moment, vyprovokovat. Buchty, ty si přivezla buchty a takové buchty peče jenom teta Anča.
2: Ty můj Otelo, takové buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
3: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
2: Ale budete se sem ráda vracet, víte, že se sem vrátíte.
3: Já se sem vrátím, ale u někdy.
5: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
3: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaneček?
2: A žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
0: Manželka Dáša, tedy Veškrnová, dnes Havlová, Milenka Jana Paulová a mezi tím vším Pavel Trávníček. Libuška, se skoro bojím zeptat, ale zeptám se, třeba z toho bude nějaké zajímavé povídání, co ty a nevěra?
1: No, mě právě jednou, jak jsou furt ty rozhovory, tak se mě někdo ptal, jestli bych svému muži eventuálně odpustila nevěru. A zajímavé je, že já jsem to řekla správně, já jsem řekla, že bych mu ji odpustila, protože když ho miluju a jsme spolu, já nevím, přes 40 let, tak nevím proč, bych mu odpustila. A druhý den vyšel bulvár a tam bylo napsáno, Švormová odpustila svému muži nevěru. Jak stačilo vynechat to jedno slovíčko, takže si každý říkal, ježišmarja, co on jako udělal.
0: A hned všichni volali a zjišťovali, ne, a litovali a utěšovali. No, by... Taky takovouhle zkušenost tedy máš s bulvárními médii a s těmi tištěnými tedy, že takhle se ozvou. Ty jsi naznačila, že Dášu tehdy Veškrnovou, dnes Havlovou, znáš hlavně jako Havlovou. Potkali jste se v divadle asi na Vinohradech.
1: No, potkali jsme se, nehráli jsme spolu teda, ale často jsme se tam vídali a tak jsem ji měla i potom, jsem ji viděla v některých inscenacích, ve kterých hrála, tak jsem ji měla ráda jako herečku.
0: Mimochodem, jak se teď díváš na to, že Vinohradské divadlo čeká rekonstrukce, bude se stěhovat, bude hrát v náhradních prostorech. Teď vlastně na konci června je čeká to poslední představení v té staré budově, ještě postaru před rekonstrukcí.
1: No, to si vůbec nedovedu. Já jsem tam hrála teda naposled asi 7 let v Pygmalionu a tam stěžejní roli hrály právě ty nádherný tahy, které bohužel v tom Radiopaláci nejsou. Tak to bude asi trošku hold jiný, no, tak co může v Radiopaláci nejsou. Není to, co je v divadlech, že jo? Že
0: vysoké provaziště.
1: Vysoké provaziště a tam to jede nahoru. Jde to dolů a je to hned změna okamžitě prostoru a všeho, tak jsem zvědavá, no tak oni tam jsou, tak byli tak skvělí vždycky technikáři na Vinohradech. Já jsem je obdivovala teda, protože oni se dokázali ze všem jako vyrovnat, tak asi se budou muset vyrovnat i s tím. Už jenom ten střídavý repertoár je strašný. Většinou v Evropě a všude v divadlech se hraje třeba 14 dní jeden kus, kdežto tady se hraje každý den něco něco jiného, tak to je pro tu techniku strašný záhul. Teda to. Oni ještě, když my už jsme skončili, byl aplaus a my jsme šli domů, tak oni teprve je volali, technika na scénu, bourat. No,
0: tak, tak jim to snad půjde potom o něco lépe s moderní technikou, pak ve zrekonstruovaném divadle. Libuše Švormová je naším dnešním hostem Humoriády, vybrala si Pavla Trávnička, mimochodem můžeme s ním pokračovat jeho povídání a vzpomínky humorné na babičku, anebo gratulace zelenáčům uslyšíte z úst Jaroslava Štercla, třeba Antonína Pokorného. To nabízím já proti, varianta B. Vy si vybíráte, jako vždycky, je to telefon do studia 731 800 900, je tu SMS-kové číslo 90 01 04, posílejte humor mezera A nebo B a my budeme vaše hlasy sčítat v pořadu Humoriáda.

0: vojenském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Humoriáda, pokračujeme s Libuškou Švormovou, nabíráme hlasy, jak se taky dá říct, po telefonu 731 800 900 se můžete odstnout ve vysílání a vybrat si z ukázek nabízených buď ta s Pavlem Trávničkem, vzpomínky na babičku, nebo Jaroslav Štercl, gratulace zelenáčům. Tak telefonní číslo můžete použít, anebo taky SMSky na čísle 90 011 04, humor mezera A nebo B. Kdo nám volá? Dobrý den, přejeme.
4: Dobrý odpoledne. Andrej Zemník vás zdraví, Patrikovi a paní Švoro, a chtěl bych pokračování.
3: No, s Pavlem Trávničkem, tak děkujeme za to a jdeme za dalším. Dobrý den.
5: Dobrý den. Dobrý den. Já vás zdravím.
3: Poprosím stišit rádio, dělá to tohle neplechu, já to zatím stáhnu.
5: Už po něm.
3: Šáhnu. Ještě ne, tak pojďte.
5: No dobrý. Já zdravím Libušku, protože ona, já nevím, jestli bude mít svátek, nebo za chvíli, nebo jak už to bylo, ale...
6: Něco budu. S nějakou Amálií se dělím.
3: Dneska je Milana.
5: Ne, to já si myslím, že já nevím nějaký den zpátky.
6: V červenci, no.
5: Příště, a takže jako...
3: A co vybíráte? Úplně. To je důležité říct. Ačko nebo Bčko?
5: Já bych chtěl asi Štercla, a to je jedno, to jako...
3: Dobře, tak zapisujeme Jardu Štercla, bod pro něj a ještě někdo. Dobrý den po telefonu.
7: Tady Rova Mysovec, vysoký Patriku, já i zdravím paní hostů.
3: Ano.
6: Paní Švormovou,
7: ano. A Patriku, děkuji. Je tady strašně horko.
3: Bude ještě hůř. Musíme to přežít, vydržme to a třeba nás rozptýlí teď Pavel Trávníček, vzpomínky na babičku, protože tahle ukázka to u vás v prvním souboji vyhrála.
8: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka a nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky z té dovolené a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to motá. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu, sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. A on říká, no ty synku, na tebe.

0: ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla, zase já ne, že jo. Tak on dala mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je ostuda, všichni po nás koukali. A za čtvrt hodiny takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka, 4 masa sem budeme chodit.
1: Pavel Trávníček a jeho babička. Libuško, co tvoje babička?
2: Já jsem měla dvě babičky, ani bohužel jednoho dědečka, to už umřeli, ale babičky jsem měla obě z obou stran a ta ze strany tatínka, to byla velmi nobl dáma, protože byla v Nymburce a její manžel byl vrchní rada na železnici a my jsme, když jsme babičce psali třeba k svátku nebo k Vánocům, tak jsme museli napsat jméno a vdova po vrchním radovi. To ano. Bylo jako její téměř zaměstnání.
1: Ano, no tak to byly vážené funkce v té době. Kdo byl na železnici, u pošty, nebo učetnictva, nebo učitel, to byla vážená, pan lékárník taky třeba
2: taky,
1: ještě.
2: Ano.
1: Já si pamatuju, že mě babička také kdysi do ciziny, když jsme žili s rodiči část mého dětství v cizině, tak poslala dopis a že máme odpovědět také naší příbuzné a tam byl předepsaný dopis, ta obálka, dopisnice, a na tom bylo velevážený pán Emil Konvička, ředitel gymnázia toho času ve výslužbě.
2: No to je právě ono, že přece to
1: bylo,
2: měli
1: no.
2: Jako povolání téměř. Vdova po vrchním radovi.
1: Ano, přesně. Vážení, teď soutěž přichází na řadu, protože jsme vyčerpali dvě ukázky s Pavlem Trávníčkem. V této čase nebudete hlasovat, tady budete bojovat o knížku, jednu z pěti. Jednou z těch pěti knížek jsou i děkovačky Libuše Švormové, ta naše poslední knížka z edice Humoriády. Ale třeba tu je taky ve hře titul Radovánky Nadi Konvalinkové nebo Vylomeniny Jiřího Krampula, Kulišárny Josefa Dvořáka nebo Klukoviny Uršuly Klukové. Odpovídá ten, kdo se dovolá za chvíli, až otevřu linku 731 800 900 jako první a dostane otázku, která se týká dnes hosta. Tak otevírám telefonní linku. Jako vždycky velmi rychlé. Kdo nás přepadá v éteru a ve studiu? Dobrý den.
3: Dobrý den. No tak to je šok, protože já jsem vzala mobil, jednou to zazvonilo a vy jste mi to vzal.
1: No jo.
3: Takže mě to teď překvapilo. Tak to je krásný.
1: Kdo se dovolal? Vaše jméno?
3: Antonie Střerová.
1: Antonie, jak nás dlouho posloucháte Humoriádu, Antonie?
3: Ježišmarja, to je druhý, já nevím jak dlouho, možná od začátku, ale skoro každý den.
1: To je dobře. Tohle ještě nebyla soutěžní otázka.
3: Já vím a teď nevím, jestli budu vědět.
1: Já myslím, že jo, jestli dobře posloucháte a jste takhle pravidelnou posluchačkou, vědět budete. Ptám se, kam se Libuše Švormová zhruba před 2 lety přestěhovala z Prahy. Za A do Berouna nebo za B do Brna?
3: Do Berouna.
1: Libuško?
2: Ano, potvrzuju.
1: Je to tak? No tak bylo to jednoduché, ne? Nebolelo to?
3: Ano, ne, nebolelo.
1: Tak a teď přemýšlejte, a ne moc dlouho, co si vyberete za knížku?
3: No, jestli můžu, tak na děnku.
1: Radovánky, dobře. Tak pošleme s podpisem a ještě nám zůstaňte na tom telefonu, ať víme taky kam, ať nadepíšeme i vám tu správnou adresu, když jsme tady o nich mluvili před malou chvílí. A poslouchejte samozřejmě dál Humoriádu a hlavně v pátek, už zítra, protože se bude hrát ještě o digitální rádio, budeme z těch všech výherců losovat ve hře jste i vy. Mm-hmm. Tak držím palce a ještě jednou velká gratulace. Ať se daří, mějte se pěkně.
2: Naslyšenou Toničko.
3: Vám taky. Pozdravuju.
1: My taky a děkujeme a poslouchejte dál a vy ostatní nevyšte hlavy, knížky se dají pořídit přes stránky humoriada.cz.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Ještě jednou gratulace Toničce Antony z Přerova, která vyhrála tedy knížku a vybrala si Radovánky. Jenom připomínám, knížky vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu, jsou stále ještě k dostání a ve hře tady u nás ve vysílání až do konce června. Máte tu šanci takhle bojovat a v pátek vždycky losujeme ještě digitální rádio, což je vlastně za dveřmi, to další losování zítra nás to čeká. Teď je a ve čtvrtek s námi Libuše Švormová. Co si vybereme jako ukázku další, Libuško?
2: Tak dáme, kdyby někdo nevěděl, ale jako moment, já se tady dívám. Bošek?
1: Pavel ano. Bošek, je
2: Pavel
1: tam.
2: Bošek, no je, a kdyby někdo nevěděl, jsou to odpovědi na silvestrovské otázky, tak to bude legrace.
3: Jaký je váš vztah k Big Beatu?
4: K Big Beatu můj vztah je vřelej, protože jsem před mnoha lety sám působil v Big Beatu vojenském, který se jmenoval Bodák 1 a v něm zpíval Karel Černoch a to byl zajímavý takový Big Beat. Po letech on ještě trval, protože se pořád obnovoval, že dokonce Šimek s Jirkou Grossmanem, když byli u téhož útvaru po mnoha letech, tak se stejným Big Beatem, ale s jiným osazením dělali. A za mě se ten Big Beat jmenoval The Smokes a za Šimka se jmenoval The Vojsko.
3: Zkráceně
4: boj. He Vojsko. A mně pořád nešlo do hlavy, proč to THE vojsko. A oni mě řekli, že je to útvar technicko-hospodářské evidence.
3: Tady je přímo specializovaná otázka. Chtěla bych být básnířkou, napadají mě totiž myšlenky, ale nedostává se mi rýmů. Co mám dělat?
4: No, já myslím, že to je výborný. Já znám spoustu básníků, kde tedy rýmy se dostavují, ale o myšlenku tedy nezavadíte to.
3: Proč nepíšete o rozkvetlé jabloni?
4: Já jsem někde čet, že lidé, kteří rádi jedí, jsou dobří. Tak si říkám, proč o rozkvetlé jabloni, když štrůdl je štrůdl, že?
3: A zvláště ten, který dělá vaše paní. Chtěl jsem mít sourozence, samotnému je mi smutno. Jak to mám zařídit?
4: No, já jsem se dozvěděl, že přijde doktor Plzák a nesnad, že by to zařídil na místě, ale řekne vám k tomu víc rozhodně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak dramatik, organizátor, taky herec příležitostný Pavel Bošek jako součást jednoho silvestrovského pořadu odpovědi na otázky, co a jak tedy zařídit. Tam se mluvilo o básnicích. Ty jsi, Libuško, vždycky měla ráda básníky a
2: no,
1: recitace.
2: Já jsem vlastně na takovém recitování trošku začala vůbec svoji kariéru. No. Já jsem se naučila ráda naspamět spoustu básní, které jsem si říkala třeba doma, mě to těšilo. A takže vlastně potom nějaký profesor češtiny mě řekl, když to slyšel, že prý mám fotogenický hlas, tehdy řekl, a že bych teda se měla věnovat tomuhle povolání. Ale začala jsem opravdu s básničkama. Jsem měla ráda poezii a dodnes ji mám ráda a některý básně přímo miluju. A umím je naspaměť, takže Skácela třeba, takový to miluju, tyhle básníky.
1: Je dnes ještě příležitost takhle někde no, zaujmout něco přednést,
2: když někde
1: pobavit?
2: Přijdu do takový na tu besedu třeba se seniory, tak poznám podle toho, podle skladby a podle jejich reakcí, jestli by se jim tam nějaká malá básnička třeba o toho Skácela hodila. A řeknu ji a oni ku podivu ji velice dobře poslouchají a tleskají, protože třeba se s tím někdy takhle jinak nesetkají. Tak to se mně někdy podaří tam takhle vetknout.
1: Máš to všechno v hlavě nebo doma i knížky poezie?
2: No, dřív jsem měla, já teďka už tolik nečtu, protože mám potíže trochu s očima, ale jako ty básničky, které říkám, ty jsem dávno, dávno uměla naspaměť. No, protože mě to bavilo se je naučit.
1: Libuška Švormová, naším dnešním hostem v Humoriádě, vybrala silvestrovské odpovědi na otázky. Můžeme v nich pokračovat. Už Pavel Bošek naznačil, že záhy by mohl přijít Miroslav Plzák. Jestli přijde do vysílání, je na vás. Pokud mu chcete dát hlas, tak humor mezera a v SMS-kách, nebo prostě řekněte Ačko do telefonu. Nebo se rozmyslete, jestli nevěnujete ten svůj bod a hlas třeba Karlu Šípovi, Jaroslavu Uhlířovi a Luďku Sobotovi. Nabízím já proti scénku rozhovor se slavným diskžokejem. Vybíráte si tedy na telefonním čísle do studia mířícím 731 800 900 pro přímé volání, pro SMS-kaře je tu kombinace 90 011 04. Myslím, že víte všechno důležité, je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ten, kdo nezná hukot vody, lapatkama vířený, jako já, jo, jako já.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší si najmout dám. Jo-ho-ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

0: kapelusze chcę zgarnąć, trzeba zejść braczką, moje to się kno, to jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípky najmou ptá. Jo-ho-ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho. Jo-ho-ho.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Zavysílejte si s námi tu dnešní humoriádu a podělte se o své favority. Ačko, Bčko vybíráte na telefonu 731 800 900 a naslouchá a bude se mnou píše dnes ve studiu Libuše Švormová. Kdo tam je?
3: Aranka Plzeň.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, zdravím všechny posluchače, zdravím samozřejmě vás, Pavlíku, a zdravím paní Angeliku Markýzu Andělů a přála bych si šípa.
2: Dobře, děkujem. Píšeme jim bo té trojice, děkujeme za zavolání. Kdo další v této chvíli je připraven? Někdo?
4: Ano, dobrý den, já vás zdravím.
5: Dobrý
4: ano.
5: Den.
4: Pana redaktora i váženého hosta paní Švormovou. A chtěla bych Ačko.
2: Píšu Ačko.
5: Dáme.
2: Vy tam máte velký hluk, to se luxuje, nebo někdo jede na ulici? Ne, paní už pověsila, tak se nedozvíme. S kým si popovídáme teď?
6: Dobrý den, Božina, já se zdravím vás, Patriku, a milou paní Libušku Švormovou.
5: Dobrý den.
6: A byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den.
2: Dobře, ano. Děkujeme. Nezapomínejte, prosím, také stišit rádio, když se k nám dovoláte. Kdo tam je teď? Ozvěte se nám, prosím, prosím, ve spojení s námi jste. Telefon je přepojen, nikdo nemluví, tak dobře, půjdeme za někým dalším, kdo je rychlejší. Dobrý den.
7: Dobrý den, Brez Martina.
2: Ano.
7: Hlasujem za Bečko a paní Švormová, buďte veselá a zdravá. Prajem vám pohodový deň.
2: Děkujeme moc za to přání i pro Libušku. Už můžu říct, že to ve dvou třetinách hlasů vyhráli s převahou, asi bylo jich víc. Karel Šíp, Jaroslav Uhlíř, Luděk Sobota, rozhovor se slavným diskžokejem.
8: Až do nedávna platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
9: V Lipníku nad Bečvou.
8: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch všedních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
9: Dolar.
8: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
9: Co Čech, to dolar.
8: Ano, tak jistě, taky někdy v létě, občas. Ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
9: Co Čech, to disk žokej.
8: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disk žokejů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi. Už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
9: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
8: Ano.
9: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
8: No ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
5: Oco?
8: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
5: No byl open.
8: Oh, byl open.
5: Byl pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
8: Ano. Byl vlastně open, by se...
9: Zeptám se jinak.
8: Ano.
9: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
5: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
8: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
5: Tady...
8: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
5: A kde vyrábíme lodě?
9: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
8: zvládá,
5: že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kombinace tedy šípovského a sobotovského humoru v téhleté ukázce, kde je navíc ještě Jaroslav Ulíř, rozhovor se slavným diskžokejem. Jakou první desku třeba měla, nebo si pouštěla, pořídila si Libuška Švormová, takovou tu klasickou gramofonovou
10: desku?
2: No,
10: díky tomu, že můj otec byl veliký ctitel vážné hudby, takže moje vlastně většina desek byla vážná hudba, ale naše samozřejmě, Smeta na Dvořák. Já mám dodnes ty desky, já se jich nedokážu zbavit, dokonce jsme si kvůli tomu pořídili nové šasy, takzvané, aby jsme si je mohli pouštět, protože to byly krásné desky, a takže mám Beethovena a tyhle skladatele. Já nějak pop music nějak na deskách moc nemám, člověče. Mně to stačí v rádiu, já mám celý den puštěný rádio, tak tam se popů dočkám dost.
2: Zpívala jsi i někdy?
10: No, bohužel jsem byla donucena někdy, my jsme hráli takovou hru, Rozmarný duch se to jmenovalo, s Irenkou Kačírkovou, která zpívala výborně, a strašili jsme Václava Vosku, že jsme byli jeho dvě zemřelé ženy, takže jsme ho chodili strašit v takových řízách jako, a já jsem tam teda tím pádem taky musela zaspívat. A vím, že to byl pro mě docela problém, protože já nejsem žádná zpěvačka. A dodnes si ale pamatuju, že jsem té Ireně zpívala: byla krásnější než já, štíhlejší než já, když ti vstříc šla po chodníku, byla kouzelnější než já. To se musela zpívat, si představ.
2: Dobrý. Mimochodem, vzpomínky na tyhle kolegy jsou i v té tvé knížce Děkovačky Libuše Švormové, tak kdo ji nemá, může si ji pořídit, když ji nevyhraje a nemá možnost si vybrat jako výhru. humoriada.cz, tam je to všechno k dostání. A teď je třeba vybrat poslední ukázku, ať uzavřeme dnešní příjemné setkání a povídání v Humoriádě. Bude to ještě to setkání se slavným diskžokejem, naším zástupcem Želízkem v ohni v cizí soutěži. A nebo když už to máme Libušku Švormovou, já navrhuju, že by to byl Láďa Županič a povídání o dabingu. Co říkáš, Libuško? Mm-hmm. Mohlo by být?
10: Může.
2: To je varianta
10: ráda.
2: B. Ačko, Bčko za slovem humor, posíláno v SMSce, anebo volejte přímo na číslo 731 800 900. Taková jsou pravidla a SMSkaři, číslo jenom připomenu, 90 011 04. Je to Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Náš oblíbený pořad Humoriáda pokračuje, vybíráme poslední ukázku, s kým se pobavíme, s Karlem Šípem, s Luďkem Sobotou, s Jaroslavem Uhlířem nebo s Ladislavem Županičem. Rozhodujete vy na telefonu, čekáme na vaše rozhodnutí s Libuší Švormovou. Kdo pak tam je?
2: Ano, dobrý den, já vás zdravím. Prosím, já řeknu, co budu chtět, ale... Chtěla jsem se zeptat, vy prosím jako hosté jezdijou k vám do Brna, jako z Prahy do Brna, jezdijou k vám do studia, prosím?
1: Vysíláme z Prahy.
2: Z Prahy vysíláte, já jsem to nikdy nevěděla, vždycky říkám, musím se je do životě zeptat.
1: Ano, tak když se nezeptám, nevím, správně děláte.
2: Ano, a paní Švrmovo pozdravuji, je šikovná, je zdravá, hlava myslí, nohy chodí, prosím vás, jak se učíte ty texty, mnučka, že chce být herečka, ale ona se nechce učit ty a štverky.
3: No to se musí učit, hlavně
2: no,
3: se musí
2: to
3: učit.
2: To nepůjde.
1: Vlastně se celý život bude učit, pokud
2: bude asi buď to zubařko nebo právničko, ale ona se to učí.
3: Ať je radši zubařkou, těch je málo, herců je dost.
2: A obdivuju vás, jaká jste šikouka, jak vám všechno krásně klape. Moc
3: děkuju,
2: závidím.
3: Děkuju.
2: Chtěla bych taky tak být.
1: Ať to klape i vám. A pro co jste se rozhodla? Ačko nebo Bčko?
2: Ačko, prosím, ano. Mějte se hezký a pěkný den. Nashledanou.
1: Díky. Vám taky, děkujeme moc. Kdo další?
4: Dobrý den, tady je Karel z Krakova, Kolína a prosím si Ačko a oba vás zdravím. Mějte se krásně.
1: Vy taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo se přidá?
5: Dobré odpoledne, Honzo Zvlkavý, Patriku, zdravím vás i paní Švormovou a já bych hlasoval pro pana Županiče.
1: Dobře, píšu mu bod a už se nám to, řekl bych, i rýsuje, asi to nezmění už i další hlasy, které bychom nabrali. Zase se posouváme dál, asi zabralo to téma dubbing, takže o dubbingu bude mluvit Ladislav Županič, náš bývalý kolega.
3: No to jsem zvědavá.
6: Ahoj.
7: Láďo, tak
6: Vyzdravé.
7: To jste tady šermoval, já jsem se něco vzpomněl. No. My jsme jednou točili v dubingu takový film, ne, že by se v dubingu šermovalo, ale jako ty herci tam šermovali. A byla to nehorázná taková blbost španělská a jmenovala se to Dick Turpin, jo? Takové, ale bylo to romantický. Já jsem mluvil toho Dicka Turpina, toho mýho přítel mluvil Jirka Zahajský. A v tom filmu nám už bylo divný, že ty hoši, co to hrají, tak jsou takový velice štíhlí a mají vykrojený obočí a všichni mají růžové rtíky a tak. A jako jsme si říkali, no tak ono si to patří k tomu koloritu. A teď tam byl takový jako záběr, kdy oni spolu takhle jako šermujou, že jo, a já tam říkám, a takhle musíme naučit šermovat celé Španělsko, aby Španělé vyhnali Francouze ze své vlasti. A jak on se zakecal, tak zapomněl se vykryt a ono trefil do toho, do košile, roztrhmuje, jo. A normální herec, že by udělal takový a jo, a najednou ten herec, co hrál toho Dicka Turpina, udělal takový a. Já jsem říkal, aha, a tak jsme říkali, tak uděláme smyčku pro střižnu, jo, to je taková ta, aby se střihač pobavil, když tam někam se přijde. A namluvíme to takovým zvláštním jazykem, jak bych to řekl, no, jako je jidiš, tak je biziš. A tak jsme se domluvili tajně, Vítě Olmer to nevěděl, to režíroval a teď, jako já tam přijímám, a celé Španělsko, ať povstane proti Francouzům, a teď šlo 3-2-1, klap, a já říkám najednou, říkám, on je pich, říkám, Ježíši Kriste, ty jsi mě propích celýho, košilku jsi mi roztrh, a ten Zahajský říkám, já můžu píchat kam chce, čím chci. Bylo to... Jako obvykle tyhle čuňárničky bylo velice perfektně synchronní, dokonce lepší, než pak jsme to natočili normálně, že jo, běželo to dál a pak byla v Olympiku předávka Brandovu a my jsme se tam občas chodili dívat na to, jak jsme to zvedli. A tak jsme tam jako se šel podívat a teď takhle sedím vedle mě ten Vítě Olmer a byla paní z toho Barandova, co si to objednala jako na schvalování a teď jako ten dubbing opravdu dobrý a teď přichází to místo a on propíchne a říká, celé Španělsko musí povstát, on je píchne, říká, Ježiši, ty jsi propích košilku, já si můžu píchne, to jsem stuhnul a už to sešlo dál a celé Španělsko povstane. Já říkám, Kriste pane, on to si dělal perna, tak on se chtěl pobavit taky, tak tam ve střih, víš, tady tuhle tu smyčku a teď já říkám, Kriste pane, co bude? A tak jsme si říkali, no nic nebude. Protože jsme jde ten perna to tam jako vystříje na zpátek, říkám, my budeme dělat, jakože to tam není. A ta paní, já se nepomněl, jak se jmenuje, ona měla tik normálně, jo, takový vždycky, jo, tam se dělá a teď to skončilo. A my jdem za ní a suverně říká, dobrý dubbing, že jo? A ona říká, No, dobrý, ale... Vy jste se tam ničeho nevšimli a my jsme říkali, čeho? No, to mi Ježiši Kriste, teď, jak on tam propít, ty hoši začali mluvit, no, já se to až stydím říct. Říká, já? A ten mi tě říká, teď mluvili normálně, jak my se to pustíme znovu, říká, teď najednou přijde to místo a najednou se znovu zvolal. Ježiši, ty jsi nepropít koši. A my jsme se ještě takhle už smál, protože to bylo divné a ta paní říká, vidíte to? Vidíte to? Já jsem opravdu magor, já to slyším znovu.
1: Humoriáda. Silvestrovský kufr, taky úžasný pořad, ze kterého bereme tuhle ukázku v režii Jana Bonaventury. Mimochodem, dramaturka a spolumoderátor tohoto pořadu bude zítra hostem naší Humoriády, Aleš Ulm. Libuško, to naše dnešní setkání v rozhlase skončilo.
3: No, dík, se zase uvidíme.
1: Ano,
3: doufejme.
1: Vysíláme i přes prázdniny.
3: Přeju hezké léto a ne tak moc horké.
1: Ano, zvládněte to a nebo se osvěžte Humoriádu každý všední den po 16. hodině. A nezapomeňte, že v červnu navíc to je ještě s výhrou pro některé z vás, kteří se dovoláte a vyhrajete knížku z naší edice Humoriádnické. A zítra budeme bojovat ještě o digitální rádio. Tak krásný den, jeho zbytek dnes a zítra se zase těším na slyšenou. Mějte se pěkně.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovy Vary se zaměří na práci s lidmi bez domova. Sokolovská uhelná a Suez Group čekají personální změny ve vedení. Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo Evropské komisi. Zajímá potenciální střet zájmu premiéra Babiše. Zítra bude skoro jasno až jasno, teploty do 33 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv s Lukášem Staňkem. Zastupitelstvo Karlových Varů rozhodlo o vzniku nové komise, která se má zabývat prací s lidmi bez domova a na snížení počtu nepřizpůsobivých v ulicích města. Komise bude spolupracovat s odbory magistrátu, oslovit chce neziskové organizace i zástupce církví. Návrh iniciovala zastupitelka za hnutí STAN Žaneta Salátová, která popisuje, čeho by měla komise dosáhnout.
3: Na jedné straně najít řešení, které by bylo komplexní, a na druhé straně mělo by řešit vlastně problematiku těch 20 lidí, kteří tady dělají největší problémy, a podívat se nějakým způsobem ze všech stran na tu jejich problematiku, jestli můžeme něco udělat jinak, než jsme dělali doposud. A vlastně jako cílem je mít prostě město bez bezdomovců. No.
2: Ve vedení Suez Group a Sokolovské uhelné skončí na konci června Rudolf Borisek. Dosud zastával funkci předsedy představenstva Suez Group a místopředsedy představenstva Sokolovské uhelné. Jak uvedly firmy na svém webu, Borisek odchází na vlastní žádost. Novým předsedou představenstva Suez Group se stane Martin Čermák, který zároveň zůstane v pozici předsedy představenstva Sokolovské uhelné. Změny vstoupí v platnost od 1. července. Ministerstvo pro místní rozvoj odpovědělo na dopis Evropské komise, která se zajímá o potenciální střet zájmu premiéra Andreje Babiše z ANO. Informovala o tom mluvčí rezortu Veronika Lukášová. Komise chce od úřadu ujištění, že neposkytl dotace firmám z holdingu Agrofert. Rezort odpověděl, že unijní ani česká legislativa o střetu zájmu nebyla porušena, pokračuje Lukášová.
4: V dopise jsme opětovně potvrdili funkčnost nastavených kontrolních systémů i skutečnost, že žádné dotace nebyly žadatelům, kteří by byli dotčeni střetem zájmu, poskytnuty.
2: Reakce Ministerstva pro místní rozvoj se podle Lukášové netýká společné zemědělské politiky. Ministerstvo zemědělství na dotazy komise odpoví samostatně. Zastupitelé hlavního města odvolali z pozice předsedy kontrolního výboru opozičního zastupitele Ondřeje Prokopa z hnutí ANO. Ten nepřiznal v majetkovém přehledu vlastnictví 3 družstevních bytů. Prokop se z dnešního jednání zastupitelů omluvil a celou situaci chce vysvětlit zítra. Ve funkci kontrolního výboru ho vystřídá jeho spolustraník Jan Hausbauer. Sport. Čeští fotbalisté mají před sebou na mistrovství světa zápas o naději na postup do play-off. V Atlantě budou hrát s Jihoafrickou republikou. Ani jeden z týmů na úvod turnaje nebodoval. Utkání začne přesně v poledne tamního času. Trenér české reprezentace Miroslav Koubek zmínil, že i v klubových soutěžích se někdy hraje v brzkém odpoledni.
5: My jsme neměli získat toho biorytmu organismu každého hráče být nějakým způsobem rozhozený. Tréninky tady končíme i v klubech kolem poledne. Začínáme v poledne, ale končíme kolem poledne. Takže my se nějak v tom času často pohybujeme, takže bych to neviděl jako nějaký handicap.
2: Zápas fotbalové reprezentace s Jihoafrickou republikou začne v 18 hodin českého času. Počasí. V noci a zítra bude skoro jasno až jasno. Večer pak ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 14 stupňů. Nejvyšší denní teploty 30 až 33 stupňů. Na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Pramenech na Chebsku se pracuje na silnici 210 a silnici 3. třídy vedoucí do Kladské. V místě je kyvadlový provoz jedním pruhem. Počítejte se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: 17 hodin 4 minuty, Lukáš Staněk s aktuálními zprávami právě v tuhle chvíli skončil, a tak si můžu přebrat mikrofony a vítám vás David Forst a vítám vás u dnešního čtvrtečního dne v kraji, který píše datum 18. června. Vydáme se do Sokolova, tam se dokončil první část rozsáhlé obnovy městského hřbitova. Radnice opravila cesty, zeleň a zároveň přibyla místa pro pohřbívání. Více za okamžik v Karlovarském kraji začaly jezdit dvě nové vlakové soupravy a motorové vlaky Regio Fox postupně nahradí svého předchůdce Regio Shark. Jak se od sebe tyhle dva modely liší, to uslyšíte v téhle hodině. No a přestavba ubytovny Uvalska na nájemní byty, další projekty bytové politiky města, vybudování nové zahrádkářské kolonie, rekonstrukce sportovišť a nebo transformace Alžbětiných lázní z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci. To budou témata, která probereme s náměstkem karlovarské primátorky Miroslavem Baňkem z hnutí Karlovaráci. Pořad O čem se mluví začne chvilku po 17:30. Přejeme příjemný poslech, tady je Marie Rotrová.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.
7: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát,

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: V Karlovarském kraji se rozšíří dvě zubní ordinace v Ostrově a v Karlových Varech. Obě zařízení kraj finančně podpoří, aby mohla přijmout další zubaře. Pokračuje mluvčí kraje Jitka Čmoková.
2: Kraj poskytne dotaci vždy ve výši 1 milion korun. Každá z ordinací je pak povinna navýšit počet pacientů minimálně o 800 osob do 2 let od poskytnutí dotace.
1: V Karlových Varech vzniká kolekce křišťálových globů hlavních cen pro letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. I tentokrát je vyrábí pracovníci sklárny Moser. Festivalových sošek pro filmové tvůrce a hosty připraví 20 a připraví taky kolekci váz, která připomene 90. výročí od narození prezidenta Václava Havla. Policie varuje před novou vlnou podvodných SMS zpráv. Podvodníci se v nich vydávají za státní instituce a snaží se z lidí vylákat peníze za údajné pokuty. Jak se bránit, upřesňuje krajská policejní mluvčí Zuzana Churaňová.
3: Neotvírejte odkazy v podezřelých SMS zprávách. Nikdy nezadávejte své osobní či platební údaje na základě nevyžádané výzvy.
1: V případě pochybností by lidé měli kontaktovat policii nebo zavolat na linku 158. Zastupitelstvo Karlových Varů rozhodlo o vzniku nové komise, která se má zabývat prací s lidmi bez domova a na snížení počtu nepřizpůsobivých v ulicích města. Komise bude spolupracovat s odbory magistrátu, oslovit chce neziskové organizace i zástupce církví. Sokolov dokončil úpravy spodní části hřbitova. Vznikla zde nová pohřební místa a 5 řad kolumbárií. Pracovníci obnovují také cesty, zeleň a další vybavení areálu. Podrobnosti uslyšíte už za pár minut ve zpravodajském příspěvku. A v Mariánských Lázních dnes začínají knižní lázně, potrvají až do neděle. 4denní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

Je 17:15, vy posloucháte dnešní čtvrteční den v kraji v rámci vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Sokolov dokončil první část obnovy městského hřbitova, přibyly nové cesty a upravená je také zeleň. Město zároveň rozšířilo místa pro pohřbívání, protože kapacita hřbitova přestala stačit. Celá proměna vyjde zhruba na 30 milionů korun. Práce

0: si jako jsem si nevšimla. No.
1: Na opravy ve spodní části hřbitova dohlíží Jan Procházka z odboru rozvoje města.
2: V rámci téhle etapy se vlastně provedlo rozšíření chodníků, vytvořily se nový místa pro urnové hroby, rakové hroby a vytvořilo se i 5 sekcí kolumbárních boxů. Tady byla jenom loučka, stromořadí a vlastně sečený trávník. Až tou postupnou revitalizací se to tady rozšířilo o ty terasy, na kterých jsou jednotlivá kolumbária, lavičky, stromky, chodníky.
1: Stojíme na nově položené žulové dlažbě.
2: Dle návrhu architekta došlo k výstavbě nových chodníků z tohoto materiálu, tak aby to nebyla standardní betonová zámková dlažba.
1: Tady o kousek dál je tedy ještě zámková dlažba, ta původní.
2: Ta bude nahrazena v další etapě příští rok. I ta centrální asfaltová pěšina se vlastně nahradí tou žulovou kostkou a celkově ta centrální pěšina vlastně dozná velký změn, protože se vykácí rododendrony a ona se celá rozšíří, přibylo lavičky a bylinný záhon.
1: Za hřbitovní zdí směrem k frekventované ulici Karla Havlíčka Borovského jsou pozůstatky hromadného hrobu tzv. Svatařských žen, které zemřely při pochodech smrti na konci druhé světové války.
2: Původně to tady vypadalo jako zarostlé a tou revitalizací vlastně došlo k zvýraznění těch modelací, k osázení barvínků, doložení kamenných prvků vlastně a nově tam vznikne i umělecké dílo.
1: Podobu uměleckého díla, které památník doplní, popisuje autor návrhu kompletní rekonstrukce hřbitova, architekt Jakub Chvojka.
3: To umělecké dílo, které reaguje na to místo, tak má formu jakési knihy nebo rodinného fotoalba, které je patřičně zvětšeno tak, aby bylo čitelné a srozumitelné už z dálky. Bude to mít samozřejmě levou a pravou stranu, jako když otevřete knihu, a do toho budou vsazeny historické fotografie a další věci, které se týkají právě toho příběhu.
1: Opravy v horní části hřbitova začalo na začátku příštího roku a měly by být hotové do dušiček. V dalších letech město plánuje rekonstrukci okolí smuteční kaple a přilehlého parkoviště. Ze Sokolova Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.

0: Kapela Jelen, ještě jednu noc, 17 hodin a 21 minut, my jdeme k dalšímu tématu. Na železniční tratě bez elektrického vedení vyjeli v Karlovarském kraji dva nové motorové vlaky Regio Fox. Cestující je můžou zatím využívat na trati mezi Chebem a Luby a taky na dalších spojích v okolí Chebu. České dráhy je budou postupně nasazovat i na další tratě v regionu. Soupravy postupně nahradí svého předchůdce, kterým byli Regio Shark.
1: Vážení cestující, vítáme vás ve vlaku jménem Národního dopravce České dráhy.
2: Takové hlášení uslyší cestující ve dvou nových soupravách Regio Fox, které začaly jezdit v Karlovarském kraji. Oproti svým předchůdcům vlakům Regio Shark se liší v několika detailech. Podle strojvedoucího Karla Trojáka, který mě vlakem provází, je například snazší už samotné nastupování.
3: Jednotka Regio Fox má dva vysouvací schůdky v nástupním prostoru, takže tam potom není ta mezera mezi podlahou vozu a nástupištěm a pro cestující je to velmi pohodlné pro ten nástup.
4: Procházíme vlakem a kousek od dveří je toaleta.
5: Oproti Regio Sharku, tak vstupní dveře na WC mají pouze ruční pohon. U Regio Sharku tím pohybuje elektromotor.
4: Což mohlo být chvílemi i otravné.
5: Otravné určitě.
4: Jdeme dále do vozu.
5: Zde máme běžný podvozek pod námi a ta jízda zde je daleko těžší oproti tomu, když tam pod námi je hučí motor. Takže ten, kdo má rád větší klid, doporučuji sedat si sem.
4: To je tedy doprostřed vlaku.
5: Doprostřed vlaku, ano.
4: Teď jsme v prostoru pro kočárky a kola.
5: Je větší i co se týká na jízdních kolech, protože ve starém Regio Sharku byly umístěny háky na kola, které kola se umisťovaly svisle do vzduchu. Zde na Regio Foxu máme takový připínací popruh, pás, chcete-li.
2: Na jízdu novým typem vlaku školí strojvedoucí Martin Apoštol.
6: Dost se tomu podobá jednotka Regio Shark, ale technicky vlastně je tady všechno vyřešeno úplně jinak, úplně odlišně. Na první pohled se to zdá stejný, ale rozhodně to stejný není.
2: Obě soupravy stály dohromady více než 230 milionů korun. Pokračuje náměstek hejtmana Martin Hurajčík z hnutí ANO.
7: Tyto dva vlaky Regio Foxy jsou pořízeny společností České dráhy na objednávku Karlovarského kraje. Jsou určeny právě pro modernizaci vlastně vozového parku na železnici v Karlovarském kraji.
2: Nové motorové soupravy jsou určené především pro tratě bez elektrifikace.
7: Budou jezdit na různých tratích, například z Chebu do Lubu nebo do Merklína. My samozřejmě máme ještě 9 jednotek Regio Shark, předchůdce vlastně těchto Regio Foxů, takže my je určitě budeme střídat a využívat na všech tratích, kam si kraj objednává železniční dopravu a kam nevede elektrifikace.
2: Na železnici v Karlovarském kraji letos přibudou ještě dvě nové elektrické soupravy Regio Panther, které budou jezdit na hlavních tratích. Z Karlových Varů Václav Malý, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: O čem se mluví?
1: Hezký podvečer, posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, začíná pořad O čem se mluví, u kterého vás vítá Radim Jehlík. Dnes zůstaneme v Karlových Varech. Pozvání k mikrofonu rádia vašeho kraje přijal náměstek primátorky města Karlovy Vary Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci. Vítám vás, dobrý den.
2: Hezký podvečer všem posluchačům.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, O čem se mluví?
1: Pane náměstku, vy máte ve své gesci odbor majetku města, některé příspěvkové organizace. Jak velký majetek dnes Karlovy Vary vlastně spravují?
2: Majetek v řádu miliard korun samozřejmě a i ten objem těch nemovitostí je hodně velký.
1: Jaké jsou ty priority při rozhodování o investicích do toho městského majetku?
2: Priority jsou samozřejmě stav těch nemovitostí. A my také je třeba říct, že velké investice jdou do opravy a rekonstrukcí a renovací škol a školek. To je taky velmi velký majetek, který obhospodařujeme, takže tam jdou každoročně velké peníze a ty priority jsou samozřejmě dané tím, jak jsem řekl, jaký je stavební technický stav těch nemovitostí a taky náplň těch nemovitostí, co se v nich odehrává.
1: Jak se město třeba vyrovnává s rostoucími cenami stavebních prací a vůbec práce jako takové?
2: Musím říct, že poměrně dobře, protože pořád na tom trhu je dostatek firem, zaplať pánbu, a ty výběrová řízení dopadají většinou dobře ve prospěch města a i když se ty náklady poměrně pořád zvědají, tak i město pořád soutěží pod směrné rozpočty.
1: Jedním z těch nejaktuálnějších témat je vlastně přestavba ubytovny v Uvalské ulici na nájemní bydlení. Kolik nových bytů tam vlastně vznikne a jaké to budou dispozice?
2: Je to 62 nových bytů nájemních. Drtivá většina těch bytů jsou 2+KK a 3+KK. Tuším, že tam je v řádech jednotek bytů 1+2 a myslím si, že 1 nebo 2 4+KK. Všechny ty byty musí být do výměry 80 metrů čtverečních, protože to je podmínka státního fondu podpory investic, aby vlastně jste mohl získat tu dotaci a ten vysoce výhodný úvěr na tu rekonstrukci.
1: Vy už jste něco málo naznačil, jaké skupiny obyvatel vlastně by měly mít možnost v těch bytech bydlet?
2: Jsou to byty buď, řekněme, v vozovkách startovací, to znamená pro mladé rodiny, mladé manželské páry, pak samozřejmě pro nezbytné profese, které město Karlovy Vary na svoji obsluhu potřebuje a samozřejmě i pro seniory, kteří třeba svůj rodinný domeček předali mladým a už nejsou schopní se o ten rodinný dům starat, protože je to plně náročné, tak se rádi přestuví do 2+KK, kde budou v pohodě si užívat svůj důchod.
1: Jak vysoké budou náklady na celou přestavbu?
2: V tuto chvíli v Karlových Varech probíhají dva projekty. Ten první by měl skončit na konci září, to je v ulici Komenského přestavba takového většího domu, kde vznikne 6 bytových jednotek. Tam už v podstatě ta přestavba probíhá, jak jsem řekl, na konci září budeme předávat a pak je to těch 62 v té Uvalské. Na Komenského je ten náklad zhruba 22 milionů korun a na Uvalské je to 145 milionů korun.
1: Zmínil jste finance, tak jakým způsobem je ten projekt financován? Využívá město dotace?
2: Ano, je to tak, že v podstatě 40% na oba dva ty projekty máme dotační tituly ze státního fondu podpory investic v programu dostupného nájemního bydlení. Dalších 50% je úvěr na 30 let, ten úrok je 1% po celou dobu těch 30 let toho splácení, takže jak jsem říkal, velmi vysoce výhodný úvěr a 10% je spolupodíl města Karlovy Vary.
1: Kdyby se mohli první nájemníci nastěhovat, myslím, do Uvalské.
2: Začnu říct znova Komenského. tam jsme chtěli uzavírat smlouvy od 1. listopadu. A co se týká Uvalské, tak zahájili jsme před týdnem a doba rekonstrukce je 90 týdnů. Takže zhruba za 2 roky a čtvrt by mohli už první nájemníci získávat klíče od svých bytů.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Tady je Český rozhlas Karlovy Vary, hostem pořadu O čem se mluví je dnes náměstek karlovarské primátorky Miroslav Vaněk. Teď další téma. Vy jste se jako město rozhodli vybudovat novou zahrádkářskou kolonii. Co vás k tomu vedlo?
2: Vedla nás k tomu poptávka po této rekreační činnosti, jednak ze strany samozřejmě seniorů, ale jednak ze strany i mladých rodin, kteří si nemohou dovolit postavit rodinný domek. Je to nad jejich možnosti. Sám jste zmínil, že ceny stavebních prací neustále stoupají, takže dneska si pořídit rodinný domek je opravdu už malý luxus. Takže samozřejmě i ty rodiny, které mají malé děti, chtějí někde mít zahrádku, chtějí mít někde možnost s těmi dětmi být v přírodě. Takže ta poptávka je vysoká a Karlovy Vary neměly žádné nové zahrádky v tuto chvíli, takže jsme se rozhodli vybudovat kolonii o počtu 83 zahrádek na na takzvaném zlatém kopečku a tyto zahrádky bychom chtěli někdy v období září-října našim občanům předávat.
1: To znamená, v jaké fázi je to teď?
2: Je to ve fázi, že stavební firma, která by soutěžila v podstatě dokončení té zahrádkářské koloniny, teď intenzivně pracuje. Myslím si, že někdy začátkem září by měli předat dílo a měly by být připravené ty zahrádky rozparcelované a připravené k tomu, abychom začali uzavírat první buď nájemní smlouvy nebo kupní smlouvy.
1: Jaké náklady si to vyžádá?
2: Náklady na celou tuto akci jsou zhruba 40 milionů korun, včetně DPH. To znamená, jsou malé. My 38 zahrádek budeme prodávat, aby se nějakým způsobem městu vrátily ty náklady, protože je i spoustu zájemců, kteří chtějí tu zahrádku rovnou koupit a vlastnit a mít možnost si tam postavit ten zahradní domek. A co se týká těch dodatkových věcí, to jsou nájmy, kde jsme to rozdělili na nájmy pro seniory, kteří mají 50% slevu a budou platit 12,50 Kč za metr čtvereční a rok, a pak jsou nájmy pro neseniory a tam je to 25 korun za metr čtvereční a rok a to je zhruba 45 zahrádek.
1: Je to tak, že ten zájem převyšuje nabídku?
2: Určitě. Určitě máme spoustu telefonů, e-mailů a tak dále. Už teď dopředu avizuji, že to bude velmi náročné pro zaměstnance odboru majetku všechny ty zájemce potom a ty žádosti vyhospodařit, ale budeme se opravdu snažit, aby jsme to všechno zvládli a ty první zahrádky jsme opravdu na konci září předávali.
1: Jak moc komfortní to bude, jaké vybavení ta kolonie bude mít, počítá projekt s přívodem vody, elektřiny a podobně?
2: Ta kolonie má přívod vody na takzvanou severní a jižní část, na začátku té kolonie, kde je přívod vody. Potom do všech zahrádek bude rozvodena elektřina, to znamená, každá zahrádka v těch 83 v tom počtu bude mít svůj takový ten elektrický domeček, takže to připojení a na každé straně, jak na jižní, tak na severní, bude dostatečně kapacitní parkoviště pro osobní automobily. Celá ta kolonie bude oplocená, tak jak to známe z ostatních kolonií, a ty ploty mezi těmi jednotlivými parcelami už si potom budou dělat zahrádkáři sami.
1: Ještě jedna věc, pak půjdeme na další téma. Jaké stavby si tam vlastně budou moct majitele zahrádek postavit?
2: Ti, co si tu zahrádku koupí, tak ty si tam budou moct postavit domeček do rozměru maximálně 30 metrů čtverečních, to určuje stavební zákon, přízemí plus obytné podkroví. Budeme to chtít v rámci kontroly ve spolupráci se stavebním úřadem velice striktně kontrolovat, aby tam nedošlo k tomu, že tam začnou vznikat nějaké stavby, které tam nepatří. Dopředu říkám, že to není kolonie určená k bydlení, je to opravdu k rekreaci. A co se týká zájemců, kteří budou v nájmu, tak ty nesmí mít pevné základy, můžou tam mít samozřejmě nějakou chatičku, ale nesmí to být stavba ve smyslu stavebního zákona a stavebního povolení.
1: Když jsme probírali zahrádkářskou kolonii a jsme tedy u těch, řekněme, volnočasových aktivit, ještě bych rád probral rekonstrukce a výstavbu sportovišť na území města. Jaký je ten současný stav té sportovní infrastruktury v Karlových Varech podle vás?
2: Já si myslím, že velmi dobrý. Samozřejmě některá ta sportoviště potřebují neustále vylepšovat a zlepšovat, ale na to, že jsme 50-tisícové nebo 47-tisícové krajské město, si myslím, že ta infrastruktura je dobrá.
1: I přes to, co říkáte, je nějaké sportovní zázemí, které podle vás Karlovým Varům citelně chybí? Je něco takového?
2: Určitě. Je to 50-metrový bazén, který bychom rádi vybudovali v prostorách Matony Arény. Máme zpracovanou studii velmi pěknou, která umožňuje dvě věci. Za prvý je to samozřejmě sportovní bazén, který v Karlovarském kraji není. 50-metrový bazén tu žádný není, nejbližší je v Ústí nad Labem. A je to projektováno tak, že vlastně celá ta jedna strana toho bazénu, ty skleněné výplně se dají očoupnout a v letních měsících by to mohl být i jako rekreační bazén, aby ho mohli využívat Karlovaráci ke svému koupání.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: Posloucháte Český rozhlas Karlovy Vary, pořad O čem se mluví. Naším hostem je Miroslav Vovaněk, náměstek primátorky města Karlovy Vary. Já bych ještě jedno téma rád probral, to jsou Alžbětiny lázně. Shodou okolností dnes je to přesně 120 let od slavnostního otevření. My jsme to i v dopoledním vysílání zmiňovali s vedoucím archivu v Karlových Varech panem Augustinem. V jakém technickém a provozním stavu jsou po těch 120 letech Alžbětiny lázně?
2: Nádherná budova, v nádherných sadech. Je to opravdu chlouba našeho města, ale je to velký oříšek v rámci stavebně technického stavu a financí, které tato budova potřebuje. Každopádně po rozhodnutí, které bylo finální, že budova se prodávat nebude, byl to jednak i zájem veřejnosti a většiny zastupitelů. My jako vedení města jsme to respektovali a pustili jsme se teda do oprav a rekonstrukcí, které byly nezbytně nutné. V tuto chvíli probíhají jednotlivé etapy, tak jak jsme si je naplánovali, ať už je to kompletní rekonstrukce trafostanice, ať už to byla výměna termoventilů. Všechny tyto opravy a úpravy vlastně směří k tomu, aby jsme snížili energetickou náročnost té budovy, která je ohromná. Je třeba si říct, že Alžbětiny lázně vznikly před 120 lety, jak se správně podotkl, ale jako letní lázně. Alžbětiny lázně se v listopadu zavíraly a otvíraly se zase až v dubnu. To znamená, po celou zimu byly zakonzervovány a stálo to pár korunek. Dneska my je provozujeme celoročně a opravdu v tom zimním období, kdy ty lázně nejsou parametry nastavené tak, aby tam nebyly ty energetické ztráty, nás to stojí hodně peněz. Nejzásadnější opravou, která se nám daří a je teď už připravená a myslím si, že zhruba v půlce července bude zahájena, je oprava střechy, která je v absolutně havarijním stavu, do budovy doslova a do písmene teče, takže tato oprava už nesnesla odkladu. Jsem moc rád, že se nám podařilo zajistit částku zhruba 58 milionů korun, která ta oprava včetně DPH bude stát. My jsme samozřejmě vysoutěžili dodavatele za 45, ale ono to má k tomu nějaký další náležitosti, které s tou střechou souvisí. Takže ta finální cena bude zhruba 58 milionů korun a bude trvat 2 roky. Alžbětiny lázně dostanou to nejdůležitější, co potřebují, a to je nová střecha, zateplená nová střecha, která opět samozřejmě zajistí to, že do budovy nepoteče, ale že se zminimalizují ty energetické ztráty.
1: Ovlivní ta rekonstrukce nějak provoz té budovy?
2: Neovlivní, je to připraveno tak, aby ty jednotlivé etapy na sebe navazovaly a aby v žádném případě nebyl v podstatě ani na jediný den zastaven provoz Alžbětiných lázní.
1: Co dalšího by si budova zasloužila?
2: Co se týká dalších věcí, tak jednoznačně je potřeba řešit vytápění, to znamená výměník, je tam starý možná 40 let. To jsou ty základní věci, kdy potřebujete vyřešit, jak jsem řekl, střechu a potřebujete vyřešit to, aby ta budova neměla tak velké energetické ztráty. Pak jsou ty věci, kdy v podstatě vodoléčba a další prostory, které jsou dneska už nevyužívány, je třeba jim najít novou náplň. Já doufám, že ve spolupráci s Institutem lázeňství a balneologie se nám podaří tuto budovu oživit a získat na to i dostatek dotačních titulů, abychom tu budovu dali stavebně technicky do pořádku. Zásadní věcí je, že od 1. ledna bude končit v podstatě statut Alžbětiných lázní jako akciové společnosti a budeme ji převádět na příspěvkovou organizaci.
1: To byla jedna z mých dalších otázek, proč vlastně město přistoupilo k té změně právní formy.
2: V první řadě jsou to ty dotační tituly, kdy příspěvkové organizace mají samozřejmě daleko větší šanci získat, a v druhé řadě je absolutní předluženost té akciové společnosti, která pravidelně každý rok musí být dotována ze strany zřizovatele, to znamená města Karlovy Vary, částkou zhruba 20 milionů korun. V tuto chvíli už je to 185 milionů korun a dostáváme se v podstatě na hranu toho, jakým způsobem vlastně můžou ty Alžbětiny lázně být financovány, a ty vklady toho kapitálu mimo základní mění už nelze dál prodlužovat a musíme to tímto způsobem razantně změnit. Protože Alžbětiny lázně v podstatě netvoří žádný zisk a oni v podstatě příspěvkovou organizací jsou. Já jsem to chápal dobře, byla tam nějaká snaha vlastně v rámci té akciové společnosti vytvořit nějaký produkt, který by si na sebe vydělal, ale tak to bohužel není.
1: Znamená ta transformace nějaké změny pro zaměstnance, pocítí něco návštěvníci té budovy, něco podobného?
2: Vůbec ne. Ani návštěvníci, ani lázeňští pacienti, ani zaměstnanci vůbec v podstatě nebudou vědět, že zanikla akciová společnost a vzniklo příspěvková organizace. Samozřejmě zaměstnanci to poznají, protože dostanou nové smlouvy, kde bude jiná hlavička, ale jinak se vůbec nic nemění. A jak jsem řekl, je to především proto, aby se nám podařilo získat dotace na opravu té budovy.
1: Hostem Českého rozhlasu Karlovy Vary a pořadu O čem se mluví byl náměstek primátorky města Karlovy Vary Miroslav Vaněk. Díky za váš čas a návštěvu u nás ve studiu. Budu se těšit příště, naslyšenou.
2: Já děkuji moc za pozvání a mějte se hezky. Naschledanou.
1: Loučí se a i nadále příjemný poslech přeje Radim Jehlík.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, O čem se mluví. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: počasí.
1: 11 minut před 18 hodinou jsme vám v rámci muziky naservírovali písničku od kapely Opět a Radeček Bratři a teď už ale servírujeme předpověď počasí. Na telefonní lince společně s námi Ivo Bohman. Ivo, hezké odpoledne, jak bude dnes večer a v noci?
2: Dobré odpoledne, tak večer ještě polojasno, pomaličku nám bude ubývat ta kupovitá oblačnost, která se odpoledne vytvořila, během pozdějšího večera se obloha vyčistí a po zbytek noci zůstane jasná a teploty klesnou na 17 až 14 stupňů.
1: A prognozy zítřejšího dne v rámci počasí jsou, že bude velmi teplo. Je to tak, Ivo? Bude velmi teplo?
2: Velmi teplo, pravé tropy. Zpočátku jasno nebo skoro jasno, během dne opět naskáče nějaká ta kupovitá oblačnost, takže odpoledne polojasno až oblačno přechodně s ojedinělými přeháňkami. Večer se stejně jako dnes ta obloha znova vyčistí a skončíme s jasným počasím. Teploty zítra skutečně tropické, odpolední maxima mezi 30 a 33 stupně Celsia. Vítr bude vák jen velmi slabý, většinou od jeho východu.
1: Ivo Bohman z předpovědí počasí v rámci dne v kraji. Ivo, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
3: Hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Policisté pátrají po muži z Velké hleď sebe. Hledaný se nevrátil z lesa. Na okraji Karlových Varů pracují archeologové. Zítra bude skoro jasno až jasno. Teploty do 33 stupňů. Jsou tu nové zprávy a Lukáš Staněk. Krajská policie vyhlásila pátrání po 53letém muži z Velké hleď sebe na Chebsku. Hledaný dnes v ranních hodinách odešel do lesa a zatím se nevrátil. Doposud o sobě nepodal žádnou zprávu. Muž je hubený, vysoký přibližně 185 cm, má hnědé rovné vlasy a krátké prošedivělé vousy. V případě, že jste pohřešovaného viděli nebo o něm máte jakoukoliv informaci, kontaktujte nejbližší policejní služebnu nebo volejte na linku 158. U silnice číslo 6 na příjezdu do Karlových Varů pracují archeologové. Jejich činnost je součástí příprav stavby dalšího úseku dálnice D6 mezi Lázeňským městem a Olšovými vraty. Archeologické průzkumy budou v následujících týdnech pokračovat, říká oblastní ředitel ředitelství silnic a dálnic Lukáš Hnízdil.
4: Ten záchranný archeologický průzkum se dělá. Je to vidět ze stávající silnice 1/6. Na těch přilehlých částech již byla skrytá ornice a probíhal tam ten záchranný archeologický průzkum. Postupně se posouvá a stěhuje, ale vlastně zatím nic významného nebo co by stálo za zmínku se tam nenašlo.
3: V Mariánských Lázních dnes začínají knižní lázně. Čtyřdenní festival pro malé nakladatele a jejich čtenáře návštěvníkům nabídne autorská čtení, workshopy, hudební vystoupení i diskuze. Věnovat se bude mediální gramotnosti, dezinformacím, queer minulosti lázní i česko-německým vztahům.
5: Rozhodně je tady velká chuť právě česko-německý vztahy komunikovat i ze strany našich sousedů.
6: Říká zakladatelka festivalu Clara Kain. Na příhraniční akci dorazí němečtí básníci Hans Till nebo Lena Dorm. Důležitým tématem bude i propojení knih a filmu.
5: Také jsme pozvali Romana Vávru, režiséra, a teda s Boučkou, spisovatelkou, aby nám přiblížili přímo probíhající teď průběh příprav právě knižní adaptace pro televizní zpracování.
6: Knižní festival v Mariánských Lázních potrvá až do neděle. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
3: Chorvatský první důstojník katamaránu odmítá vinu za nedělní srážku s plachetnicí, kterou nepřežili čtyři Češi. Podle muže, kterého úřady zadrželi včera, druhé plavidlo neustále měnilo kurz. Informovala o tom chorvatská stanice HRT. Vyšetřovatelé prvního důstojníka podezírají ze zanedbání nutných opatření, která by srážku mohla odvrátit. Chorvatský ministr vnitra Davor Božinovič uvedl, že zadržený v době nehody údajně ani katamarán neřídil. Prvnímu důstojníkovi nyní podle stanice N1 hrozí trest 3 až 15 let vězení. Při incidentu nedaleko města Split se plachetnice potopila do hloubky asi 50 metrů. Na její palubě předtím cestovalo celkem 8 Čechů.
0: Počasí.
3: Zítra bude skoro jasno až jasno. Večer pak ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž na trojce, tedy vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Aktuálně nemáme ze silnic Karlovarského kraje hlášené žádné dopravní nehody. Tak šťastnou cestu a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Muzika.

Krásný podvečer, vážení přátelé. Vítám vás u pořadu Muziky muziky. V úvodu jsme si vyslechli borkovickou polku od... Víte, kdo ji napsal? Ano, Ladislav Kubeš starší. Nazval ji podle vesničky Borkovice v jižních Čechách, kde se 23. února 1924 narodil. Po dvou letech se rodina přestěhovala do blízkého Žíšova. Od útlého dětství jeho otec, amatérský muzikant, začal učit na baskřídlovku, pozoun a tubu, aby ho brzy zařadil do své kapely spolu s jeho dvojčetem Stanislavem. V kapele již hrával starší bratr Karel a strýcové Josef a Václav.

Skládat své první písničky začal u vojenské hudby v Jindřichově Hradci, kde absolvoval vojenskou službu. Traduje se, že tam si již připravoval svou jihočeskou polku, která ho proslavila po celém světě. V roce 1967 si ji přivezla ve svém repertoáru tehdy Ústřední hudba Československé lidové armády do Montrealu na světovou výstavu. Nejvíce ji v cizině, hlavně v německy mluvících zemích, spopularizoval Ernst Mosch, který jihočeskou polku nahrál. Desek se prodalo více než 1 000 000 kusů. Po návratu do civilu pracoval stejně jako jeho otec v cementárně. Jeho syn Láďa vzpomínal, cituji, vyráběl pomníky a jezdil s nimi na hřbitovi a tahal těžké kvádry. Obdivoval jsem ho, že ještě po práci skládal písničky.

Jelikož byl pan Kubeš v Československu na indexu, Supraphon ani Pantón neměli dlouho zájem o jeho skladby. Proto si je začal sám po domácku psát a tisknout. Až když toho bylo více, nechával si noty tisknout v tiskárně. Na to ovšem musel mít povolení, že je to jen k reklamním účelům. Takto rozšířil svou tvorbu po celé republice, ale na své náklady. Samozřejmě, když nebyl zájem doma, tak se začaly ozývat zahraniční vydavatelství ze Švýcarska, Německa, Rakouska a odinut. Jak stoupala Kubešova popularita, tak se ozvali i Supraphon a Pantón. V roce 1985 vydal Pantón LPčko Nad lužnicí svítá a Supraphon v roce 1988 desku Ty jeho české vesnice. Po roce 1989 založil jeho syn Ladislav Kubešovo hudební vydavatelství, ve kterém vyšlo několik CDček, které získaly zlaté a platinové ocenění. Velký úspěch sklidilo CDčko Pod tou naší starou lípou.

Ladislav Kubeš napsal nebo upravil na 400 skladeb, například Netolickou polku, Na Šumavě je dolina, Na břehu Blanice, Na Dlužnici svítá a Přerovanku, ku které napsali text sestry z Kovajsovy. Mezi další textaře patří František Vršecký, Ladislav Jacura, Milon Čepelka, Zdeněk Beneš a jiní. V letech 1995 až 2023 se konal Mezinárodní festival dechových hudeb Kubešova Soběslav, ale v roce 2024 byl přesunut do Kubešova rodiště Borkovic. Ladislav Kubeš zemřel 28. srpna 1998 v Žíšově.

Nakonec vám, přátelé, přečtu historku, která se jen tak někomu nepřihodí. Vyprávěl ji Láďa Kubeš mladší. Jednou se vracela blaťácká kapela s panem Kubešem z Rakouska domů. Co čert nechtěl, zrovna tehdy naši pohraničníci na hranicích sestřelili malé letadlo. Byl z toho mezinárodní malér, protože už letělo na rakouské straně. Na místo činu přijel tehdejší rakouský minister zahraničí Kirchschläger. Někdo tátu v té napjaté atmosféře poprosil, aby kapela něco zahrála. Povídání o tom vyšlo v rakouských novinách. Po roce se pan Kirchschläger stal rakouským prezidentem a tátovi do Žižova přišlo pozvání k návštěvě. Tak se stalo, že Ladislav Kubeš a jeho blaťácká kapela byli přijati 17. února 1975 v sídle prezidenta v Schönbrunnu. Komu se to poštěstí? Řadu let, kdy byl pan Kirchschläger prezidentem, posílal tátovi přání k Vánocům a Novému roku. Přátelé, ještě než se rozloučíme, chci vás pozvat do městečka Tlumačova na Chocku. V neděli 21.6. od 13 hodin se tam koná již 17. Tlumačovský festival dechovek. Letos budou vyhrávat Veselá muzika z Chocka, Vlčňovanka a Vysočinka. Jaroslav Tachovský se na vás opět těší na vlnách rádia vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Český dvojtanec v hudebním zpracování Zdeňka Bláhy otvírá dnešní špalíček. Jeho podtitulek Lidové léčitelky ve vývoji staletí už leccos napovídá. Více zatím neprozradím. Hezký a nerušen poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Od pradávných dob byly báby kořenářky spojovány s kouzly a čarami. Znalost léčivé moci rostlin jim umožňovala věnovat se léčitelství. Tím vraceli lidem opět zdraví, nebo alespoň značně zmírňovali jejich utrpení. To se mohlo někdy jevit až neuvěřitelně zázračně, což zavdalo k přemýšlení o nadpřirozených silách. Jedna z původních podob byla žena, kořenářka a zaříkávačka. Po dlouhé věky žila buď na výsluní moudrosti, nebo někde v ústraní civilizace. To podle toho, jak ve které době a za jakých okolností, neboť ne každé společenství jim uznávalo nebo alespoň bralo je na milost.

Jistě si téměř každý dokáže vybavit obrázek čarodějky ze středověku, která díky zaklínadlům, bylinám i vlastním zkušenostem uzdravovala nemocné, léčila neplodnost žen, zaklínala uhranutý dobytek a podobně. Pokud se ovšem nějaká znelíbila místní vrchnosti, skončila třeba v potápěcím koši ve vodě nebo uhořela na hranici. Ženy léčitelky tak byly prezentovány buď jako neškodné kuriozní osoby s prapodivnými schopnostmi, nebo jako odpudivé čarodějné

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček dnes na téma lidové léčitelky ve vývoji staletí. Jinak tomu bylo ve starém Egyptě, Řecku a Římě. Léčitelky zde patřily za chráněné bohyní a byly dokonce nazývány panami. Panenství v té době znamenalo, že žena nepatřila žádnému muži. Zůstala nezávislá a věčně svobodná.

Když středověk vystřídala renesance, represe proti takovýmto čarodějnicím nabyly ještě výraznější podoby. Tisíce žen, zejména kořenářek, porodních bab a ošetřovatelek, přišlo nevinně o svůj život. Jen velmi pozvolna začaly ženy prosazovat svůj nárok na vykonávání léčitelství i lékařské profese rovnoměrně jako na muže. Nakonec se i postupně dokázali prosadit nejen v alternativní, ale také v klasické medicíně.

Dnes je lidové léčitelství naprosto svobodné. Záleží na každém jednotlivci nebo na jeho okolí, jestli ho využije nebo ne. I u nás v západních Čechách známe příklady, které zasluhují smeknutí klobouku a poděkování. Některé ženy tak lze označit za badatelky, kde vystupují po boku svých kolegů, podílejí se na objevech a často jsou samotnými autorkami nejrůznějších vynálezů. A existují i případy, kdy samotná lékařská praxe využívá jejich schopnosti a nadání. Ukazuje se, že síla žen, léčitelek, může sehrát ještě mnohem důležitější roli, než je jim vůbec přisuzována. Přátelé, a tady už končí můj dnešní špalíček. Pokud jste setrvali u jeho poslechu až do konce, je mi potěšením. Hezký večer a na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
0: Karlovarský kraj podpoří rozšíření zubních ordinací v Ostrově a v Karlových Varech. Karlovarští skláři vyrábí křišťálové globy pro Mezinárodní filmový festival. Zítra bude skoro jasno až jasno, teploty do 33 stupňů. Pohodový podvečer přeje Lukáš Staněk. V Karlovarském kraji se rozšíří dvě zubní ordinace v Ostrově a v Karlových Varech. Obě zařízení kraj finančně podpoří, aby mohla přijmout další zubaře. Zaměstnat můžou i absolventy lékařských fakult, kteří zatím v regionu nepůsobili, pokračuje mluvčí krajského úřadu Jitka Čmoková.
2: Podpora se týká nových zubařů, kteří ještě v regionu nepracovali. Kraj poskytne oběma dotaci vždy ve výši 1 milion korun na vybavení ordinací s tím, že každá z ordinací je pak povinna navýšit počet pacientů minimálně o 800 osob do 2 let od poskytnutí dotace.
0: V Karlových Varech vzniká kolekce křišťálových globů, hlavních cen pro letošní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. I tentokrát je vyrábí pracovníci sklárny Moser. Festivalových sošek pro filmové tvůrce a hosty připraví 20.
3: Tady se vždycky musí nechat udělána ta patka, aby oni potom to mohli dobrousit. Do vás musí bavit tady ta práce, jinak to nejde.
4: Mistr sklář Milan Mann patří do týmu, který kolekci ikonických sošek vyrábí. Po úpravách před 2 roky jsou menší, jinak ale vznikají podle původního vzoru.
5: Všechno je tradičním způsobem. Bohužel se nám nepodařilo zkrátit výrobní časy. Stále jsme někde okolo 3 týdnů výrobního času. Těch zhruba 20 kusů trofejí, které děláme každý rok.
4: Dodává ředitel sklárny Martin Dvořák. Sošky musí být hotové do 3. července, kdy letošní jubilejní filmová přehlídka začíná. Z Karlových Varů Zdeněk Trnka, Český rozhlas.
0: Česká národní banka zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,25% na 3,75%. Informoval o tom ředitel odboru komunikace banky Jakub Holas. Jde o první úpravu měnové politiky po 13 měsících a zároveň o první zvýšení sazeb od roku 2022. Od základní sazby se odvíjejí úroky u bankovních vkladů i úvěrů. Vyšší sazby tak můžou znamenat dražší půjčky pro domácnosti i firmy. Zároveň ale zvyšují hodnocení peněz na spořících účtech. Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se stala veřejnou ochránkyní práv. Dnes složila slib do rukou předsedy sněmovny Tomia Okamury z SPD. Ve funkci nahradila Stanislava Křečka. Kostolanská byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů. Poslanci ji zvolili zhruba před 2 týdny ve 2. kole tajného hlasování. Porazila v něm bývalou vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel. Sport. Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa svůj 2. zápas ve skupině. Po prohře s Jižní Koreou bojují v Atlantě s Jihoafrickou republikou. 2. poločas začne za 5 minut za stavu 1-0 pro český výběr.
1: Počasí.
0: Zítra bude skoro jasno až jasno, večer pak ojediněle přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 30 až 33 stupňů, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Povane slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré. Biozátěž na 3, tedy vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Doprava v Karlovarském kraji je plynulá bez hlášených nehod. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hvězdy česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co se mi muselo stát v mozku, paní magistro, abych řekl to dobrý den? Čemu se smějete? Já se ptám na to, jak vznikají ta slova. I to musí odborník na češtinu přece umět.
2: Pokud budeme bavit o tom principu fungování řeči, lidské řeči, tak tam můžeme samozřejmě obecně mluvit o tom, co neurolingvisté a neuropsychologové za pomoci tedy medicínských věd vyzkoumali, a to už někdy v polovině 19. století. A sice, že na produkci řeči se podílejí dvě hlavní centra v mozku, a to je takzvané centrum mluvení, to znamená toho výkonu řeči, té produkce řeči. Tomu se říká Wernickovo centrum a je ve spánkovém laloku, nebo respektive ve spánkových lalocích, máme je dva, v každé hemisféře jeden. A pak máme druhé základní centrum a tomu se někdy říká centrum slyšení řeči, neboli toho dešifrování, to, abychom pochopili to, co slyšíme. A to je Brockovo centrum a je v čelním laloku levé poloviny mozku.
1: Nevíte, jestli je to, že jsi jak Brok, je od toho Broka?
2: Myslím si, že ne.
1: Dobře. Paní magistro, tak pak jsou tam prostě ta nervová vlákna, nervová propojení, ono to vznikne, to je spíš pro biologii a pro psychologii, ale co se týká češtiny, tam hodně řešíme různé poruchy produkce řeči, když to řeknu tak učeně. Co se týká dětí, tak tam máme dysgrafii, dyslexii, dyskalkulii. To je porucha už při vnímání vlastně, že to dítě špatně vnímá, takže to pak špatně napíše, ne?
2: Ano, to se týká většinou té neschopnosti porozumět, ale i tvořit. Třeba dysgrafie, tam jde o sníženou schopnost tvořit text, ale psaný. Je to zařazováno mezi takzvaná malá poškození mozku, celkem jaksi léčitelná, řekněme.
1: Tak, ale tam jde o to psaní hlavně, ale co se týká projevu, bavíme se o řeči, tak napadá mě, že koktavost může být řečovou poruchou, asi hodně těžko léčitelné, když si vzpomenu na zelinářku Jiřinku z Ženy za pultem.
2: Tyhle ty poruchy jako koktavost nebo breptavost nebo oněmění taky se tam řadí, patří mezi neurózy řeči, takže tam nejde o fyzické poškození jako takové,
1: psychický blok,
2: ale
1: tedy
2: o psychické bloky, když to takhle zjednodušíme, ale taky se do jisté míry samozřejmě dají odstranit.
1: Tam jsou určitě různé stupně a tak dále, ale někdy to je horší, někdy to je lepší. No a pak to u dětí, jsem zaslechl pojem jako mluvní negativismus, vy nám ho objasníte určitě.
2: No, jen velmi povrchně, tak co o něm vím, kdy to dítě zase pod nějakým psychickým blokem odmítá mluvit vůbec nebo v určitých situacích. A to je zase otázka pro psychology, někdy psychiatry, kteří jsou schopni toto rozpoznat a potom nějakým způsobem řešit.
1: Magistra Dagmar Magincová, která netrpí ani koktavostí, ani breptavostí. Teď jsme si to ověřili. Díky, nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že zkoumání sněhových vloček zajímalo už německého matematika a astronoma Johannese Keplera? Dokonce o nich v roce 1611 napsal pojednání. O čtvrtstoletí později je pozoroval také francouzský fyzik René Descartes. Sněhová vločka, vědecky nazývaná ledový dendrit, je fascinujícím důkazem geometrické preciznosti přírody. Tyto ledové květy vznikají v atmosféře při specifických teplotách, které určují jejich výslednou podobu. Od klasických šestiúhelníků až po vzácné trojúhelníkové krystaly vznikající při minus 2 stupních Celsia. Ačkoliv se dlouho tradovalo, že nenajdete 2 identické vločky, fyzikálně to vyloučené není, i když pravděpodobnost shody je mizivá. Sněhové vločky jsou maličké zázraky nekonečné krásy, řekl Wilson Alvin Bentley, zvaný Vločka. Tento pán v roce 1885 jako první na světě zachytil krystal na fotografii pomocí mikroskopu a fotoaparátu. Bentley vločky chytal na černý samet, zdokumentoval jich přes 5000 a potvrdil jejich unikátní symetrii. Tato souměrnost je výsledkem stejných fyzikálních podmínek, které na vločku během jejího růstu působí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.
1: Dobrý večer, lačerat šukar šuněben. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková v úterý oznámila rezignaci. Své rozhodnutí zdůvodnila změnami v koordinaci romské agendy a přesunem jejího odborného zázemí z úřadu vlády na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Podle ní nové nastavení neumožňuje funkci vykonávat v souladu s původním smyslem a vizí této pozice. Na protest proti změnám rezignovali také místopředseda Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Marián Dančo a člen rady Tomáš Ščuka. Obávají se oslabení nadrezortního charakteru romské agendy a posilování pohledu na Romy především optikou sociální problematiky. Za chvíli se dozvíte více.

0: Poslech nám zpříjemnil Zdeněk Lázok a posloucháte u Roma Vakeren. Pěkný večer. Lucie Fuková rezignovala na funkci vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Své rozhodnutí zdůvodnila nesouhlasem se změnami v systému koordinace romské agendy a oslabením kompetencí této pozice. Nové nastavení podle jejího vyjádření neumožňuje vykonávat funkci v souladu s jejím smyslem.
1: Fungování vládní zmocněnkyně, protože já se rozcházím s tou vizí současné vlády a na základě toho rozhodnutí, které padlo před těmi 4 týdny, tak se upřesňovalo, jak by mohla fungovat pozice vládního zmocněnce a jak se zdá, tak ta pozice by měla být více reprezentativní a to je vlastně úplně jiné vidění toho, jak by měla ta pozice vypadat, takže jsem se rozhodla odejít.
0: Lucie Fuková byla v prosinci 2022 jmenována první vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny v historii České republiky. Své 3,5leté působení hodnotí jako období posilování participace Romů a Romek, rozvoje dialogu mezi státem a romskou občanskou společností a prohlubování spolupráce s partnery na regionální i mezinárodní úrovni. V současné chvíli se její profesní vize neslučovala s návrhem vlády.
1: V té formě fungování toho vládního zmocněnce, to, že pod úřadem vlády nemůže vznikat další pracovní místa, jsem věděla, ale ta vize, že jednou bude vládní zmocněnec a bude tu fungovat úřad, je není vize za jeden rok, za 2 roky. Mně se podařilo s norskými fondy domluvit předem definovaný projekt, který by právě od ledna mohl posílit tu pozici vládního zmocněnce třeba o několik pracovních míst a různých aktivit a projektů, které by právě podporovaly tu činnost romské agendy. Ve vztahu právě k různým rezortům nastavovala se tam spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem školství a podobně.
0: Lucie Fuková spolu se členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny byly vyzváni ministerstvem práce a sociálních věcí, aby předložili zprávu, která se bude týkat komunikace a koordinace. Dokument připravili a předložili ministerstvu práce a sociálních věcí.
1: Byly tam vytyčeny ty témata. Na těch tématech se tak nějak jako shodujeme, na těch tématech, které jsou důležitý k řešení. Nicméně tam byla i praktická část, která mohla definovat lépe naše fungování, ale ten dokument byl jako celek schozen ze stolu.
2: A můžete nám přiblížit, co bylo psáno v dokumentu?
1: Kompetence vládní zmocněnkyně, ministerstva práce a sociálních věcí, náměstkyně ministerstva, jakou plní roli Rada vlády pro záležitosti romské menšiny, jak se často budou scházet, že bude vytvořen roční plán priorit. To opravdu se jednalo o dokument, který měl zajistit plynulou komunikaci mezi mnou, radou a ministerstvem. Odpověď byla to, že není potřeba žádný dokument k zajištění komunikačních kanálů, protože pro mě bylo důležité to, co bylo komunikováno poslední 3 týdny, aby jsme dali na stůl a měli něco v ruce, aby jsme se měli o co opřít.
0: Mezi konkrétní výsledky své práce řadí podporu komunitního vzdělávání prostřednictvím programu Pro Roma, přijetí definice anticikanismu vládou i parlamentem a rozvoj spolupráce s policií České republiky při řešení napětí v regionech. Boj proti romským předsudkům považuje za jednu z nejdůležitějších součástí své agendy. Přijetí definice anticikanismu označuje za důležitý krok k účinnějšímu rozpoznávání a řešení těchto projevů.

0: dohrála, dospívala kapela Duobend Kladno. V polské Oświęcimi se minulý týden uskutečnilo setkání projektu TRACE, zaměřeného na monitorování a potírání antisemitismu a anticikanismu ve střední Evropě. Součástí byla také prohlídka bývalého nacistického koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Oświęcim-Březinka. Mezi účastníky byla Zuzana Havírová, předsedkyně a výzkumnice Romského advokačního a výzkumného střediska ve Skalici na Slovensku, kterou oslovila Iveta Durdoňová.
1: Paní Havírová, vy jste z organizace Romské advokačné a výzkumné středisko. Jsme v Oświęcimi v Březince 2 Auschwitz-Birkenau. Teď jsme vyšli z budovy, kde bylo vězněno 800 žen. Jak na vás toto místo působí?
2: Já se přiznám, že jsem měla dost velké obavy sem vůbec prísť, lebo tyto místa jsou velmi těžké na zpracování a být přímo tu je pre mňa veľmi ťaživé, pretože si uvedomujeme tú váhu toho, jak tí ľudia proste, jak tu s nimi bolo zachádzané, jak sa k ním chovali, v jakých podmienkach museli žiť, prežívať. A tá dehumanizácia ľudí, akože to je pre mňa to úplne že najstrašnejšie. Môj starý otec bol v pracovnom tábore počas druhej svetovej vojny a v rodine v podstate máme jednu tú vetvu preživších práve odtiaľto, z tohto koncentračného tábora, ktorý ale samozrejme už nie sú medzi nami. Ale o to je to pre mňa ťažšie, keď si predstavím, že jak ten môj starý otec musel žiť i v tom pracovnom tábore, že ja sa mu nečudujem, že keď prišiel, on o tom nechcel nikdy rozprávať. Akože on rodine nikdy nehovoril, on proste zakázal im sa vôbec vypytovať a ani sa mu nečudujem, lebo proste tí ľudia tu boli naozaj zbavení ľudskosti. Proste boli im tu vykonávané veci, ktoré ich nie, že ponižovali, ale že úplne, že ich proste robili z nich fakt, že menej ako ľudí. A s tým sa človek veľmi ťažko vyrovnáva.
1: Pani Danielová, vy už jste tady po čtvrté, byla jste i v té části, kde byly umístěni Romové, romské rodiny.
3: Ano, byla jsem tam viacejkrát a byla jsem tam aj dvakrát 2. augusta, kdy si připomínáme vlastně oběti romského holokaustu na komemoraci.
1: Jak je to pro vás bylo poprvé, kdy jste viděla vlastně přeživší a potomky?
3: Bylo to pro mě velmi osobné a je to taková citlivá téma, kdy si člověk uvědomí, že to, co robí, je vlastně velmi důležité. A že na historii se vlastně nemůžu zabudnout.
1: 2. srpna tento rok vy se zúčastníte pietního aktu. Pojedete jako za organizaci.
3: Tento rok má naše organizace Romské advokačné a výzkumné středisko na starost zobrať lidi zo Slovenska. Konkrétně tento rok jsme dostali pokyn, že můžeme zobrať 3 lidí a zobereme Romov a neromov. Tímto chceme iniciovat, aby to vidělo více lidí a aby to viděli i neromovia. To je vlastně naším cílem, že nie iba Romov, ale ne Romovia.
1: Paní Danielová, z vaší rodiny někdo zažil koncentrační tábor v Oświęcimi?
3: V Oświęcimi nie, ale otec mojej babky vlastně byl zajatý jako partizán a byl umístěný v koncentračnom tábore v Dachau. A je to velmi osobná téma pre mě, lebo hneď jako jsem se to dozvěděla, jsem si tak povedala a vlastně začala robiť to, co robím. Jsem si tak uvědomila, že keď to můj pradědo věděl robiť v také těžké době, proč by som to nemohla robiť ja teraz. My sa venujeme prevažne výskumnej činnosti proti romského rasizmu, porušovaniu ľudských práv. A vlastne okrem toho, že to robím ešte v organizácii v našej, tak som interná doktorantka na Fakulte sociálnych vied v Trnave a tam sa tomu venujem tiež.
0: Sme v závieru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že ste dnes byli s námi. Mangautumenge Budbacht, zhorte sa stipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Meteorologové varují před víkendovými vedry. Vláda zrušila už dřív schválenou dotaci pro Černošický městský úřad. V noci bude 17 až 13 stupňů, v pátek se teploty dostanou až na 35. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Česko čeká tropický víkend. Meteorologové varují před vysokými teplotami. V pátek může být například v Plzeňském kraji až 34 stupňů, v Polabí Středočeského a Ústeckého kraje až 35. V sobotu se výstraha rozšíří na celé Česko. Lidé by měli omezit námahu, dost pít a chránit se před sluncem. Nejvíc ohrožení jsou seniori, malé děti, diabetici a lidé se srdečními nemocemi. Jak horka zvládnout, poradí plzeňský záchranář Martin Štěpán.
2: Tekutiny bychom měli doplňovat průběžně během celého dne, ideálně vodu a neslazené nápoje. Doporučujeme vyhýbat se pobytu na přímém slunci a omezit fyzickou námahu v nejteplejší části dne, tedy přibližně mezi tou 11. a 17. hodinou. A samozřejmě nějaké lehké světlé oblečení, pokrývka hlavy, snažit se vyhledávat nějaký stín.
0: Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO zrušila už dřív schválenou dotaci pro městský úřad v Černošicích. Upozornil na to server iRozhlas.cz, který získal jinak neveřejné usnesení vlády. Bývalý kabinet Petra Fialy z ODS schválil městu 221 milionů korun na stavbu nové budovy úřadu. Současná vláda dotaci zrušila na návrh ministerstva vnitra. Rezort to zdůvodňuje stavem státního rozpočtu. Černošický úřad v roce 2019 udělil Babišovi pokutu 200 000 korun kvůli střetu zájmů. Sankci pozdější zrušil Středočeský krajský úřad. Podle starosty Černošic Filipa Kořínka z Věcí černošických, ale sdílené prostory zatěžují fungování obou institucí. Ostravští celníci letos odhalili 110 případů nelegálního prodeje naplní do elektronických cigaret, nikotinových sáčků a zahřívaného tabáku. Daňový únik přesáhl víc než 1 000 000 korun. Nejčastěji kontroly odhalily nelegální výrobky v maloobchodních prodejnách a večerkách.
3: Při jedné z největších letošních razií zajistili celníci přes 23 tisíc náplní do elektronických cigaret. Celníci upozorňují, že takové výrobky představují pro spotřebitele riziko, protože nemají garantovaný původ ani složení. Z Ostravy Andrea Brtníková, Český rozhlas.
0: Americké motorky Indian brázdí ode dneška jihočeské silnice. Do Lipna nad Vltavou se sjíždějí účastníci festivalu Indian Raiders Fest. Potrvá do soboty a nabídne přehlídku strojů, spanilé jízdy i koncerty, říká Vojen Smíšek z pořadatelského týmu.
4: Indian Raiders Fest se koná na pláži v Lipně nad Vltavou přímo u vody, kde probíhá ten hlavní program festivalu, ale v podstatě celé Lipno je už teď plné motorek a ty parkují v hojném počtu třeba na nábřeží v Maríně, kam se lidé mohou podívat i bez vstupenky na festival. Sport.
0: Čeští fotbalisté hrají na mistrovství světa s jeho Africkou republikou 1-1. V Atlantě už běží závěr utkání. Češi vedli od 6. minuty po gólu Michala Sadílka. Jihoafrická republika ale v 83. minutě vyrovnala. Prosadil se Teboho Mekoana. Pro český tým je zápas důležitý. Po úvodní porážce s Jižní Koreou potřebuje bodovat, aby se udržel šanci na postup ze skupiny.
1: Počasí.
0: Pátek bude slunečný a tropický a nejvyšší teploty vystoupí na 30 až 35 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je hustý provoz od sjezdu na Velké Popovice mezi 18. a 23. kilometrem. U omezení u Šmejkalky se tvoří nesouvislá kolona. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už si poslechněte reprízu pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Má hlas jako zvon, uplatňuje ho v muzikálech, v opeře či ve vokálním kvartetu Čtyři tenoři. S nimi nedávno už podruhé zavítal do legendární Carnegie Hall v New Yorku. Marian Vojtko je naším hostem. Vítám tě srdečně.
6: Ahoj, dobrý den přeji.
1: Alex a host.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal a je tady s námi Marian Vojtko, operní a muzikálový zpěvák. Celkem nedávno se navrátivší z New Yorku, už to bylo po druhé Carnegie Hall se 4 tenory. Bylo to teď na podruhé klidnější, můžeš porovnávat, méně nervózní?
1: No, řekl bych, že to bylo ještě víc hektičtější než předtím, protože jsme měli hosty a docela významné z broadwayských divadel, kde prostě s náma zpívali na koncertě a jsou to hvězdy broadwayských divadel, takže vlastně my jsme se museli naučit všechny písničky v angličtině, protože před 2 lety tam bylo 80% Čechoslováků a 20% Američanů a teď bylo 80% Američanů a jenom ten zbytek byl jako nám rozumnější, co nám rozuměli. Takže bylo to náročnější o to, že museli jsme s nima nacvičit ten program, větší tréma, no a, ale o to bylo krásnější a takový pompéznější, tak my máme velkou radost, protože měli jsme standing ovation a Carnegie Hall standing ovation, to se počítá.
0: To se bez pochyby počítá, takže vy jste, řekněme, tu laťku posunuli si výš.
1: Určitě.
0: Podle čeho nebo kdo vybíral hvězdy z broadwayských divadel?
1: Tak máme samozřejmě našeho velkého producenta, což je Jany Sidovský, který to všechno i vymyslel a stará se o nás. A musím říct, že se stará velice jako VIP. Máme služby, protože tam měli krásný hotely, auta nás vozili, limuzíny, všechno zázemí bylo nádherný. Jídlo jsme měli dobrý, což je důležitý pro nás, aby jsme dobře zpívali. Takže staral se o to a samozřejmě i o program. Takže zařizování a tyhle věci, všechno bylo na něm. Takže my jsme opravdu jenom přišli, vzali mikrofon, předtím jsme se dobře najedli a šli zpívat, takže měli jsme ještě samozřejmě krásné zkoušky s těma umělci a myslím, že vybral dobře, protože opravdu byla to taková, jako byl takový rozptyl, jak od Fantoma, že to byla vlastně holka, která zpívala Fantoma opery, což mě bylo blízký. A pak tam byla holka, která zpívala Aladina, což jsou různý hlasy, a zase kluk, který zpíval zase jiný. Takže bylo tam škála, taková širokospektrální škála hlasů a opravdu to mělo něco do sebe a já jsem fakt šťastný, že vybral právě tyhle tři, který nám to krásně tam tak ovoněli.
0: Jany Sidovský si vás hýčká. Už plánuje další Carnegie Hall, nebo teďka na pár let máte splněno?
1: Jo, tak já si myslím, že Carnegie Hall bylo dost, ale samozřejmě ještě plánujeme příští rok, jsme dostali nabídky, když jsme tam byli do dalších částí Ameriky, což je Florida, Atlanta, Washington a tak, že bychom udělali takový kolečko ještě, protože samozřejmě víza jsou drahý a ještě máme pár měsíců jako k dispozici, tak proč to nevyužít, takže jsme říkali, že ještě bychom mohli využít tuhle šanci a zajít se podívat. Na Floridě je krásně teplo a je tam dobrý golfový hřiště, já jsem golfista, tak bych si to rád zkusil.
0: Takže byste si udělali takové východoamerické tour?
1: Určitě, já bych byl strašně rád. No, jednáme o tom a doufejme, že to dopadne. No.
0: Ale to musíte tedy rychle jednat, protože čas víc tady se
1: rychle,
0: možná brzy
1: máme
0: naplní.
1: To ještě tak na rok, takže na rok. Takže tenhle rok už jsme si to dali, takže myslím, že příští rok ještě by to mohlo vyjít.
0: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s operním a muzikálovým pěvcem Marianem Vojtkem, který je už 9 let členem vokálního seskupení Čtyři tenoři, se kterým vystupuje na společných koncertech. My jsme mluvili o vlastně druhé Carnegie Hall. Z New Yorku jste se vrátili teprve nedávno, ale vy jste právě ten váš koncert a pobyt vlastně v New Yorku využili ještě k jiné aktivitě. Vy jste tam dokonce natočili klip k nové písni, kterou zpíváte, Massachusetts.
1: Yes.
0: Velice to známá píseň.
1: Yes, of course.
0: U nás ji proslal, tuším, že Václav Neckář.
1: Ano.
0: Je to tak? Tak Massachusetts jste tady nebyli, tam jste klip nenatáčeli, padlo to na New York, nebyl čas, chuť přejíždět?
1: Chuť i čas by možná i byl, ale musel by to někdo zaplatit. A jako ty přelety, už jsme měli opravdu, my jsme měli 6 přeletů, protože my jsme tam letěli nejdřív do Cedar Rapids, tam jsme měli pro ty Čechoslováky v muzeu československým, kde je vedle něho i normálně malý orloj postavený. Tam jsme měli krásný koncert u příležitosti odevzdání.

0: Ale samozřejmě Massachusetts, blbě se to vyslovuje, že? Tak jako
1: zpomalím vždycky.
0: No, já jsem vždycky říkal Massachusetts, takže to se mi smáli, že neumím vyslovovat, ale byl to zážitek, protože měli jsme úžasného kameramana, který to točil a vlastně má na svědomí různý významnější, nemyslím, že my nejsme významný, ale významný jako osobnosti v tom New Yorku, že točil vlastně klipy pro broadwayské hvězdy, takže vymyslel nám nějaký scénář dramaturgii toho klipu a bylo to krásný, protože pod Brooklynským mostem jsme natáčeli. Měli jsme štěstí, že vlastně v ten den byl i krásně slunečno a západ slunce jsme stihli, takže koupili jsme si tam krásný nový kostýmy vlastně.
1: To je z New Yorku, ty světle modré saka?
0: Ano, ano, ano. Vlastně celý oblek, takže taky vidíte, do nás investoval pan producent, aby jsme vypadali. Myslím si, že se to povedlo a je to taková jako podsta tomu Vaškovi Neckářovi, protože on to samozřejmě proslavil tu píseň a lidi ji znají od něho, ale my jsme tomu dali trošku jiný nádech, jiný kabát a myslím jiný sako bych chtěl. Když máme ty nový saka, tak jiný sako jsme tomu dali a myslím, že to dopadlo dobře a na ohlasy faninek taky jsou výborní, takže děkujeme za ně, že to poslouchají a sdílejí.
1: A přitom ten klip je venku teprve chvíli, není to nějaká dlouhá závratná doba a když člověk ten klip dokouká celý, tak je potom konec a teď tam jsou takové ty zákulisní, to, co vlastně kolikrát diváci a posluchači chtějí vidět a vypadá přesně to, že jste se docela dobře bavili u toho natáčení.
0: Bavili, já jsem si tam všiml, že jsem nezatáhnul břicho, takže to potom musíte přetáčet. ale jo, bylo to fakt zábavný, prostě zkouška v českém centru, že jo, v New Yorku, pak opravdu se o nás starali nádherně, pak ty záběry z té Carnegie a opravdu kdo četl, nebo jako kdo by měl možnost být v Carnegie a opravdu to přeji každému umělci, protože je to úplně jiný systém, jak zpívání v podstatě, nebo zpívání ne, to musíte zpívat jako jak umíte, ale vlastně ty přípravy a vlastně toho samotného koncertu je náročný v tom smyslu, že vlastně oni vám tam nepovolí zaprvé se pohybovat volně, nebo jako všechno, mají drahý piano, vlastně křídlo Steinway & Sons a to musí všechno dělat ty zaměstnanci, takže vy máte opravdu jenom určený čas na ty zkoušky a všechno za vás dělají určený daný lidi a technici, kteří za vás připravují mikrofon, nemůžete posouvat. Přijde pán, řekne stop a teď přijde další, který to posune. Nemůžete nic dělat, protože opravdu jsou tam drahé věci. Hrají tam největší jako hvězdy celosvětový, takže aby se nic nepokazilo, aby to nebylo na nás, tak oni to vemou na sebe, když ten mikrofon spadne na zem, takže je to na něho.
1: To byste si vydělali, že?
0: Určitě.
1: Marian Vojtko je naším hostem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je s námi Marián Vojtko, ještě zůstaňme u čtyřech tenorů, než se posuneme dál, protože čtyři tenoři na konci června by měli svým vystoupením otevřít první český koncert americké zpěvačky Deany Ross. Jak k tomuto jste dospěli?
1: No nevím, asi člověče si, ta Diana Ross si koukla nějaký video a viděla mě tam, že jo, tak řekla, jo, toho tam chci. Ne, určitě, měli jsme tenhle nápad, no nápad, to přišla nabídka, že opravdu, že ta produkce, myslím, že buď viděla nás někde zpívat, nebo nabídli náš nějaký videoklip nebo naše vystoupení a je to, strašně se jí to zalíbilo a v podstatě nebylo tam žádný váhání v tom smyslu, že jestli ano nebo ne. A my máme obrovskou čest a radost z toho, že prostě takovýhle megastar, který prostě jako i Michael Jackson zbožňoval a vlastně podle ní se on chtěl jako vlastně na ní se chtěl podobat. Já jsem slyšel takovouhle ještě historku. Takže vlastně Michael Jackson uznával tuhle skvostnou zpěvačku a my máme vlastně tu šanci si s ní zaspívat vlastně před ní, jako vykopávat její úžasný koncert. A bude to 29. června vlastně tohle roku v Plzni v Lochotíně, takže je to obrovský amfiteátr, tak doufám, že se tam všichni vejdem. No a máme připravený speciální písničky, třeba i v angličtině, protože aby nám rozuměla třeba.
0: Tak jste teďka trénovaní z Carnegie Hall z New Yorku, ano. takže nepochybuju o tom, že to zvládnete. Nicméně asi pak zůstanete všichni a užijete si i koncert samotné Diany Ross. Neumím si představit, že byste odešli po svém vystoupení.
1: To určitě ne, to jako je ta šance se opravdu, myslím, že i ona už svým způsobem, myslím, že i přemýšlela zakončit tu kariéru, takhle to turné, že bude zpívat jenom ve státech, takže vlastně tady to jeden z jejich posledních koncertů v Evropě. Takže byla by to škoda si to neužít, neužít a nevyužít toho, slyšet to na vlastní oči naživo. Takže já si myslím, dáma, která už samozřejmě má svůj věk, to se nikdy neříká, ale zpívá božsky, protože já jsem opravdu, my jsme si ji, ne že načetli, ale nakoukali a ty její koncerty jsou plný energie a opravdu nikdo by neřekl, že je v tomhle věku, jakým je, takže opravdu si můžeme brát jenom příklad z takovýhle profesionality a toho entuziasmu.
0: Tak dobře, tak já věk nebudu říkat, byť ho vím, ale umíš ty si představit, že ještě za 30 let
1: jo,
0: ty budeš
1: no,
0: zhruba
1: to už
0: tak stejně.
1: Tak teďka si to můžou všechno tady spočítat.
0: Tak budeš zpívat?
1: No hele, já jsem fanouškem obrovským Karla Gotta, takže a to byl pro mě jeden z nejlepších zpěváků, samozřejmě jak u nás, tak i v zahraničí působil a měl úspěch. A je to můj idol, protože mě k tomu vedli rodiče, oni to furt poslouchali, takže já jsem to zkoušel, že ho taky, nikdy jsem to nevyspíval jak on, ale já jsem se snažil. A samozřejmě je to taková méta, no, protože on opravdu i v tom, v těch 80. letech, když měl, tak zpíval božsky a prostě ta energie, já jsem přesně na něm viděl. On prostě, i když byl nemocný nebo něco, prostě nemám tam ten hlas, přišel na to jeviště. Všechno to opadlo. Normálně se změnil celý člověk, celý jeho já a byl jak v roku, já nevím, 60 na začátcích nebo 70. letech a zpíval jako za mlada.
0: Máš to také tak? Teď nemyslím, jako, že to bych dal na jeviště. A
1: s věkem ještě
0: asi,
1: ne.
0: Asi si jak za mlada, ale jestli třeba, když jsi nemocný nebo není ti dobře a vystoupíš na to pódium, vidíš ty posluchače, diváky, návštěvníky, začneš zpívat, tak se uzdravíš.
1: Je to taková druhá injekce, protože předtím jdu ještě na kapačku, když jsem nemocný. Ale opravdu ty fanoušci a ty lidi ti dávají asi takovou tu třetí hlasivku, kterou opravdu potřebuješ, protože když nejsi v pohodě a opravdu ten výkon já si taky vybírám jako vysoký písničky, těžký písničky, protože i ty lidi mají radši, co je něco zvláštního, protože něco, co zpívá každý, tak to zaspívá i on doma si ve sprše, ale to, co třeba zaspívám já, tak to už nedokáže. Tak si právě vybírám ty těžké věci a na to gro vlastně ty lidi to chtějí vidět a já, když nemám ten hlas takový, jak bych chtěl, tak opravdu potřebuju tu takovou, jakože tu další sílu, energii od nich a což mi jako doteďka vždycky dávali, musím zaklepat a za to jim děkuju.
0: Marián Vojtko je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, který kromě čtyř tenorů vystupuje také v muzikálech. Ostatně muzikál Drákula, jsi s ním spojen.
1: Ano.
0: Řekněme od mládí, protože ty už jsi v jednom Drákulovi byl, dokonce si dostal příležitost ještě během studií, kdy jsi úspěšně udělal konkurs na muzikál Drákula. Tehdy jsi byl ale kněz.
1: Mm-hmm.
0: Teď jsi Drákula.
1: Teď jsem ano, tehdy jsem to bylo, jak jsi říkala, před 100 lety, takže my upíří žijeme dlouho.
0: To jsem tady říkala off record.
1: My žijeme dlouho, takže jako to 100 let není nic, prosím tě, v tomhle rozmezí. Ale opravdu, když jsem studoval v roku 98 dokonce, to bylo už takhle dávno, tak na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě, tak vlastně přijel Drákula do vlastně Istropolisu, který už bohužel teďka taky neexistuje. A tam začali jsme hrát vlastně tenhle kultovní muzikál a oslovili mě jako takový, já jsem ještě mladionký klučina, jako Stevena a kněze. Takže vlastně posléze, vlastně dalším nastudování už jsem už po boku hlavního upíra jsem i já vystoupil, takže to byla obrovská šance a vlastně takový šance účinkovat a pracovat s těma nejlepšíma, protože Bednárik, Karel Svoboda, Richard Hess, Borovec Zdeněk, to byly jako kapacity, které prostě už myslím dlouho nebudou a nenarodí se jak dlouho, ale byli to lidi, na kterých jsem zhlížel, takže práce s nima opravdu mi dala něco do toho, abych vlastně mohl účinkoval v takovém muzikálu. Já děkuji jim za to a samozřejmě všichni vědí, že jsem účinkoval v několika muzikálech a to díky tomu, že jsem se naučil vlastně Drákulovi jak a co a že mě peskoval ten Bednárik a nadával mi a plazit jsem se musel a všechny možné věci, takže kdo s ním pracoval určitě ví, ale Drákula to je, sami všichni víme, to je náš národní muzikál a já mám radost, že vlastně pokračuje dál v divadle Karlín hudebním a že se nadále bude hrát.
0: Ano, a tam znovu ožívá a s ním i ty, tedy tentokrát už v roli Drákuly, tak jak často, nebo při zkouškách, jak moc se ti vybavoval právě ten původní Drákula pod vedením pana Bednárika, pana Hesse, Karla Svobody?
1: To se vybavuje pořád, já tam slyším, že majovojo. Nestojí tam jak ženíchou, no a tak dále.
0: Ale to byly strašný. Takže se ti to vrací.
1: No, vrací se ty nadávky při každý jako příležitosti a každý scéně vidím toho Béďa, jak na mě řve. A v podstatě on měl 150 cm, taková malinká kulička, když přiběhla z ty desátý řady. A to byl mžik, že jo. A už ustal vedle vás, už vás bušil dozad a krčil vás a lámal vám nohy, ruce, takže to jako opravdu jako to nikdy nezapomenete. Takže teďka to bude pod režijní taktovkou Filipa Renče, takže já si myslím, že to je skvostný režisér taky a že takový to novum a myslím takový ten refresh ty choreografie a scény a režie, myslím, že bude na místě, ale budeme se vždycky podle mě držet toho základu, protože ten byl jedinečný a opravdu to, kdyby chtěl někdo měnit úplně, tak to by asi ani fanoušci neakceptovali a možná ani my, protože ta historie je tam krásná a prostě je z toho cítit to prostě to, co tam bylo vždycky. No.
0: Říká Marian Vojtko, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Marianem Vojtkem, mimo jiné tedy o muzikálech, ve kterých účinkoval nebo účinkuje, teď jsme slyšeli Drákulu, ale ty jsi se také výrazně zapsal do Fantoma opery a ty muzikály, kdybych měla vyjmenovávat, tak to zabere celý ten vstup. Tak který ten muzikál tedy, kromě Drákuly, si ti tak jako vepsal do paměti, do srdce?
1: Určitě to byl ten Fantom opery, samozřejmě, protože to je muzikál muzikálu a kdo měl šanci to vidět a poslouchat tuhle nádhernou hudbu, tak mi dá za dost, že opravdu ten Lloyd Webber věděl, o čem píše a jak to píše, takže ta hudba prostě je, to je něco nadpozemského a takového mimozemského, bych trošku říkal. Pak to byl samozřejmě Jekyll a Hyde, kdy prostě jsem začínal takového toho, pardon za výraz, hajzlíka, protože ty mi jdou a takový ty zlosinové, takže tam jsem se, ale vlastně moje prvotní počátky byly v Praze, začínaly v roku 2000 muzikálem Monte Cristo, a který prostě teďka bude mít obnovenou premiéru, ale my jsme si to s Danem rozdělili, že on bude Monte Cristo a já na chvíličku Drákula. Takže v podstatě, aby jsme se tam neprali, kdo je lepší to nebo hento, takže jsme to rozdělili a vlastně i tenhle muzikál, který se hrál od roku 2000, to byla taková jako můj takový odrazový můstek, protože vlastně, jak jsem říkal o těch velkých jménech, jako Svoboda, Hess, Borovec a Bednárik, to bylo to, že já jsem byl studentem a oni si mě vybrali, myslím, z 2000 lidí bylo na konkurzu, nevím, kolik na moji roli, ale taky asi přes 20, 30, 40 lidí, tak si vybrali právě mě. A to bylo pro mě obrovský zadozučení, že vlastně to, co jsem si vybral studovat, což byl operní zpěv v podstatě, tak jsem byl přesvědčen, že to ano, tak správně jsem si vybral, protože i někomu jinému se to páčí, líbí, ano. Jak i moji mamince, že jo, já tatínkovi. Oni mi vždycky říkali, ty jsi vynikající, no ale vlastně teďka už i ti profundovaní řekli, že ano, máte na to, takže to byla taková satisfakce a v podstatě už jsem tím muzikálem navázal na další spolupráce s produkcemi, jak byla Kleopatra, divadle Broadway, Mušketýři, teďka Troju tam hrajeme. No a divadle Goya Music Hall, tam nádherný světový hity, sama si je viděla samozřejmě určitě a to bylo Fantom opery, Čarodějka, Plezupíru, Bídnici. No co si přát, než takhle jako zažít dobu, kde prostě můžeš tyhle krásný skosty hrát a účinkovat v nich.
0: No vidíš, já jsem ti říkala, že když to všechno vyjmenujeme, tak máme po...
1: tak máme, a to jenom čtvrtka ještě.
0: Tak máme po vstupu, ale tak mluvili jsme o čtyřech tenorech, o muzikálech, ale ty si, jak jsi sám připomněl, také operní pěvec. Mm-hmm. A je čas i třeba na tvoji solovou dráhu, zbývá na to čas?
1: No, určitě, protože jako tenoři jsou teďka prioritní, protože mi dávají vlastně spoustu práce, což je důležitý a vlastně i ta náplň je, že mě to baví a s klukama jsme strašně dobrý kamarádi a v podstatě je v tom něco, co prostě jsem nikdy netušil, že by mě mohlo bavit s někým zpívat, protože já jsem byl vždycky soulově zaměřený a nesnesl jsem žádný konkurence vedle sebe, takže, ale to asi myslím každý, takový kohouti, že jo, na tom smetišti jsou ty zpěváci a pěvkyně, že jo, takže to vždycky každý z ty ramena, každý si být první a tak dále. Ale samozřejmě moje solová dráha pokračuje dál, protože já mám spoustu faninek a fanoušků, kteří prostě mají rádi moje vystoupení a písničky, takže jsou to víceméně z těch muzikálů a jak jsem vzpomínal, že jsem miloval Karla Gotta, tak i jeho písně zpívám. A teďka mám takový malý tour po nějakých takových městech, což jsme byli Plzeň, Brno, Pardubice, Český Budějovice a zakončuju to tenhle rok v Lucerně, což je takový svatostánek, říkám, kulturní.
0: To je taková naše Carnegie Hall.
1: Jo, to je naše Carnegie Hall, já se na to strašně těším. Jako, ale minule jsem říkal v nějakém rozhovoru, že mám strašný strach z toho. Já jsem měl koncert v O2 Univerzu, nebo vlastně v těch velkých halách pro 4000 lidí a tam prostě mi to nepřišlo tak náročný, jako bylo to nádherný a zkusný, náročný to bylo, ale ta Lucerna pro mě jako to je něco zvláštního. Tam je takový, jako takový zvláštní fluidum na mě působí, že hele, tady zpíval Goťák, tady zpíval Henten, tady zpíval ten z Ameriky, Vondráčko a tak dále. Všichni ty kapacity a říkám, no a teďka ty, tak se ukaž. No a z toho já mám docela strach, no ale doufejme, že to vyjde dobře a že nějaký takový ten umělecký duch na mě poklepe a říká, neboj se ty, jsem tady s tebou.
0: Tak a za pár let tam bude stát někdo další, že tady byl ta kapacita, ten Marian Vojtko,
1: no
0: to musím taky zvládnout.
1: No tak jo, tak se zapíšu do análu.
0: Análu, Marian Vojtko.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen, každý všední den, od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je Marian Vojtko, operní, muzikálový zpěvák, který hojně vystupuje a ty jsi to nechtěl slyšet ten počet let, ale už 9 let vystupuje se 4 tenory. Příští rok 10. Chystáte něco speciálního?
1: No určitě, my máme samozřejmě 10 bude, no máme vystoupení zase, příští rok chystáme výroční koncert a těším se na něj, bude v O2 aréně, protože jednu jsme už měli a což je velkým překvapením jako pro mě, že se to normálně celá O2 arena vyprodala. Já jsem tomu nevěřil a normálně boom a bylo to tam.
0: Jako už nyní?
1: Ne, ta minulá.
0: Jo, ta minulá, už jsi se lekla, že...
1: A teďka už je vlastně z poloviny vyprodaná i ta další, protože 2027 máme úžasný koncert opět v tom největší hale tady u nás v České republice a už skoro polovina je prodaná, takže a tam budeme vlastně oslavovat těch 10 let. Tam otevřem asi největší flašku, co existuje, nějakého šampanského a pokřtíme celou tu arénu a s těma fanouškama, takže na to se strašně těším a to je fakt jako, to je opravdu velká zodpovědnost, protože ty lidi jako přijdou poslechnout, protože my jezdíme takhle po celé České republice, jak v kulturních domech, pak pod holým nebem máme ty koncerty na zámcích, na hradech, takže celá škála vlastně vystoupení, ale je to, všechno je takový specifický a jiný, než když přijdeš do té obrovské haly a tam na tebe 12-13 tisíc lidí čumí a chce to nejlepší za ty peníze, co si kdy v životě udělal. Takže tam je to zase to i pro nás všechny, jak u mě v té Lucerně, takže já si myslím, že to všechno dobře dopadne, protože to je obrovský symfonický orchestr, obrovský přípravy. Jako kdo nezažil jako něco takového, tak neví si ani představit, co všechno obnáší připravit se na takovýhle koncert. Mm. Já mám velkou radost, že máme super producenta, super kluky, no a super muzikanty, takže milí
0: takže
1: fanoušci,
0: to musí být.
1: Milí fanoušci, máte se zase na co těšit.
0: Tak to už jsme nahlédli do příštího roku, ale teď ještě jsou před námi dva roky prázdnin, ne?
1: Dva měsíce prázdnin.
0: Budeš mít nějaké volno?
1: My máme takový zájezdový přesně představení po různých koutech a zámcích a prostě amfiteátrech České republiky, což je Drákula, Mušketýři, Kleopatra a v podstatě divadlo Broadway takhle jako prezentuje vlastně, aby nemuseli ty lidi chodit jenom do Prahy do divadla, takže i takhle chodíme k ním v létě pod holým nebem a máme koncerty s tenorama, takže v podstatě já jsem to počítal, mám asi 4 dny volna. Takže ale já se nestěžuji, já to mám opravdu rád a málo kdo se mnou vydrží, takže i ty moje frérky, ta moje frérka, tak samozřejmě to je svatozář nad hlavou, že prostě jako má se mnou strpení a ty lidi jako takhle to akceptujou, že jo, jak všichni kolem mě blízcí, tak v podstatě i ty spolupracovníci, protože já taky nejsem jako ten takový hodný kluk, že jo, i mezi těma našima, tak tam jako když už ta slovenská natura spod tatier se jako takhle bouchne do stolu, tak tam už to jako, a já jsem klidný jinak docela.
0: Teda takové obnažení,
1: jo,
0: jsem ani nečekala na závěr.
1: Já jsem úplný jako, že kliděs, pokud mě někdo naštve.
0: Tak jsem ráda, že snad mě se to teda nemohlo podařit, že jo?
1: Určitě ne, tak to je, samozřejmě my jsme na tom úplně jinak.
0: Moc děkuju, že jsi přišel a ať se všechny plány vydaří. Marian Vojtko.
1: Mnohokrát děkuji, pozdravuji vás.
2: Alex a host.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají.

0: Servis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 21 hodin.
3: Český rozhlas. Zprávy.
4: Králově dvoře na Berounsku střílel muž po policistech. Češi remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. V pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Muž v Králově dvoře na Berounsku střílel po policistech. Zásahová jednotka ho následně našla v domě, kde se předtím zabarikádoval mrtvého. Kriminalisté to oznámili na síti X. Nikdo další nebyl zraněný. Podle policistů už v tuhle chvíli nehrozí žádné nebezpečí. Okolnosti teď budou vyšetřovat. Horské hotely a penziony v Jizerských horách a Krkonoších mají na letní prázdniny stále volné pokoje. Zhruba polovina termínů není obsazená. Podle zjištění Českého rozhlasu turisté s rezervací čekají do poslední chvíle. I délka pobytů se v posledních letech zkracuje.
5: Teď ten trend je, že ty lidi vlastně si rezervují de facto na poslední chvíli a na kratší pobyty.
6: Říká David Jiráček z prezidentské chaty nad Bedřichovem. Nejčastěji do Jizerských hor jezdí Češi na prodloužené víkendy. Přibylo i přespání na jednu noc. S rezervací pobytů turisté čekají do poslední chvíle, říká majitel harochovského penzionu Krakonoš Daniel Beneš.
7: Určitě takhle, jakoby špatně půlce června vlastně, 14 dní před začátkem prázdnin, že by toho bylo takhle málo, to si snad ještě asi nepamatuju.
6: Penzion je na léto zaplněný jen zhruba z pětiny. Ostatní oslovená zařízení mají k dispozici asi polovinu pokojů. Viktoria Židlíková, Český rozhlas.
4: Brno připravuje rekonstrukci 7 ulic v centru. Opravy se týkají vodovodů, kanalizace i silnic, například v Jezuitské, Kozí a Rooseveltově ulici. Město teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci.
8: První etapu chce Brno zahájit v příštím roce v Jezuitské ulici. Na tamním vodovodu z 19. století město eviduje časté havárie, které často zasáhnou i sklepy okolních domů. Část kanalizací dělníci opraví pomocí štoly, kterou pod ulicemi prorazí. Ulice potom opraví podle studie z kanceláře architekta města Brna. Kromě oprav chodníků v ulicích vzniknou i nová stromořadí. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Vedení psychiatrické nemocnice Kosmonosy na Mladoboleslavsku otevřelo centrum ambulantních služeb. Lékaři tam poskytnou psychiatrickou péči včetně využití nejnovějších metod, takzvané neurostimulační léčby. Podrobnosti o ní přidává lékař Gabriel Dvořdorák.
9: Používáme vlastně při léčbě různých jako psychiatrických poruch, jako například deprese nebo úzkosti nebo bažení při syndromu závislosti a tak dále.
10: Sport.
4: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa v Atlantě s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve skupině šampionátu tak získali po úvodní porážce s Jižní Koreou premiérový bod. Jediný gol Čechů vstřelil Michal Sadílek. Češi zakončí základní část turnaje za týden proti domácímu Mexiku.
10: Počasí.
4: Pátek bude slunečný a tropický, nejvyšší teploty 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě na 28 až 31 stupňů. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na D1 ve směru na Ostravu leží u 257. kilometru zbytky pneumatiky v obou pruzích. Na místo jede policie, na D35 je ve směru na Olomouc zavřený nájezd u exitu 281 kvůli požáru vozidla. A na D1 směrem na Prahu je mezi 108. a 107. kilometrem porouchané auto.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A teď už country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Pavel Bobeka vyznání krásné Amandě, s ním se díky textu Víta Hrubína dlouhá léta toulá éterem. Jedna z nejpovedenějších country balad Baba McDilla, kterou premiérově uvedl na desky Texas and Don Williams v roce 73, ale až na samotný vrchol hitparády vyvedl o rok později Waylon Jennings.

Honky Tonk Heroes, titulní skladba 19. alba Waylona Jennings z roku 73, tak jak ji o 3 roky později naspíval Olda Nussberger se skupinou VO, kterou v roce 75 založili v Praze studenti konzervatoře v čele s Jiřím Hoškem, Markem Ebenem a banjistou Ivanem Preisslerem. O rok později si odvezli z Ústí nad Labem Portu a nahráli hitparádovku Johnnyho Rodrigueze Pass Me By jako přiznání jen já vím, co zbylo z mých snů.

Všechno zlato Kalifornie leží v bankách pod jiným jménem. Veleúspěšná lamentace Texasa na Larryho Gatlina, která jej v roce 79 držela dva týdny na vrcholu hitparády. Tu v té době pečlivě sledoval i Karel Gott a ještě v době její slávy ji nabídl s textem Zdeňka Rytíře Dlouhý proud mě stále láká. Dlouhý.

Eduard Žovinec kytara, Ivan Lamser baskytara, Karel Brožek bicí, Eva Trnková mandolína a v jejich čele solový kytarista Radim Zelina, tedy brněnská parta Radimec and Old Horses, která letos oslavuje 9. narozeniny a Cowboy z jejího 2. alba. To první vyšlo už v roce 2014 a právě odtud je Radimovo přiznání To jsem já.

Z dob, kdy za městem bydlíval drak a po cestách chodil čert. Čerti měli své povinnosti a lidé se jich proto báli. Jednou se zatoulal jeden čert až do vzdálených hor, kde potkal mladíka, co hrál ohnivě na housle.

Hned si otevřel futrál a začal svoji produkci. Oheň sršel z jeho prstů a jen jak přijel smyčcem přes struny, vydali housle přímo ďábelský zvuk.

legendární plavci se solovými huslemi i zpěvem Jirky Weisera a dokonale vystižený louisianský příběh Jirka a čert. O 5 let dříve, tedy v roce 79, jej proměnil v platinový singl nezapomenutelný velikán jižanského roku Charlie Daniels.

Majitel Porty z roku 1980 budějické zřídlo, které v roce 79 založil jako pokračování úspěšných bobrů mimořádně činorodý Karel Tampír se svou ženou Jitkou, Honzou Bicanem a bendžistou Romanem Procházkou. Jejich společná postel byla z živého záznamu z Porty 84. A ještě jednou vás vrátím ke skupině Vio, která, jak už jsem říkal, vznikla v roce 1975 a po třech letech se přejmenovala na Nevio. Ale ještě předtím stihl Olda Nussberger proměnit Haggardovu Here in Frisco na Sníh ve vlasech.

brněnská parta Radimec and All Horses a jeho boty. O 5 let mladší než její velikánské odhodlání rozkážeme svým snům.

Micky Rivola z gramofonové skládačky Trampských elit mimořádně vytrvala poslední píseň z roku 1991. Na úplný závěr našeho dnešního toulání světem country, folku a trampské písně vám ještě připomene člen Nashvillské dvorany slávy Eddie Arnold, tak jak i o 43 let dříve zpíval celých 9 týdnů na vrcholu hitparády. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Finanční podpora na výstavbu dostupného nájemního bydlení se od příštího roku sníží. Speciální aplikace usnadňuje pacientům kontakt se Strakonickou nemocnicí a v pátek se teploty dostanou až na 35 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stát od příštího roku sníží podporu na dostupné nájemního bydlení. Nový program představila ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO. Dotace mají nově pokrýt nejvýš 30% nákladů. Celková podpora může dosáhnout 85% ceny. Peníze mají přednostně získat žadatelé, kteří dřív neuspěli. Nová aplikace Strakonické nemocnice s názvem mZdraví usnadňuje lidem poradenství s lékaři i jednotlivými odděleními. Pacienti díky ní můžou žádat o vybrané zdravotní záznamy, laboratorní výsledky, přehled předepsaných léků nebo jejich dávkování. Podrobnosti přidává mluvčí nemocnice Kateřina Koželuhová.
2: Součástí aplikace je také notifikace, která pacienta upozorní na důležité informace přímo v telefonu. Cílem aplikace není nahradit osobní kontakt s lékařem, ale umožnit zájemcům rychleji a pohodlněji řešit situace nevyžadující návštěvu nemocnice.
1: Ostrava zahájila řízení o povolení demolice haly Tatran v centru města. Stavba má ustoupit rozšíření silnice na Frýdek Místek a nové protihlukové galerii. Fanoušci architektury ale varují před ztrátou cenné budovy s unikátní střechou. Podle stavebního experta Martina Mlčáka ze serveru Stavby by ale silnici bylo možné rozšířit i při zachování haly Tatran.
3: Obecně je složité zasahovat do velkých, již v legislativním procesu běžících staveb. Jsou však možnosti, například v rámci změny stavby před dokončením, provést úpravy projektu tak, aby hala s galerií byla propojena. Musí zde však být někdo, kdo to vše skoordinuje. Otázkou pak také je, zda nelze unikátní zastřešení aspoň demontovat a uskladnit.
1: Organizátoři největších vánočních trhů v Praze začali hledat adventní strom. Jako tradičně vypsali soutěž, ve které můžou lidé zasílat tipy na urostlý jehličnan. Musí růst v Česku a být alespoň 23 metrů vysoký. Vítěz soutěže navíc získá finanční odměnu, vysvětluje mluvčí pořadatele Hana Týce.
4: Strom bude zdobit staroměstské náměstí po celou dobu adventu. Tipy na urostlý jehličnán mohou zájemci posílat na e-mail info@tajko.cz a to až do 15. září.
0: Sport.
1: Čeští fotbalisté remizovali na mistrovství světa s Jihoafrickou republikou 1-1. Ve druhém skupinovém zápase na šampionátu tak získali premiérový bod. V Atlantě vedl národní tým po gólu Michala Sadílka ze 6. minuty. V závěru ale inkasoval z penalty. Reprezentační kapitán Ladislav Krejčí byl zklamaný.
5: Řekl bych, začátky poločasu byly od nás velice slušný, cítil jsem odhodlání, cítil jsem odvahu a bohužel se to časem vytrácelo. Musíme si teď říct z očí do očí, kde je ten problém. Zároveň přepnout do toho, že pořád žijeme a dokud je víra, tak je šance, takže takhle pojeme do posledního zápasu a víme, že nic jiného nám nezbývá, než vyhrát.
1: Pátek bude slunečný a tropický, 30 až 35 stupňů na severovýchodě a východě 28 až 31. Na horách se ojedinělé můžou objevit přehánky nebo bouřky.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D55 ve směru na Zlín stojí na 30. kilometru porouchaný nákladní vůz s návěsem, je v odstavném pruhu a čeká na odtah, na místo míří policie. V Karviné je nehoda v Ostravské ulici, havarovalo tam auto a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda je se zraněním. A na dálnici D1 ve směru na Brno je mezi 257. a 256. kilometrem nebezpečná překážka. Tak šťastnou cestu a nohu z plynu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou oháňkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesním žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

0: Drva hladionki, bílonky a takový kruci lunti mě je u nosa zeberou, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hřmělo v duši revírníkovi dále. A všecko to zebrali, ani třísečky nenechali. Ale kdybych já některýho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včel krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sed, sakra pes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovy hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval, ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil, ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli, rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špína chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmica na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčeji nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chviličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberty. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako axamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl, řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřímovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní.
1: Jeda, mane, tutni se, mami, co to je?
0: Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peříderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla.
1: Je, ten je studený,
0: vykřikla.
1: A holý jako kameň,
0: prohodila překvapeně peříderka.
1: Oháňku zapomněl doma,
0: divil se oháněček.
1: Mami, prosím vás, a jí se to?
0: Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, líbovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mlází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že jí očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a už čuřoval se. Tož tak, ty kujone, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleché nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděli. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe mají dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami. Bylo li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale...

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já si pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila a zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuálním jistě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začít.

0: Měl pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
1: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu. A to bylo v roce 1932.
0: Začínalo to rozhlasovou hrou?
1: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno, já si jenom pamatuju. Jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček, a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
2: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkalo pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát. Třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomný nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, který si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu. Já
1: zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Archie Rice, Milánek paní Riceové, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S! Je vám jeden domeček. V domečku stoleček, na tom stolku láhev vína, pane, to bude hlína. Muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rice, a kdo si be nedává, je Archie Rice.
4: To je přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
3: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
4: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
3: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934, ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří, 100 000, milion dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role. S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde. To vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde, Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě zbraň, trubeř spustil generál marš. To je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to víš, říká Puškin. Tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, nemá sportiči, mlinář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
4: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
3: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
4: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
3: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev. A tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
4: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
5: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože... Pustíme z klece tygra, jdem pán Jona štvát.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak rumcaj se takové to rumcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: To je nástroj?
7: Divil se kontrabas.
8: Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. Tran zí Stor, řekl tajemně fagot.
8: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
7: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
8: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí.
7: Začal znovu
8: a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
8: Co to říká?
7: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas.
8: A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky.
10: Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
8: To je krása, vydechla harfa. To je jako v kostele.
10: No, že jo. Potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
8: Tak to přece jen bude umělec,
10: minila kytara.
8: No ne, no tomu to jde, no výborně je přijat.
10: zvolal kontrabas. A teď mu řekni, Fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
11: A teď.
12: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
10: Co to tam křičí?
11: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje Fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
10: Oho, zatroubí pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
12: Hoši moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
10: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty s nám sem, Fagote, přivedl pěkného šťourala.
11: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
12: Dobrý trvení, přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech, výdech.
10: Co? Vykřikl pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
12: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj? Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten. No, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom jí napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí. No, zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva? Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě, lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byli co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Krásný čtvrteční večer, respektive už skoro noc, vám přejeme teď krátce po 23. hodině, kdy začíná další vydání Noční linky Českého rozhlasu. Ať už jste doma, na chalupě, na cestách nebo třeba v práci, budeme rádi, když nás necháte dělat vám společnost i během následujících 2 hodin. Dnešní povídání možná v mnohých z vás probudí vzpomínky na časy, kdy jsme netrpělivě vyhlíželi pošťáka a s radostí otevírali schránku. Budeme si totiž povídat o dopisech, o pohlednicích a vůbec o psané korespondenci. A tak se rovnou ptám, psali jste si dopisy s někým pravidelně? Posílali jste pohled z každého výletu nebo dovolené a schováváte si dodnes psaní od prvních lásek, z vojny, z táboru nebo ze škol v přírodě? A kdo vám napsal dopis, na který nikdy nezapomenete? No a zároveň se můžu zeptat, jak to vnímáte dnes? Nahradili ručně psané řádky e-maily a zprávy z mobilních telefonů nebo si s někým stále píšete, tak říkajíc, po staru. Zazpomínáme i na sbírání známek, pohlednice z různých koutů světa i na chvíle, kdy jsme čekali na odpověď, která ne a ne přijít. No možná zjistíme, že i v dnešní uspěchané době má takový obyčejný dopis stále své kouzlo. Do našeho nočního povídání se můžete zapojit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím internetových stránek rozhlas.cz/linka a nebo na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i zajímavá setkání s dopisy, které vám život přinesl. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Moise sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Noční linka Českého rozhlasu, tohle byl Jaromír Nohavica a ve vysílání už vítám paní ano. Ivetu, která telefonuje z Hradíkova, jste říkala, u Olomouce.
2: Ano, Olomouc, Hradíkov, ano.
1: Na samotě u lesa.
2: Mě už znají, že volám do noční linky.
1: Tak. Paní Veto, vy jste začala to povídání nějaké k těm dopisům, že ve 12 letech
2: ano,
1: a já
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: to zastavil, abyste nám to řekla.
2: Mně bylo 12 let, mně bylo 12 akorát a my jsme s rodiči jezdili na dovolenou Štenberg, jo, do toho Štenberka tam na ty chatky na dovolenou a já jsem se tam seznámila s jedním klukem.
1: Ano.
2: Mě bylo 12, mu bylo 18 a my jsme si začali psát, jo. On žil v Německu, NDR, to nebyl Západ, on byl NDR. A my jsme si začali psát a oni měli ve Štenberku tam rodinu a já jsem si s ním začala psát, s tím chlapcem. A já jsem každý týden čekala na jeho dopis, jo. On mě psal, já jsem mu psala, tenkrát nebyly mobily, nic.
1: No jasně.
2: Takže my jsme si psali, no. A já jsem na ten dopis čekala, strašně jsem na to čekala.
1: Takže to byly,
2: jo,
1: takové zamilované dopisy to byly.
2: Úplně, jo, no. Já jsem byla mladý děvče.
1: No ve 12 letech, to jste byla hodně mladá s 18-letým klukem. O čem jste tak psali?
2: No. Že jsme si psali, jak se máš, mám tě ráda, jo, jak se ti daří. A takový, jo, já jsem uměla německy, anglicky.
1: Jo, takže jste ještě trénovala jazyk na tom.
2: Já jsem mluvila, já jsem chodila do němčiny, angličtiny. Jsem uměla anglicky, německy, rusky, jo. A naši neuměli nic říct, nic. A my jsme se tenkrát aj stýkali s těmi rodiči, když tam každý rok přijeli do toho Štenberka. To byl Dolní Žleb, jo. Teď jsem si vzpomněla, Dolní Žleb.
1: Ano.
2: Do Dolního Žlebu, jo. Tak oni tam měli rodinu, ti jeho rodiče, toho chlapce, on se jmenoval George. George, oni mu říkali Georgi, jo. George.
1: Ano.
2: A oni mu říkali George. A oni tam jezdili za tou rodinou.
1: Takže jste se občas i viděli?
2: Každý rok. A moje rodiče, ano, každý rok. My jsme jezdili s rodiči do toho Dolního Žlebu na dovolenou. Tam byly takové chatky.
1: Ano, ano.
2: To byla perfektní dovolená, jo. Tam bylo jezero. Tam dál,
1: jo,
2: my jsme se tam koupali.
1: Takže vzpomínky na mládí, na dětské lásky. Paní Iveto, řekněte mi, jestli pak máte dopis od George schovaný nějaký?
2: Víte, že nemám.
1: No.
2: A lituju toho do dneška, nevím. Já jsem to nějak ztratila, povyhazovala. Já nevím prostě. Já jsem toho člověka milovala a jsem teďka vzpomínala na něho, že on byl potom chirurg, on vystudoval, jo, lékařství, doktor. A já jsem na to vzpomínala, že to mohl být můj manžel.
1: A když jste si přestali psát?
2: Přestali jsme si tak psát, co on mě pak napsal. On za mnou jezdil na motorce, jo.
1: Ano.
2: On měl perfektní motorku, jo. A on za mnou jezdil do Olomouce na motorce z toho Německa. On byl Hamburg, Barleben tam bydlel.
1: No, takže to byla oboustranná láska.
2: Jo, my jsme se milovali. A já jsem měla 18 let tenkrát, jsem za ním jela v 18 letech do toho Německa, Maminka říkala, ježišmarja, co blázníš, já říkám, ne, mami, já tam musím jet. Já jsem za ním jela v 18 letech do toho Barlébenu, Hamburg Barlében to bylo, jo, na mých 18 letech jsme to tam spolu oslavili, on za mnou jezdil do Olomouce na té motorce, on měl perfektní motorku.
1: A pak to skončilo, ale...
2: A potom mě napsal, ano, a já jsem to strašně to oplakala, on mě napsal, že si našel holku.
1: Yeah.
2: Prostě si tam našel holku v tom Německu.
1: Takže to takhle prostě, skončilo.
2: No, ta láska na dálku pro něho nebyla. Hmm. A napsal mě, promiň, já jsem si našel děvče. A já jsem plakala hrozně.
1: No jo, tak už to bývá v tom životě.
2: Já jsem ho milovala, toho
1: rozumím,
2: kluka.
1: Rozumím, rozumím.
2: George.
1: Ale zůstaly vám hezké vzpomínky.
2: Jiří. Já do něho, na něho do dneška vzpomínám. Uh-huh. A on už dneska může mít 70 let.
1: No jo, tak...
2: 70 let.
1: Uvidíme,
2: a
1: tak...
2: A tenkrát mu bylo... takových 18.
1: 18, ano. Tak jo, tak já vám moc, paní Iveto, děkuju za to krásné vyprávění o lásce, no, o dopisech.
2: No,
1: zdravíme George, třeba to k němu. Rozumím tomu.
2: George.
1: Rozumím tomu.
2: Můj George.
1: Tak
2: já
1: jo.
2: Jsem ho milovala.
1: Rozumím.
2: Já jsem ho prostě milovala.
1: Tak, tak zdravíme George a třeba to uslyší.
2: Já to milovala.
1: Třeba
2: ano.
1: Se to k němu nějakým způsobem donese.
2: Dneska je to starý chlap.
1: Ale to nevadí přece, ty vzpomínky zůstávají a můžete s úsměvem. Tak se mějte hezky. Jo? Moc vám děkuji za zavolání. Ať se daří.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
2: Dobrou noc, zdravím
1: vám
2: všechny
1: taky.
2: Lidičky.
1: Ano, ano.
2: Ano, ano.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Linky štěstí, Karel Gott, Darinka Rolincová a pokračuje noční linka, pokračuje telefonátem a povídáním s paní Eliškou, která volá také z Olomouce. Předchozí posluchačka Iveta byla nedaleko Olomouce, paní Eliška je přímo v Olomouci, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím srdečně a zdravím všechny posluchače a chtěla bych se zmínit o korespondenci, kterou jsem opravdu provozovala. Měla jsem přítele, který bydlel v Plzni. A my jsme totiž měli trošku, on byl o 7 roku ode mě mladší. A měli jsme stejné osud. Mu ve válce zabili při náletě tatínka. A mě v Brně, já jsem pocházím z Brna, zase při náletě zemřela moje maminka a moji sourozenci a my jsme si měli právě o čem povídat. Takže jsme se seznámili, když už mě bylo 37 a on byl o 7 roku, takže on byl ještě mladý. A my jsme se seznámili v Lázních. No a tak jsme si začali dopisovat. Byl to vynikající přítel, že když jsem potřebovala nějakou radu, tak stačilo napsat.
0: Ano.
1: Okamžitě přišel dopis nebo telefonát mě do zaměstnání. No a tak jsme si dopisovali 25 let.
0: Pane jo.
1: 25 roku jsme si dopisovali, až těžce onemocněl a dostal rakovinu prostaty. Takže byl trošku tvrdší, já jsem mu vyčítala, že s tím nechce jít na operaci. On mě říkal, že ne. A pro mě byla teda hrůza, když jsem zjistila, že teda zemřel. Bylo to pro mě trošku těžké, ale mám tady těch dopisů 150.
0: No, tak to je ale pěkné číslo. Dopisů.
1: A může to přečíst každý, není v tom nějaký zamilování nebo prostě přátelství tak, jak má být. No takže jsem byla ráda kolikrát, že jsem šla z práce a už jsem čekala, jestli mám ve schránce dopis.
0: Ano.
1: A už jsem měla trošku větší děti a vždycky dcera mě mávala z okna. Mami, přišel ti dopis.
0: Je tam dopis, jasně, jasně. No,
1: takže jsem si to tak střádala a bojím se to číst.
0: No to jsem se chtěl zeptat.
1: Mám je tady všechny uschovaný.
0: Takže nepročítáte.
1: Ale bojím se to číst, že mě to citově rozporuží.
0: Jo takhle, že vás to třeba dojme, nebo nějak, že vám bude smutno z toho.
1: Přesně. Že, takže mám je uschovaný a poručila jsem mojim dětem, až jednou zemřu, že si přeju, aby ten balík těch dopisů mě dali do rakve. Že to prostě je to moje takové, že skutečně jsem si toho člověka vážila a postrádala jsem, protože jsem byla už sama rozvedená a potřebovala jsem trošičku poradit, ale bylo to opravdu. Já jsem řekla, on by se hodil ke mně jako bratr, tak jsme byli přátelé.
0: Ano, ano, přátelé takže přes dopisy, rozumím tomu. No a řekněte mi, v dnešní době ještě si píšete s někým klasické dopisy, nebo už to řešíte moderními způsoby, nebo jak to je dneska?
1: No teď už ne, teď už jsem vůbec, já to ani, já totiž nemám ráda ani mobily.
0: Jo takhle, takže ani telefonování.
1: Já mám pevnou linku. A chci podat na pevné lince a já už ani ty mobily nemám ráda, takže já když jdu někde, já chci pořád někde na výletě,
0: ano,
1: tak jdu bez telefonu a dětka mi to vyčítají, mami, kdyby se ti něco stalo,
0: mají
1: tak
0: strach.
1: Nemáš
0: no.
1: Telefony, musíš mít u sebe a já ho nechci, ten mobil.
0: Máte to ráda po staru.
1: Já po staru, prostě. Taky se mě stalo, že jsem měla třeba úraz a šla jsem do nemocnice a děcka o tom nevěděli. Protože jsem neměla ten mobil u sebe.
0: No, vidíte to, jak by se hodil.
1: Takže,
0: helejte, ale Eliško, ještě vy jste mi, pardon,
1: Já si říkám, že jsou starodávný.
0: Starodávný člověk. Vy jste mi říkala, že hodně jezdíte na výlety, že hodně chodíte, že jste pořád taková aktivní. Posíláte pohledy?
1: No, já

0: Vrátila jsem se na oběd a pokračovala jsem až do 5 hodin.
1: Jo, zase jiným směrem potom po obědě. Perfektní.
0: Já si potom, když jsem doma, tak si uvařím, mm-hmm. abych to měla pohotový, takže já tu ráda venku mezi lidma.
1: Jasně.
0: Já nedokážu být sama.
1: Tak jo, no tak o těch výletech si třeba můžeme povídat zase někdy příště.
0: A no určitě.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste zavolala do noční
0: já
1: linky.
0: Taky.
1: Ať se vám daří, pozdravujte
0: vám
1: v Olomouci.
0: Ano, děkuju.
1: Naschledanou.
0: Děkuju, a vy taky, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ještě bych potřeboval chvilku, aby Naďa Urbánková záviděla, abych si mohl popovídat s paní Dášou, která už čeká na telefonu, ale Naďa dospívala, tak pojďme na to. Dobrý den.
1: Krásný, dobrý večer.
0: Dobrý večer, tedy vlastně, já mám pořád den, tak dobrý večer, aby jsme byli přesní. Dáša momentálně na cestách a vy jste říkala, že také pro nás máte nějaké zajímavé povídání, které se týká dopisování.
1: Ano, ano, já teda nejsem tak to zralá, jako byly předchozí účastnice tohohle vysílání, teprve 2.40, takže, ale taky jsem zažila krásný takovýto dopisování z táboru.

0: a přesně takový ty brieflandy, což bylo jako milý. Ale ačkoliv se to nezdá v dnešní době běžné, tak já si třeba znova píšu, neb muže, kterého miluju, tak mi zabásli a vlastně jediný kontakt, který máme poslední rok, jsou ty dopisy. Jo, samozřejmě vidíme se v rámci nějaké návštěvy jednou za měsíc, ale znova jsem se přistihla při tom, že opravdu každý den dychtivě běžím do té schránky a doufám, že se tentokrát Česká pošta vytáhla a ten dopis mi doručí. Jako. Takže jsem zase zpátky v té fázi toho dychtění a těšení se na ten dopis a je to jak, se chtěla říct za mladá, ale já se pořád cítím teda nesmírně mladá a tak, ale je to vlastně okouzlující a musím se přiznat, že vlastně mám ráda i klasický přání k Vánocu. A vlastně mě obtěžuje, jak mi telefon v době svátků zahltí desítky hromadných zpráv. Od lidí, který za celý rok se neozvou. A říkám, a to přesně podle toho poznáte, že to je ta hromadná zpráva. Jasně. Jednak to není vůbec personalizovaný, žádný oslovení jménem. Takže ano, takže já jsem na tom podobně jako kočky, co volali přede mnou a mám radši osobní kontakt a příroda je taky skvělá a myslím si, že je to škoda, že dneska ty mobily sebraly lidem možnost se opravdu potkávat a opravdu prožívat a opravdu se setkávat jako přítomný, protože vlastně teď setkala jsem se po nějaké době s přáteli, se kterýma jsme chodili cvičit. A my jsme seděli v té restauraci a bylo nás tam 7.
1: Ano.
0: Já a 6 kluků ve věku třeba 17 až 28. A já jsem byla jediná, kdo neměl telefon v ruce. A vlastně oni celou tu dobu místo nějakého hovoru mezi náma strávili koukáním do mobilu. Takže si myslím, že zlatý dopisy.
1: To by mělo být zakázané, tak když sedíte, že v nějaké společnosti.
0: Já říkám, hele, kuty, já vím, že bych vám mohla dělat mámu, ale uvědomujete si, jak je tohle neslušný k těm ostatním lidem, kteří jsou s váma u toho stolu a vlastně přišli proto, aby s váma konverzovali. Já říkám, já jsem se nepřišla najíst, já jsem s váma přišla strávit čas. A vy vlastně se ke mně chováte teď neúctivě. A vidím to všude. Vidím to na dětském hřišti, vidím to v tramvaji, v autobuse, ve vlaku, když jsem jediný člověk, který tam čte knížku. A říkám si, tyjo, kam se to podělo? A potom přesně se mladí lidi ptají chatu GPT, jak oslovit holku, jak oslovit kluka, nebo jak se chovat v takový a takový situaci. A vlastně se připravují o strašně moc krásných okamžiků toho seznamování, vlastně přátelského kontaktu, kdy jenom třeba jdete, podíváte se někomu do očí, potkáte se očima, usmějete se na sebe a vlastně si vzájemně zpříjemníte den, aniž byste cokoliv říkali nebo dál tu interakci rozvíjeli a tohle je něco třeba, co mě nesmírně baví. A proto jsem vlastně i ráda, že jsem se dovolala, mohla jsem tohle s váma rozdíl.
1: Ale je to tak.
0: A vlastně se mi krásně ukrojili ten čas na té cestě.
1: Máte naprostou pravdu, kdo kouká do mobilu, ošizuje se o ten reálný svět a může mu uniknout spousta krásných věcí. S tím s vámi souhlasím. Ty vánoční hromadné SMSky, asi bych to neměl říkat nahlas do vysílání, ale také nemám úplně rád ty veršované, co přijdou od 20 lidí, stejná zpráva. No, to prostě není úplně ono. Ale já bych se ještě vrátil k vám a k vašemu příteli. To znamená, že vy se vidíte jednou měsíčně, jo?
0: Ano,
1: a jinak veškerý ten kontakt závisí na těch dopisech, na té korespondenci, no tak to musí být úplně hodně intenzivní psaní. Já nechci vědět, co si píšete, ty detaily úplně ne, ale vy to vlastně všechno musíte dát tomu papíru.
0: Ano, je to tak. Máme teda možnost, nebo takhle, správně by měla být možnost, že by mohl telefonovat 20 minut denně. Ale bohužel samozřejmě zaměstnanců vězenské služby je málo, vězňů asi hodně, takže není bohužel možné, abychom se slyšeli každý den, ale i těch 20 minut se vám pak zdá tak nesmírně vzácný. A musím se přiznat, že ze začátku opravdu ty moje dopisy měly 10 stránek třeba. Jo, já říkám, ale jestli to fakt někdo čte, tak je mi ho skoro líto, protože jako samozřejmě je to zamilovaný, je to hezký, spoustu vděčnosti, jo, do toho samozřejmě, protože mám 3 děti, dva puberťáky, 13, 11 a do toho dvouletáčka, který je totální torpédo, tak vlastně samozřejmě potřebuju pozdílet, že jo, co ty děti, jak jestli zlobí, nezlobí, samozřejmě tatínkovi nepíšeme, že i když zlobí, protože mu nepředěláváme starosti, ale i pořád je co, ano, jako opravdu, já kdybych každý den večer, kdybych na to měla sílu každý den, tak každý den večer mám co třát. Jo, ale je pravda, že jsou dny a nebo týdny, kdy jsou ty dopisy stručnější. Ale pravda je, že někdy je to taková forma terapie, kdy tomu papíru dáte všechno. Jo, ten, tu vlastně touhu, to těšení, ale zjistila jsem, že mi nesmírně pomáhá. A samozřejmě, že bych tam mohla do každého dopisu psát, strašně mi chybíš. Jo, hrozně je mi smutno, ale zjistila jsem, že mě samotný je líp, když napíšu těším se. Těším se na to, co bude. A ano, teď ještě máme prostě pár třeba týdnů, možná měsíců před sebou toho odloučení. Ale to nemění absolutně nic na tom, že pak máme zbytek života.
1: Lepší se dívat dopředu spolu. Prostě.
0: Ano, jo, stavíme to spolu v lásce, v harmonii a v obrovské vděčnosti. Protože znám příliš mnoho párů, příliš mnoho lidí, kteří spolu žijou, nebo respektive žijí vedle sebe, ale nejsou, vlastně nevyužijou ten potenciál toho času.
1: Ano.
0: Jo, protože znám ženy, které si stěžují na svý muže a spoustu mužů, kteří si stěžují na své ženy.
1: A tak vy jste vlastně díky té situaci pochopila, že čas je vzácný.
0: Ano, přesně tak. A hlavně, že některé věci, některé situace, a bych stoprocentně vím, že je budu řešit jinak, víc v klidu. A paradoxně musím říct, že tohle odloučení náš vztah velmi posílilo. A opravdu si vážíme jeden druhýho obrovský moc. Protože přesto, že můj muž teďka jako zavřený, tak přesto je mi obrovskou oporou. A vlastně tolik krásných slov, který já teda obdržím v těch dopisech, který si čtu kolikrát opakovaně. Tak, vlastně vždycky, jo, takže je to tak, protože to je taková jako kolíbavka před spaním. Tak to jsou slova, které si myslím, že by každá žena si přála od svého muže slyšet. Že si ji váží, že si váží toho, co pro něj dělá, toho, jak se stará o jejich děti, o rodinu a to, že vlastně pořád, jo, v radosti. Snažím se i tak, navzdory situaci, žít v radosti
1: a že se těšíte.
0: Dělat radostním ten svět prostě kolem sebe, protože ano, někdy jsou ty dny těžký a někdy jsou prošoupu nohama, ale prostě jsem šťastná, že žiju.
1: Perfektně.
0: Jo, třeba teďka jsem stála, já to vám ještě řeknu, protože to si myslím, že je něco, nad čím by se lidi asi měli zamyslet.
1: Ano.
0: A staly se mi ty dvě situace a jedna byla, že jsme stáli v koloně, protože tam byla obrovská nehoda. A lidi v té koloně strašně nadávali, že tam musí čekat a tohle. A já jsem si říkám, ano, my tady teď čekáme, ale čekáme tu ve zdraví. A mohli bychom být tamhle, jo, mezi těma tělama, co tam vytahují ty hasiči z těch aut. A to si myslím, že je něco, co by si lidi měli uvědomit.
1: To je přístup.
0: Že prostě, že ano, jako, jo, opravdu ten náš život je strašně vzácný.
1: Je to tak.
0: A teď jsem mluvila se svojí kamarádkou, která je úžasná žena, ale bohužel umírá. Jo, ten stav je nezvratný a ona mi řekla nesmírně silnou věc. Ona mi řekla, Dáši, já už se na nikoho nezlobím, protože na to nemám sílu, ale hlavně na to nemám čas.
1: Tak, a tím bych
0: to uzavřel. A proto, když vidím někoho, jak se rozčiluje v obchoďáku, protože nemají něco v akci, tak si říkám,
1: jak je to zbytečný.
0: Ano, to je tak zbytečné, jo, prostě lidi mějte radost ze života, protože vaše radost nezávisí na tom, jestli to zboží ve slevě bude, nebo jestli prostě pojedete celou cestu a budete mít zelenou, ale ta radost je o tom, jak vnímáte ten svět kolem sebe, že si řeknete, to je tak skvělý, že prostě dneska se mi hezky dejchá, nebo dneska se mi dobře chodí a ty brďo, jako tyjo, když potkám nějakého vrstevníka, tak vypadám o 20 let mladší, jo, nebo a nakonec si řeknete, tyjo, můžete se dostat do fáze, že si řeknete, sakryš to, já jsem tak šťastná nebo šťastný, že žiju. Hmm. Že si můžu užívat svoje děti, svoje vnoučata, navzdory tomu, že samozřejmě, když byli pubertáci, tak vás štvali, ale jo, už se posunuli a všechno se posouvá. My všichni se měníme každý jediný den, protože já taky nejsem člověk, kterým jsem byla včera. A proto není třeba někomu vyčítat něco, co provedl před dnem, týdnem, před rokem, před 10 lety.
1: Zkrátka, buďme na sebe hodní, buďme šťastní.
0: Ano, a
1: už jsme utekli od těch dopisů někam úplně hrozně moc daleko, ale ano. To nevadí. Tak Dášo, nic se neděje. Já vám moc děkuju za úžasné, no chtěl jsem říct povídání, spíš jsem jenom poslouchal, jak to máte v životě hezky nastavené. Ať se vám daří a přeju šťastnou cestu domů, abyste v pořádku dorazila.
0: Děkuju Mějte vám se. Za opravdu příjemnění téhle cesty. Přeju vám krásný zbytek
1: Díky.
0: Tohoto vysílání a vlastně krásný zbytek vůbec léta.
1: No počkejte,
0: a
1: zbytek, ještě to začíná.
0: Ano, jo.
1: Tak díky.
0: Ty tropy, tak nestěžujme si, že je vedro, užijme si, že je krásně.
1: Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23:40, posloucháte noční linku Českého rozhlasu a ta telefonní linka, ta je opět obsazená. Tentokrát tam čeká paní Elena. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: A vy jste říkala, že máte sice nějakou krátkou, ale možná přímo napínavou příhodu, která se týká dopisu, tak já jsem zvědavý, co to bude?
1: Taková vzpomínka. Když mi bylo 15, tak jsem byla na Slovensku, v Bardejově, a vždycky pátek nás propouštěli domů. A ještě s kamarádkou, kdo mohl jít, tak si vzít kamarádku k sobě domů na víkend. Dovali nám whisky. No a z Prešova, z Bardejova, večer jsme jeli vlakem do Prešova. A tam jsme čekali na vlak, který jsme potom pokračovali směr Vranou na Toplou.
0: Ano.
1: No, my jsme tam přijeli půl osmi z toho do Prešova, tak jsme museli čekat. A plno lidí v hospodě, tam se kouřilo a tuhle to, no v zimě, bylo to hezky. Kluci k nám chodili, sedli si, dali nám večeři, kecali jsme, zasmáli jsme se a ten večer nám uběh.
0: Ano.
1: A ráno ve 4 hodiny hlásili se čtvrtou, že osobní vlak který bude pokračovat směr ty vesnice a takhle a Vranou na Toplou. Tak říkám kamarádce, pojď, půjdeme dovnitř, tam si sedneme.
0: Mm-hmm.
1: Ale nebyla jsem si jistá, že to je ten vlak, tak říkám, hele, já se zeptám tej slečni, takhle, naproti ona takhle stála, tak se zeptám tej slečni, jestli je to ten vlak osobný do Vranova.
0: No.
1: No, tak jsem tam přišla dnešní a říkám, prosím vás, slečno, je to ten vlak do Vranova osobní? Odpověď mi, jo, je to on. Tak jsem si sedla, stali jsme, za chvíli jsme se rozjeli, jenomže ta slečna přišla ke mně, sedla si ke mně a začala se ze mnou bavit.
0: No.
1: No, jenomže z té slečny vyšlo na to, že to nebyla slečna, ale to byl kluk.
0: Aha.
1: On měl krásný modrý oči, dlouhý vlasy až po pas.
0: No.
1: To tak rozpustěný, tak mi to vůbec nepřišlo, že to je kluk. No, tak jsme se takhle po těch tým, jak jsme jeli, tak jsme se bavili, já jsem mu řekla, kde jsem, on odchodí a takhle. No a když jsme vystupili ve Vranově, tak on jel jiným autobusem, zase jiným směrem. No a já s kamarádkou zase s jiným autobusem na jinou stranu. Napsali jsme si adresy, jsme si dali, jo. No, rozloučili jsme a kašli jsme ještě spolu. A dali jsme si slib, že si budeme psát.
0: Mm-hmm.
1: A že kdo jste z nás první. Buď když já se vdám, takže mu napíšu a tím pádem se skončíme s tou. A nebo on.
0: Mm-hmm.
1: Tak můžu vám říct, 2 roky jsme si psali dopisy pravidelně.
0: Ano.
1: No, o zážitku a o všechno možníka jsem jezdila s kamarádkama a takhle. No, zkrátka všechno možný. A on mi taky takhle psal. No a já jsem se potom zeznámila s mým manželem.
0: Mm-hmm.
1: No a on na to tajně přišel.
0: Jejda.
1: Jsem měla i fotku na tom a vzadu bylo napsáno, že jednou na mě zapomeneš, tak tu fotku roztrhej.
0: Ano.
1: No jenže já jsem ji neroztrhala, ale roztrhal on, protože ten hrozně žárlil. No, tak jsem mu naposled napsala dopis, že už mám jinýho, jo, a že se budeme brát a takové ještě podrobnosti, aby se nezlobilo.
0: A s tím to skončilo.
1: A s tím pádem to skončilo.
0: A od té doby už jste si nikdy nenapsali?
1: Ne, už nenapsal. No, mě bylo 15, když jsem si jako s tím, a jemu bylo 25.
0: Mm-hmm.
1: Jo. No, takže takhle nám ten příběh skončil, ale hrozně ráda si na to vzpomenu, a když jedu kolem, jo, vždycky.
0: Tak vám to naskočí na tu mysl, jasně, rozumím. No jo, tak bylo to opravdu napínavé, teda musím uznat, paní Eleno, moc díky za váš příspěvek do naší noční linky. Mějte se moc hezky, ať se vám daří a naslyšenou.
1: Jo, a všechny, co poslouchají a mluví, tak je pozdravu.
0: Dobře.
1: Tak jo, dobrou tak noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Desatero Lucie Bílé doznívá ve vysílání Českého rozhlasu z pardubického studia. Zdravíme, ano. Noční linka v plném proudu, no a z Teplic nám telefonuje Iveta, dneska druhá v pořadí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro, já zdravím všechny posluchače Noční linky. Tak my jsme psali hojně dopisy i pohledy dříve.
0: Ano.
1: Psali jsme k přání, k narozeninám, k svátku, pak k vánočním a k velikonočním k svátkům pohledy. Pak já jsem z nich vždycky strhávala ty známky a dávala jsem si je do alba. A pak také to na poště prodávají takové malé obálky a v nich byly šelijaké známky. Takže
0: to si pamatuju,
1: tak to jsem si taky zakládala do alba. No, z dopisu taky, jo, to byly všelaký květinky, prezidenti a kde co, autíčka tam byly, takže jsem to všechno slepovala a zakládala jsem si takový album.
0: Takže
1: pak,
0: vy jste filatelistka.
1: A to mám schovaný dodnes. No, to jsem si schovala, že to mám dodnes. A ty pohledy právě jsem si taky schovávala, ty vánoční i z těch přání, že byly krásně prostě motivovány, jo, prostě byly krásné pohledy, no, takže to mám taky dodnes schované na památku. No, potom jako jsme psali příbuzným do Bratislavy, protože maminka pocházela z Bratislavy, takže taky vždycky dopisy během roku se několik jich napsalo. No, pak ještě taky psala své sestřenice do Mladé Boleslavy, i vždycky nějaký pohledy tam poslala, teda fotku jako. No, pak já jsem si dopisovala s dvěma děvčaty z Ukrajiny, z Ivanova.
0: Ano.
1: To jsme dostali adresy na hodině ruštiny od ruštinářky, takže s nima jsem si taky, to jsme asi v pátý třídě nám to dala. No a tak to se drželo až asi myslím do prvého ročníku, pak na gymnáziu, že ještě jsem jim psala a potom už jsem to utla, no. Tam jsem dokonce dostala od té jedné, jak byla v roce 1980 olympiáda, tak toho medvídka, ten odznáček mi poslala. A nebo mi poslala násobilku a na přední straně byla taková ta měnivá, jako, jak se měnilo, vlk a zajíc, jen počkej, zajíci z toho seriálu. Tak to mi taky poslala, různý pohledy jsme si tam taky v těch dopisech posílali. Tak to byla taková rarita, že do zahraničí. No, pak jsme psali, že jo, dopisy, když byl bratr na vojně, tak jsme mu napsali různě takhle, no, a i pohled jsem mu někdy poslala. Tak mě maminka psala do školy přírody, když jsme jeli pohledy a dopisy. No, takže jsme to využívali, jako hojně, tu poštu.
0: Po všech stránkách, no a co dneska píšete?
1: A korespondiáky jsme ještě posílali na různé soutěže, nebo hlasy, když se hlasoval o československý slavík, že jo, tak to se posílalo na korespondiáku. No, takže jako všechno možný, no. Prostě jsme to využívali, tu poštu, protože to dříve bylo za pár korun, jo. Dneska právě to upadá. Jednak to, že ty známky jsou drahý, jak na pohled, tak na dopis, že jo. A takže už proto lidi od toho ustupují, že využívají ty mobily a e-maily, no, takže...
0: No a co teda zkusit napsat nějaký dopis v dnešní době někomu,
1: co? No, já taky píšu, jo, že třeba někdy taky tomu, ještě tam mám nějaký bratrance, sestřenice na tom Slovensku, takže někdy jim napíšu.
0: Takže to funguje pořád.
1: A nebo jako kamarádku mám v Ostravě, tak tam teď jsem jí posílala na Velikonoce balíček, tak do toho jsem jí napsala taky takový dopis, no, takže... Mě to baví psaní, no, jako já ráda psala, no, ale říkám, za tu cenu, aby potom člověk posílal k Vánocům, jo, za 400, za 3, jo, takhle ty...
0: No jo, tak jako známky, dneska tak jsou ty ceny jinde, no. to je pravda, to pak poslouží ta SMS-ka.
1: Právě. A oni to furt natahují, kdyby to bylo za 10 korun, jo, tak prostě, že jo, tak to lidi budou využívat víc, no, ty pohledy a to.
0: No tak myslíte si, že třeba jednou textovky úplně nahradí dopisy a pohledy?
1: No já si myslím právě, jo, že právě to v tom hraje ta cena, no, že tady máte SMS-ku za 2 koruny, že do zahraničí za 5, no takže to je úplně rozdílný než 36 korun potom, že jo, za jeden pohled nebo dopis.
0: Ale
1: no,
0: takový tak... neosobní, ne?
1: No je to tak, no ale potom raději se potom člověk setká, jo, že... Když je takhle ta možnost se sejít, no, že když tam jedete na dovolenou, že s těma příbuznýma nebo tak, no. A já jsem i kamarádku, že z Týny jsem si opsala adresu, že tam byla Slovenka jako, a nakonec to byla Češka provdaná na Slovensko, no.
0: Jo, takhle.
1: Tak s tom jsem si taky několik let jako psala, no, že teď je někde v Rajci, jako tam si postavili domeček a to už potom jsme taky, jak když jsem se já vdála, tak i jako ona, tak potom jsme to nějak taky, no, už si přestali psát. A tu adresu taky mám někde ještě schovanou, no.
0: Mm-hmm. A
1: Teď... možná i ty dopisy třeba, no, pár taky, že mám schovaných.
0: Jedna taková otázka na zamyšlení, paní Iveto. Kdybyste mohla napsat dopis komukoli na světě, kdo by to byl?
1: No, kdyby to šlo tak mamince do nebe, no.
0: Čekal jsem
1: prostě
0: to trošku.
1: A prostě tátovi i bráchovi, no, že ty už jsou v nebi, takže já jsem v té původní rodině zbyla já, no. Že...
0: Takže jim, no tak...
1: Takže jim bych poslala nějaký hezký psaníčko.
0: Dopis jim poslat...
1: O tom, že ráda prostě mám život, jo, že ano. I když jsem zůstala já jako jedno z nich sama, tak prostě mám ráda všaké zážitky, takže užívám si toho života, no, naplno.
0: To je správný,
1: to, jde.
0: To je správný, tak bezvadný.
1: A to by měli všichni, že prostě by furt ten, jo, že ten život tak rychle utíká, že prostě nesmíme ho promarnit.
0: Jo. Jak to říkala paní Dáša?
1: Ano.
0: Ona to tak hezky rozvedla tady před chvílí. Dobře, tak jo, tak já vám moc děkuju za zavolání. Zdravíme do Teplic.
1: Já taky jsem ráda povídala, no, a těším se zase někdy příště naslyšenou.
0: Taky dobrou noc naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před malou chvílí odbyla půlnoc, začal nový den, pátek 19. června a my vám přejeme klidnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dnes povídáme o dopisech, pohlednicích, známkách a vzpomínkách, které jsou s nimi spojené. Možná si ještě pamatujete, jakou radost udělal dopis od kamaráda z tábora, pohlednice od příbuzných z dovolené, nebo několik řádků od někoho, kdo vám byl blízký a možná někde doma stále schováváte krabici plnou dopisů, které byste nikdy nevyhodili. O své příběhy se s námi můžete podělit na telefonním čísle 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Mě tady blikají telefony, no tak asi dáme možnost a prostor někomu dalšímu a nevím, kdo tam teď bude, bude to překvapení pro mě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, dobré skoro ráno.
0: No o to snad tady ještě ne.
1: Tady je Božena z Uherského Brodu.
0: Dobrý večer.
1: A pane redaktore, já jsem nedávala pozor, jak se jmenujete přesným jménem.
0: Já jsem se nepředstavil teď na začátku hodiny. Zdravím z pardubického studia, Mirek Hruban.
1: Mirek Hruban, no, ano. Děkuji vám tak, pane Mirku.
0: Ráno se stalo, paní Boženko. Tak co vy a pohlednice?
1: Budeme spolu komunikovat?
0: Ano, už komunikujeme, už jsme slyšeli ve vysílání.
1: Už ve vysílání.
0: No jo, no.
1: Ježiš, tak já zdravím. Všichni noční myšky. No. No, takže já o té korespondenci.
0: Ano.
1: Tak vám povím, my jsme byli jako dosti korespondenční rodina. Já jsem ročník 1937, moje maminka byla 1903. Uhum. Byla z 9 dětí pátá a její maminka, babička naša, která u nás dožila, byla rok 1870. Takže měli 9 dětí a z těch 9 dětí bylo 7 dětí roztroušených po Čechách.
0: Aha.
1: Takže u nás se hodně psalo. A víte mi, jako když já jsem teda pocházám z Kunovic, mluvím s vama nářečím, ale v Kunovicích se mluvilo ještě jináč. A to byla taková říkánka, můžu vám to říct?
0: No jsem s ní.
1: Šua jsem šua, našua jsem kus skua. Nebylo to skuo, bylo to mi duo. Já su ale trduo. No, takže to jako prostě ukazovalo to kunovské nářečí, takže ale by se psalo, že? Babička teda hodně psávala a furt snad až do těch 80. roku vždycky drahé děti ingustovou tušku, dnesky se to ještě dělá, ty tušky nevím, napětný dopisní papír, ale vždycky se říkalo, toto je pokunovský a toto je spisovně. A i ta babička, která byla 1870 rozená, psala spisovně. A měla syna, jednoho byl v Praze, ale ve 43. roku se s toma uspěl, tak jsme si psávali. Hodně nám psával ten strýc a posílával aj nám často pohledy. A většinou to byl pohled z Karlova mostu Hradčany. No, jenomže, víte, bylo to ve válku a já, když jsem viděla, už vidím někde pohled s Hradčanama, nebo prostě nějaký obrázek, nebo aj když jsem v té Praze byla a dívala jsem se přesně, co tak je, ty Hradčany, jak na těch pohledoch. Já tam vždycky vidím tu známku toho Hitlera.
0: Jo, takhle to máte spojené s tím.
1: No, a tož, ale tak tímto pádem, že psávali, tak vím, kde byli. Třeba, že jeden strýc měl manželku z Chaloupek na Královéhradecku, potom bývali v Podolí bez. Manželka jednoho strýca, ta byla ze Zvíkova, to byla, tam se šlo z Lechanic, potom do toho Zvíkova pěšky. V Kojicích, tam se měla tetu, tam měla 10 dětí. Jedna moja, jak když od bratranca holka žije, dokonce v Pardubici, no v České Lípě.
0: Všude prostě.
1: No takže já jsem se tak docela, jsme se orientovali více po těch mapách. No.
0: Jo, takže vy jste...
1: To je, no a počkajte, ještě se mi po mamince byl ještě bratrodní, potom o 2 roky mladší. A ten, to jste nevěděl, lesti říká slovo, lesti vážně, nebo ne.
0: No.
1: A nehnul brvu a takový, tak vám aj nám psával takovým stylem. Třeba vám aspoň řeknu tu adresu. Na obálce. Familia Josefa Zábojníka na Rybníku Pochodníku číslo 1118 Kunovice, důležitá železniční stanice, okres Uherské Hradiště, konečné skladiště.
0: A dorazilo to?
1: No, což má, ale on a v tom duchu tak to napsal celý ten dopis.
0: Jo.
1: No, tak maminka vždycky říká, bože, to je starý blázen. A ten žil na Valbrechici od Krnova, pak se odstěhovali do Ostravy, takže to bylo na Vánoce, na Velikonoce pohledy, potom jsem to zdědila. Já jsem psávala 23 pohledů. No a tak teď jich píšu tak třeba 6-7, no a ještě od toho jednoho maminčiného bratra po jeho dceři, jak když je to jako moje neteska, žije v Čachovicích, tak s ní se stýkám, několikrát tady byla u nás, zbožňuje Bílé Karpaty, prochodili to předloni tam všechno, ale to všechno, co spolem korespondujem, to s telefonem.
0: Dobře. No jo, tak jako je potřeba jít vstříc těm moderním technologiím taky trošku, ale říkala jste, že dodnes si tedy něco pár dopisů napíšete, pošlete,
1: určitě,
0: takže furt to funguje.
1: Ano, ano.
0: Dobře.
1: No a měla jsem bratranca, to byl jako bratr její matky tady této holky, tak ten žil v Praze nad Zbraslavy, tak jsem k němu jezdila od roku 2003, 2002 byla v Praze ta povodeň, že?
0: No.
1: No a já potom, myslím, 5 roků jsem k ním jezdila na pár dní a psávala jsem jim dopisy, co se děje u nás a to. No tak on je 26. ročník, takže měl 89 roků, když odešel. Takže už jako korespondence žádná, ale vzpomínám na to velice ráda, protože vždycky jsem si poručila, kam chci jít a on tam šel se mnou, mě tam zavédl.
0: A ukázal. Dobře.
1: Víte, kde si ještě, že se vám tak trochu pochválím. Byla jsem v Tichém údolí, v Zdenky Braunerové ateliéru a to prostě to byl zážitek. No a potom ještě generála Pelého Vila. Tak, no měl tam výstavu Jiří Andrle, takže no. To díky korespondenci stále tady s tímto bratrancem bylo toto umožněno.
0: No tak super, tak. Vidíte to, co všechno je díky korespondenci zařídit.
1: Ale ano, samozřejmě.
0: Tak jo.
1: Takže to je tak v kostce, co jsem vám chtěla říct a přeju vám hodně zdaru.
0: Vám též, díky moc.
1: A držím vám palce.
0: Držte, mějte se krásně.
1: Děkujem.
0: No, dobrou
1: mějte
0: noc.
1: Mějte se krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už je pátek 19. června, posloucháte Český rozhlas Noční linku. Dneska si povídáme o dopisování, o pohledech, o korespondenčních lístcích, ale také o tom, jak se píše dnes SMSky, maily. Zkrátka doba jde dopředu, i na tohle je potřeba si zvykat. No a já teď narazil na příběh od Daniely z Prahy, která napsala, a to musím tedy přečíst, to je úplně neskutečné. Dobrý večer, miluji pohledy, které mi v rámci rodinné tradice posílají všichni potomci. Byť už pohled z Řecka jednou přišel 3 měsíce po návratu vnuka od moře. To se někdy stává, to známe, myslím, všichni. Pohledy na Vánoce a Velikonoce řešíme elektronicky, dopisy jsem milovala a mám mnohé dodnes schované. V roce 1961 jsem jela z cestovní kanceláří mladých do Sovětského svazu a poslední den v Kyjevě jsme šli na výstavu úspěchu a tam nás zastavil sympaťák s mikrofonem a zpovídal nás, odkud jsme a jak jsme byli s pobytem spokojeni. Byl reportérem kyjevské televize a já v té době pracovala v krajské rozhlasové stanici. Večer jsme nastoupili do vlaku a těsně před rozjezdem přiběhl Vitali a dal mi okénkem kytičku a krabičku, ve které byla jeho adresa. Začali jsme si psát dlouhé dopisy spíš filozofického rázu, diskutovali jsme o situaci ve světě. I když mě 68. rok šeredně poznamenal, tak jsme i potom v dopisech diskutovali a naše přátelství přežilo. Pak jsem několikrát byla u nich na návštěvě a jeho žena s dcerkou zase přijeli do Prahy. V polovině 90. let Vitalij zemřel a pokračovali jsme v psaní s jeho ženou. Dnes už Světlana má víc roků než já a těžce snáší situaci v Kyjevě, a tak si píšu s její dcerou, se kterou už mnohem lépe a anglicky píše můj vnuk, ale ti už nelepí známku, ti si e-mailují. Začalo to mladickým pozdravem a s rodinou udržujeme přes všechny kotrmelce světového dění písemné i osobní přátelství 65 let, píše Daniela. Tak díky za tenhle nádherný, neuvěřitelný příběh. No a jdeme se podívat opět na telefonní linku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer, jste vysílání u telefonu Mirek Hrubán. Zdravím vás. Koho a kam?
1: No, tady je Anna z Brna. Já bych napojila právě na podobný příběh, co je v rozhlase před chvilkou byl.
0: Ano.
1: Ale obávám se, že je to málem trošku politikum. Ale já bych to tak nezdůrazňovala. Mm-hmm. Pokud by se vám to nezdálo, tak mě nemůžete zkrotit. Já jsem jako mladá holka v 69. třeba jezdila do Bulharska s kamarádkou na dovolenou k moři. A stalo se mně, že to jsme vždycky večer chodili na posezení, tak na večeři a tak, a seznámili jsme se s těma místníma nebo tak. Teď jsem se poznala s chlapcem, řeč k řeči, při tanci, že byl z Libanonu. A teď z toho Libanonu právě se divil, jak se domluvíme.
0: No to taky si říkám.
1: No právě. No, jenže on mě řekl, on mluvil krásně rusky a já, když jsem řekla, že jsem z Česka, no tak asi pochopil, že mluvím taky rusky, ale já jsem v té době už lapala, já jsem si učila soukromně, tak lehce něco z angličtiny jsem pochopila, ale on začal normálně rusky, že on robota je v rádiu Libanon, v rádiu Bejrut a že ho zajímá tak o světě, takže cestuje s kamarádem a tak. A tak mě to teda zajímalo taky a tak jsem se ho vyptávala rusky, on mě, a mezi tím jsme špitl nějaký anglicky a tak jsme se prostě bavili. No a teď mě právě řekl, no, já bych se s váma rád setkala i třeba v Česku, ale já třeba nemůžu tak nějak, ale můžu vám potom třeba napsat a rád bych vás poznal, protože jste, zajímáte se o svět a tak. To mě na tom zajímalo nejvíc a tak, tak jsme se prostě stýkali. No a já jsem chtěla tady k tomuto vlastně říct jenom tohle, že stýkali jsme se jenom teda na té dovolené.
0: Ano.
1: A když jsme končili tu dovolenou, tak on mě chtěl po mně adresu a že mě určitě napíše. A napsal právě, že z spomína I remember all your time in Varna. A teď k tomu připsal tu ruštinu. Da. Tak mně to připadlo tak strašně vtipně. A byl to pohlednice Baalbeku, což je rozvalina římského hlediště, římského divadla, ano. Tam v tom Libanonu. Mm-hmm. No, já jsem chtěla podotknout jenom tohle, že když sleduju kdykoliv teď rozbořeniny Bejrútu, takže vždy si vzpomenu na něho, že tam někde třeba je, nebo jeho děti a tak. Jedinou pohlednici, ale často ji prohlížím a vzpomínám na něho. A v souvislosti právě tady s tím. Jo, a když jsme byli právě v tom, tak on zase vzpomínal na to, jak nás v tom 68. zase napadli ti. A takže já teď zase vzpomínám naopak na ně, na ně, jak jsou napadeni.
0: Jo.
1: Tak to je moje vzpomínka na Eliase.
0: To je škoda, že to máme spojené s takovými nepěknými historickými událostmi, některé ty naše soukromé věci, ale tak to prostě je a je fajn, že tedy to přátelství nějakým způsobem fungovalo a že jste si psali takhle hezky anglicko-rusky, teda to je úplně, to je úžasný. Tak Elias jste říkala, že se jmenoval?
1: Elias, no. Takže kdyby náhodou pracoval v rozhlase, třeba by se to k němu mohlo dostat.
0: Těžko říct. Tyto cesty jsou nevyspytatelné, možná se to dostane, možná ne, takže chápu to dobře, že v kontaktu už dneska nejste, nic o něm nevíte.
1: Ne, nevím. On měl staré rodiče a byl sám syn. Rodiče bydleli někde v horách, to říkal. Byli křesťané.

0: vám.
1: My také děkuji. Děkujeme, zdravíme do Brna, paní Ano, a dobrou noc.
0: No, nashledanou.
1: Nashledanou, taky.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrou noc. Dobrou noc, přeje Pavel Bobek. My ještě ne, my pokračujeme. Noční linka je v plném proudu. No a teď nám, tuším, že z Mladé Boleslavy telefonuje posluchač Milan. Trefil jsem to, je to Mladá Boleslav, dobrý večer.
1: Ano, správně, dobrý večer. Velice vás zdravím. Vás, pane redaktore, což je velmi úžasné, už delší dobu sledu Český rozhlas. Chtěl bych všem posluchačům Českého rozhlasu popřát krásnou, hezkou dobrou noc. A potom...
0: Vy jste říkal, že posluchačka před chvílí vás vyprovokovala přímo k tomu, abyste se ozval, že máte také něco, na co byste chtěl navázat.
1: No, jenomže já jsem jaksi nestarší dámy.
0: No?
1: To jako pro mě jsou přitažlivé, ale abych se neodbíhal od tématu.
0: Ano, já napjatě poslouchám.
1: No, já jsem armádní důstojník, lítal jsem s vrtulníkem. Já nevím, koho to zajímá. Posluchačům Českého rozhlasu přeju krásný večer a je taková fajnová noc a zítra přijde ještě peprnější.
0: Teda tak teďka
1: ve smyslu,
0: úplně... No, v jakém smyslu?

0: smyslu meteorologie, jakože bude ještě o 5 stupňů víc, než bylo dneska. Ale máme to krásné, klimatizované, jakože... Omlouvám se, promiňte.
1: Nic se neděje, v pořádku. Já jenom, aby jsme se dostali k tomu tématu, my si dneska povídáme o dopisech, tak pořád čekám, jestli máte také něco, co byste k tomu řekl.
0: To si pište, že mám.
1: No, já si to
0: tady
1: píšu.
0: Já to mám tolik na srdci, no. Že už ani nevím, kudy kam.
1: Tak to zkusíme, nebo to necháme na jindy?
0: No, zkusme to.
1: Tak pojďme do toho.
0: No, musíme... Pane redaktore, ukládám za vaši povinnost, vzhledem k tomu, že znám Lídu Rakušanovou jako taky velice peprnou a hlavně, co se týče českého jazyka, úplně superovou slečnu, která se už jak ty, já ji poslouchám jako mladý kluk ze svobodné Evropy, ale říkejte mi,
1: no.
0: Ty krásné vaše skladby a ta vaše skladba Českého rozhlasu, to nemá konkurenci. Já si poslouchám i konkurence a říkám, já budu radši poslouchat Český rozhlas. To je pro mě prioritní.
1: Tak to
0: jsme
1: rádi. Já
0: jsem sloužil v armádě.
1: Jo, lítal jste s vrtulníkem, ano. Helejte. Pane Milane, asi to necháme na jindy, to naše povídání, protože vy toho máte tolik na srdci, jak jste říkal, že nevíte, kde začít, tak to pojďme nechat, jak jsem říkal, třeba na zítřek, na pozítří, ale já bych se ještě chtěl dostat tady k některým vzkazům, které píšou ostatní a které se věnují právě tomu tématu, které dnes večer rozebíráme, což jsou dopisy a dopisování. No a my tady máme i pozdrav od Michala Sedláka z Myšlína. Vůbec nevím, kde je Myšlín, budu se muset podívat. A ten píše, že patří k těm, kteří také rádi píší a posílají papírové dopisy, udržuje mezinárodní korespondenční styk s několika cizojazyčnými kamarádkami. Takový dopis se sice neobejde bez známky a putuje světem třeba i několik dlouhých týdnů, ale milovníci dopisování se mnou budou jistě souhlasit, že své kouzlo to má a kvůli tomu kouzlu to člověk také dělá. U doporučených dopisů nabízí Česká pošta službu sledování zásilek. Jsou tedy k dispozici údaje o tom, kdy byla zásilka převzata do přepravy, odeslána do země určení, tam převzata vyměňovací poštou, převzata do přepravy a připravena k doručení. A právě Michala tohle baví sledovat. Má i sbírku známek, mezi nimi mimo jiné protektorátní známky s Heidrichem. No taky si je rád prohlíží. Líbí se mi třeba známka s vyobrazením majáku na Faerském ostrově Mykines. V těch končinách ale žádnou korespondentku nemám. Tedy alespoň zatím, uzavírá Michal. Tak díky i za tento vzkaz. No my si dáme další písničku, čeká nás Michal Prokop a pak dáme prostor ve vysílání někomu dalšímu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kousínek po půl jedné v noci. My tady ukazují naše rozhlasové hodiny, pokračuje noční linka, zdravíme vás z pardubického studia. No a zdravíme do sousedního Hradce Králové, kde poslouchá i paní Magdalena, se kterou jsme ve spojení. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem.
0: Tak paní Magdaleno, jak to máte vy s dopisováním? Také nám máte co říct?
1: Já bych chtěla na začátek říct takovou raritku. No. Můj trenér si působil v Africe, v Sudánu a posílal svým známým pohledy. A měl jednoho kamaráda, který byl hodinář, jmenoval se Mirek a poslal mu pohled. Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo.
0: Takhle jenom a takhle adresa?
1: Ano, ten pohled došel.
0: No tak
1: já jsem ho viděla na vlastní oči.
0: Mirek, hodinář, Hradec Králové, Československo a stačilo, aby dorazil ano. Z Afriky. No tak to je ale perfektní, to ta pošta tehdy fungovala naprosto skvěle.
1: To určitě.
0: No.
1: Protože my jsme si psali, já jsem od něj dostávala na trénink různý pokyny, takže jsem tady mývala dopisy během několika dnů, já už si to přeci nepamatuju, že to už další dobu. Jinak dopisy, já jsem mám ráda prostě psaný slovo. A myslím si, že to je taková nejslušnější komunikace.
0: Ano.
1: Nepovažuju za nějakou jako slušnost velkou. Asi já jsem teda už starší, takže tyhle SMSky a tyhle vzkazy a hlavně přání. Já si potrpím posílat svým největším přátelům jako pohledy.
0: Ano.
1: Ať jsou to vánoční, velikonoční, k svátku, k narozeninám, to považuju prostě za takový slušnou komunikaci. Ale od dětství jsem si psávala s přáteli ze Sovětského svazu, z NDR, z Polska a mě to i trvalo až do pozdních let za socialismu.
0: Ano.
1: Pak se to nějak jako přetrhalo a ať to byli sportovci nebo školní družba, tak si myslím, že jsem, jo a mám ty dopisy ještě schovaný některý
0: aha.
1: A nejdůležitější dopis, který uchovávám, je od přímo šéfa Alexandrova souboru.
0: Ano.
1: Když tady byl asi v 50. roce.
0: Počkejte, takže... No vy jste si psala jako takhle se známými osobnostmi, jako se sportovci, anebo s těmito jako šéfy sborů, jo?
1: Ano. Mám tady pohled od Marity Koch.
0: Aha.
1: Se kterým jsme měli s Amporem Rostok družbu. Její pak šéf trenér odešel do jaru a toho jsem zahlídla kdysi v televizi, na nějakých závodech byl trenérem sprinterky Johnson. A takový ty dětský psanička, když jsme dělali tábory, tak si děti posílali mezi sebou psanička a my vedoucí jsme jim dělali takový zprostředkovatele. Byly to takový nevinný ty dětský tábornický lásky.
0: Ano.
1: Většinou to končilo i nějakou svatbou, kterou jsme jim v rámci karnevalu vždycky udělali.
0: Jo, takhle, já myslel, že to přetrvalo až do dospělosti, že se pak vzali nakonec.
1: Ne.
0: Jenom prostě táborová svatba.
1: Ano. Aha. A když jsem měla svého kamaráda na vojně v Dukle, tak on si psal s Emilem Zátopkovým a ten mu posílal, jak trénuje a to. A mě posílal taky, jak mám trénovat a kolik těch dávek a to. A to byly třeba 14 stránkový dopisy.
0: Pane jo.
1: Tak. Tak. A z družebního z Banskou Bystricí jsme měli i družební manželství. Manžel pocházel z Banské Bystrice a já Hradečana a seznámili jsme se tady při družební akci.
0: Jo. A takhle vám to hezky klaplo. No jo, tak dobře, vidíte to, co všechno dokáže dopisování a udržování kontaktů takhle přes dopisy, nebo dokázalo. Dneska těžko říct, jestli by to šlo stejným způsobem.
1: Mrzí mě to opravdu, protože já i s noučaty, který žijí v zahraničí, si píšu, protože oni mají velkou radost.
0: Pořád klasicky papírově si píšete, jo?
1: Ano. Mají velkou radost, když dostanou dopis.
0: Tomu rozumím. Je to prostě hezké dostat ten dopis do ruky a vrátit se k němu kdykoliv.
1: I když je ta známka drahá, tak prostě já to tak neberu.
0: Rozumím.
1: Prostě je to tak a když chci někomu udělat radost, tak udělám i takovou nemaličkosti a nehledím na to, že stojí o nějakou korunu víc, než to stálo. Ale mám sbírku starých pohledů, který s dětma, když přijdou noučata, tak je probíráme a já jim tomu vypravuju, kdo to byl, od koho to někdy to poslali. Ale nedávno jsem našla i sbírku pohledů vánočních, velikonočních, ještě nepoužitých a staré korespondenční listy nepoužité.
0: No jo, tak to nevím, jestli ještě půjde poslat, ale ty staré pohledy, to by bylo docela takové zajímavé to někomu zkusit poslat na Vánoce, historický pohled.
1: Jo, budu toho teď užívat.
0: To by asi koukali a určitě budou mít radost. Tak paní Magdaleno, moc díky, zdravíme do Hradce Králové.
1: Děkuji vám zbytek večera příjemné společnosti.
0: Díky. Tak jo, naslyšenou. No já ještě doplním, že když jsem se chystal na dnešní večer, tak jsem schválně lovil, jak staré jsou dopisy, jak dopis sám o sobě má dlouhou historii a vůbec nejstarší dochovaný osobní dopis byl napsaný v Babyloně před 4000 lety. Představte si, a nejhezčí na tom je, že to byl dopis milostný.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

pracować.

0: Posloucháte Český rozhlas, Noční linku, dnes je to o dopisech, o dopisování, o pohlednicích, možná trošku i o známkách a jsem moc zvědavý, o čem bude mluvit pan Miloš, který na telefonu. Zdravíme do Říčan, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak jak už jsem vám říkal, už je mi přes 70 jemně a moc rád na korespondenci vzpomínám. A nejvíc asi první, co bylo, byly dva roky vojny v Popradě a v Písku. Mm-hmm. Obě dvě teda moc krásná města a dostal jsem se domů minimálně, ale měl jsem něco málo kamarádek a víc kamarádů a domů samozřejmě a psal jsem každý den, na tenkrát, já nevím, ani ne korunu, stál dopis a pohledy taky, no ale na těch 90 korun za měsíc, no měl jsem nějaký peníze, takže jsem psal, mám ještě 100 dopisů od svých kamarádek a přítelkyň a kamarádů, takže to bylo moc pěkný a teďka jsem rád, když mi napíšou moje vnučky, který tady bydlejí od Říčan 50 kilometrů a s těmi známkami, s těmi cenami, to je taky zajímavý, že to tam nedojde někdy ani za týden do těch otic tady a že ty známky, když to vemu a jedu za mladší vnučkou do Benešova, která tam chodí do školy, takže to vyjde stejně jako ta známka.
0: Jízdenka ale, jako známka, jo?
1: No, tak známka stojí 36 a zpáteční do Benešova a do Říčan stojí 72, jo, takže to je takový humorný, ale jsem strašně rád, když mi napsali vždycky pohledy, kde byli na dovolený a kde byli na táboře a když tam něco namalovali a je to moc pěkný, no samozřejmě jsem psal, když ještě mobily nebyly, ale taky tady byly na vesnici dva telefony v těch
0: budky.
1: 60. 70. letech, tak jsem chodil k jedný paní a vždycky za korunu jsem volal.
0: Jo, takhle.
1: Spolužačce 3 kilometry, aby koupila lístky do kina.
0: To byly takové...
1: A to jsme si taky, no. I na ty 3 kilometry jsme si psali pohledy a dopisy taky a normálně se známkou. Přitom jsme se viděli každý den ve škole.
0: Ale prostě jste si chtěli napsat.
1: Tak jsme si takhle psali. No a pamatuju si, že tenkrát v těch 60. letech taky byla taková hra, jako potom v 90. tady s těma finančníma obnosama,
0: jo.
1: Pošli 10 známým, tak tenkrát to bylo jenom z dopisy, jo, a moc toho nechodilo, zrovna ta pyramida, nebo jak se to jmenovalo.
0: Ano, vzpomínám,
1: no,
0: ano.
1: Takhle to bylo s těma pohledama, bylo to hezky, no pár mi přišlo, ale tolik, co jsem třeba odeslal, ne, no.
0: No, tak on asi ne každý to dodržel a pak, když to někdo přetrne,
1: jasně,
0: tak to nefunguje
1: tím,
0: úplně.
1: Tím spíš s těmi penězi, no, tak to.
0: No jo, to už odbíháme někam úplně jinam. Já jsem se teďka vybavil ještě, jasně. Jak jste říkal, že jste si psal s kamarádkou na těch pár kilometrů, tak mě zase kamarádi dělali to, že mě posílali z hospody pohledy a nedávali na to známky a já to pak musel doplácet.
1: Jo, to je možný tohle, že jsme taky dělali jako nevyplacený, to byly takový humorný.
0: Ano, to bylo popukání, věci, skutečně, no.
1: A nebo se psalo kamarádům, jeli jsme do Prahy, tak jsme to tam vždycky po ulici a aby se tam princezny, co šly kolem jdoucí, aby se podepsali na ten pohled.
0: Jo.
1: Posíhali jsme jim to domů a tak takovýhle, nebo do školy přímo, jako do té třídy, z čeho měli učitele velikou radost v uvozovkách, tak takovýhle. Takové, ale strašně rád píšu. Teďka už tolik moc ne. Mám tady několik pohledů a přání a známky nakoupený mám a to jim tam ještě dám zpátky známku, aby napsali. No, taky už teďka moc neposílej. Tak telefonujeme, no. Aspoň
0: že jste v kontaktu.
1: Nebo jedu do toho Benešova, nebo do těch Votic jedu tím vlakem.
0: To vyjde teda levnějc, nebo skoro stejně, jste říkal.
1: No, takhle to je. A nebo... No, ty známky teda, já se nedivím, že lidi jako nepíšou, protože, no, tak za těch 630 korun s prominutím není ani pivo, jo, tak lahový, no.
0: Dobře, tak Miloši, zdravíme do Říčan, moc díky za zavolání. No, přeju vám krásnou dobrou noc. Taky.
1: Mějte se pěkně, ať vám taky někdo pošle na vaší redakci nějaký
0: dopis.
1: Pohled.
0: Tak uvidíme, třeba se tak stane. Dobrou noc a naslyšenou.
1: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Zdravím všechny posluchače i vás, Miroslave. Zrovna nedávno mi přišla polhednice krásného západu slunce z Austrálie, ze Sydney. Co mi na ní ale přišlo ještě hezčí než ten západ slunce, byla známka, která nesla jméno Melbourne a město také zobrazené. Samozřejmě mě ale nejvíc potěšil krátký vzkaz od vnučky a taky to, že pohlednice ještě nejenom existují, ale že ta generace, která někdy, myslím, neprávem schytává kritiku, je dokáže najít a udělat tolik radosti. Píše posluchačka Helena, tak i za tento vzkaz děkujeme. Opět najdete je na našich internetových stránkách, když se kouknete na rozhlas.cz/linka. No my pomalinku jdeme do finále. Myslím si, že stihneme poslední hovor v dnešní noční lince a ten bude s kým? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím do východních Pardubic.
0: Dobrý večer, a kdo nám volá?
1: A už všechny je zpravce, Iveta.
0: Iveto, tak co vy a dopisování, jak to máte?
1: Já jsem jako dítě měla kamarádku a její tatínek pracoval na velvyslanectví. A ona s tatíkem hodně cestovala po světě. A já měla od ní spousty různých z celého světa.
0: Pohlednic.
1: Pohledu. A i dopisu a hlavně pohledu. A tak jsem je začala sbírat. A potom mi ještě moje prababička dala svoje pohledy, které měla od svých dětí. A takže jsem měla i starý pohledy, takový ty historický pohledy měst různých. No, pak jsem to všechno plakala, protože když jsem se vzdala, tak to maminka vyhodila.
0: Je, a já myslela, že se pochlubíte, jakou máte velikou sbírku a maminka vám to vyhodila, jo.
1: Byla to velká krabice, takové ta krabice od margarínu, to vy asi nepamatujete.
0: To asi ne.
1: A to jsem měla plnou.
0: No.
1: Ta byla plná. Ale protože jsem věděla, že děti hrozně rádi jako dostávají pohledy a já jsem jich dívala na tábory a viděla jsem, že některé děti dostávali pohled nebo jakoukoliv korespondenci každý, třeba obden, často, ale někteří nedostávali nic.
0: No.
1: A ty byly pak hrozně smutný. A tak, když jsem potom pracovala ve školce, jezdila jsem s dětma na školu v Přírodě, tak jsem nakázala rodičům, že chci od každého dva pohledy napsaný.
0: Jo, takhle, už jako do kapsy rovnou, jo, že to vezmete sebou.
1: Ano, ale jsem si zahrála na pošťáka.
0: Aha, no tak to se to vyřešilo ale krásně.
1: A když jste viděl ty rozářený oči dětiče, když ti dostali obyčejný pohled, maminka tam tu známku nakreslila, byl to pohled pejska nebo kotičky, nebo prostě takováhle nějaká blbost, ale ty děti prostě z toho měly obrovskou radost.
0: No jo, to je jasné, no.
1: Já mám kamaráda, dneska už jsme teda oba, já už jsem vdova, on je taky sám, bydlí tam na Drožnově a my si spolu píšeme už příští rok, to bude 40 let.
0: Ale tyhle dopisy máte schované?
1: Některé ano, některé ne, některé zmizely v přistěhování, v propadlišti dějin taky, ale většinu mám teda schovanou. Byli jsme tenkrát v Karlových Varech v Lázních, posadili nás 6 lidí k jednomu stolu. Ze začátku jsme si psali všichni, ale myslím, ty dvě paní už ani nejsou, to už by bylo přes 90 a my dva teda jsme vydrželi.
0: Ano.
1: A píšeme si do dneška.
0: No tak to je úžasný teda. Tak mám lepší konec noční linky jsme si nemohli přát snad ani.
1: Dřív jsme si psali pohledy, dopisy, no a dneska vzhledem jaksi důchodům a zase rychlosti pošty.
0: Ano.
1: Sedneme k počítači a já to tady večer napíšu. A on si to ráno přečte, no. Nebo on to večer napíše a já si to ráno přečtu.
0: Takže už jako i ta moderní technologie pohltila i vás.
1: I tuhle malému 80-letou bábu. Takže, ale opravdu jako ty pošty, myslím si, že to s těma financema přehánějí. No, to si budeme povídat.
0: To asi
1: ale to s tím prostě nikdo nic nenadělá, prostě peníze vládnou světu, nedá se nic dělat. A ještě, když už teda jsem u těch peněz, chtěla bych všem novinářům, rozhlasákům, televizákům, aby konečně vláda dostala rozum. A jsem na vaší straně.
0: Děkujeme. Díky moc.
1: Mějte se hezky.
0: Taky.
1: Přeju hezké léto.
0: I vám.
1: A dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. A neloučím se jenom s posluchačkou Ivetou, loučím se s vámi všemi, kteří jste naladili dnešní noční linku. Díky všem, kteří jste do ní přispěli, ať už slovem nebo textem. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu v některých našich divadlech, alespoň v některých, reagovat na vaše ohlasy, e-maily a vzkazy, mezi kterými nechybí ani přání o výběr těch slavných, než kvůli přímo legendárních historek a scének z vysílání rozhlasu anebo televize. Tak zase dnes večer pro jednou na veselou notu, jak se říká. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když jsem vám tu nedávno nabídl humorný monolog Jana Libíčka a taky Heleny Růžičkové, napsal mi jeden z vás posluchačů. Vidíte stand-up vystoupení nebo na stojáka jako vyšité, akorát se tomu tak dřív neříkalo. To je pravda. A společné mají ty tehdejší monology nebo čtení z povídek s těmi dnešními jedno. Totiž musí se to umět, ať už ve studiu nebo před publikem. Jak ostatně v zápětí dokáží Jaroslav Štarcl, anebo taky Oldřich Nový, ten tedy v roce 1953 s povídkou stejně noblesního humoristy Achille Gregora. Jak se jim asi psalo oběma pánům a četlo o jídle a závodní kuchyni?

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, beze zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extrabursty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná, úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí nastatku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned za tepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím. To byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Soužír moutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... No ne. Promiňte, to jsem zase sáhl vedle. To je zase družstevní den, já to mám. Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep, to je. Samozřejmě, jako vždycky mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Od té doby ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice mlada se ohne pro 4 lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za 3 dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Stírat obdržel k svátku masožravou květinu. A ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mě tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o 3 čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z ústa i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa. Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo. Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny. Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tam se úpěnlivě hvězd. A chodím denodenně na observatoř. Na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe. To kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách. Nestýskám si. Vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším. Každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
2: Ne. Ne, pokrajováč.
1: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav bez tíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Že trpěl pro vědu Galileo, no budiš, ale dnes. Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marné tě voláníč. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uznal.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Asi mi dáte za pravdu, že paní Dana Medřická, ačkoliv sama o sobě prý velký smíšek a milovník dobrého humoru, sama zase tolikrát v humorných skečích a scénkách v rozhlase nebo v televizi nehrála. A možná je to škoda, jak o tom svědčí ten krásný unikát Americké dědictví, napsaný snad přímo na tělo právě Daně Medřické vedle pánů Miloše Kopeckého a Eduarda Dubského. Inu, to je tak, když se potkají herci, kteří znají a přesně respektují zvolený autorský styl a taky míru gegu nebo vtipu.
2: Ano, ano, ano, pane Hubáček, dneska se váš případ projednává. Čekáme na vás. Tak tedy, vy jste paní Kovářová Karla, rozená Vejrašková, narozená v Krčicích, okres Příbram, 12.11.
3: No, nenač tyhle ty podrobnosti, pane notáři, tady podle fotky vidíte, že je to všecko úplně jasné.
2: Ano, ano, jak už jsem vám psal, jedná se o pozůstalost vašeho zesnulého strýce, pana Johna Vejraška.
4: Chudák strejček. A tomu pořád nemůžu věřit, když tady v loni v létě byl na návštěvě, tak byl takovej veselej, čipernej, no, takový mladý mi připadá.
2: Ano, ano, 76 roků, paní, jak tady čtu.
4: No dobře, ale jako mladík, kdybyste ho viděl, jako mladík. A jak mu chutnalo. Já vyvářela 12 knedlíků, flák svíčkový, šveskový knedlíky, štrůdl, no, no, jako v oposvícení. Taky jsem si musela dvakrát vyzvednout peníze z knížky. No, čekala jsem, že mi na to taky třeba nějaký ten dolárek přidá, že? Ale on ne, on, chudák drahej, porád jenom říkal, já ti to, Karličko, všecko jednou vynáhradím.
2: Rád věřím, že byl zdrav. Podle zprávy taky nezemřel na žádnou nemoc, ale následkem úrazu při automobilové nehodě.
4: Chudák drahej, no to tady mohl být ještě léta.
3: A on měl taky auto? A to zůstalo celý?
4: Taky nemusel v jeho letech jezdit jako blázen, že jo? Jenomže oni v té Americe snad ani neumějí chodit pěšky.
2: Je pan Stric nejle, prosím, svým vozem, ale z vlastní neopatrnosti vběhl pod kola cizího auta. Řidiči byla jasně prokázána nevina.
4: No jen jestli, pane notáři, strejček už se nemůže bránit. Ale jestli tady byla pojistka?
2: Bohužel pojistka nebyla, případ byl řádně vyšetřen a svědecky doložen.
4: On nebyl pojištěný? No to je nemožný. Ten dědek se zbláznil, on není pojištěný a lítá si po ulicích jak zbláznil. To je nezodpovědnost.
2: Ale abychom se dostali k věci, paní Kovářová. Jak jistě víte, jste jedinou příbuznou zesnulého.
4: Ano, ano, ano, to ano. On strejček měl jenom mě. V roce 1912 se s rodičema vystěhoval do Ameriky. Tam se tedy nikdy nevoženil, bohužel, drahoušek, bohužel. Děti taky nikdy žádný neměl, jenom mě. Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti...
4: Jenom mě.
2: Podle právoplatné závěti může ve státech každý jedinec odkázat svůj majetek, komu chce, bez ohledu na příbuzenské vztahy.

0: To snad to neodkázal všecko nějakýmu třeba útulku pro kočky? To tam jsou v módě prej teďko v Americe kočky.
1: Ne, nic takového se nestalo, to bych vás sem přece vůbec nezval.
0: No jo, no, já jsem taky jenom špásovala, nebak strejček a kočky. Ten měl jenom mě, my jsme se měli rádi jako otec s dcerou.
1: Ale pokud jsem vyrozuměl z této zprávy, viděli jste se poprvé při jeho loňské návštěvě v Praze a předtím jste o sobě nevěděli.
0: No to ano, to jo, ale já jsem na něj myslela denně. Denně. A když v loni na jaře přijel, prohlásil se jako příbuzný, to já jsem ho popadla. Ne, do hotelu, vyloučeno, u mě musel bydlet. A měl se jak v bavlnce, já ho hejíčkala, já s ním na Hračana, do Vikárky, no kam si vzpomněl? Já si byla pomyslela, že tady teďko takhle budu sedět.
1: Zmínil se vám někdy váš pan strýc o jistém panu Hubáčkovi?
0: Hubáčkovi? No to jako má bejt.
1: Ze závěti vyplývá, že při pražském pobytu poznal váš pan strýc jistého pana Josefa Hubáčka a pojal k němu hlubokou náklonost. Zdá se, že spolu chodili k Flekům na pivo.
0: No to jo, to k Flekům strejček chodil a sám, protože já po hospodách nevysedávám.
1: V závěti odkázal váš pan strýc celý svůj majetek rovným dílem vám a zmíněnému panu Josefu Hubáčkovi. Ovšem s jistou podmínkou.
0: Cože? Já se mám dělit s nějakým Hubáčkem? Já? Jediná právoplatná příbuzná?
1: Tak zní ověřená závěť Johna Vejrašky. A ta podmínka je, že svolíte provrat se za pana Josefa Hubáčka a že on svolí oženit se s vámi. Když odmítnete, připadne celé jmění panu Josefu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Jak prosím?
1: Když odmítnete, celé jmění připadne panu Hubáčkovi, odmítne-li on, připadne vám.
0: Vodu. Ten dědek se zblází. Já si mám vzít nějakého Hubáčka, kterého jsem ve svém životě neviděl.
1: Rácio, prosím, nemusíte, nikdo vás přece nemůže nutit.
0: Jo, a on to všecko schrábne, že jo? To zrovna. Rekurs. Musí se podat rekurs, ten ožrala na něj udělal nátlak.
1: Tak to jste na omilu, paní Kovářová. Pan Hubáček byl stejně překvapen jako vy a nemá rovněž chuť vstoupit s vámi ve stav manželský.
0: Nemá?
1: Ne.
0: No tak to je vyhráno. Ať to podepíše pěkně a máme ho z krku. A on si může dál pěkně vysedávat tu Fleku.
1: Mám takový dojem, paní Kovářová, že váš pan strýc velice trpěl pocitem od osamělosti. Celá ta věc se u něho vyvinula v jakýsi komplex. Pan Hubáček je starý mládenec, jako byl. On nemá nikoho na celém světě, vy jste také osamělá. Měl vás oba rád a chtěl vám oběma nějak pomoci zbavit vás osamělosti. Jeho úmysl byl jistě velice dobrý.
0: Prosím vás, co mi to tady vykládáte? Zpak já se cítím osamělá. Asi uvařím, asi vyperu a nikoho nepotřebuju. Hubáčka.
2: Dobrý den. Pěkně prosím, já se hlásím.
1: Dobrý den, pane Hubáček. Jsem rád, že jste přišel. Dobrý. Tady prosím, paní Kovářová.
2: Na, koukám, že jste z toho celá pav, co? Pěkný filuta Honzíček, co?
0: Můj drahej strejček byl veselá kopa. On si z vás udělal dobrý den.
2: No tak, což o to šprýmas to on byl. Na druhé straně zase, jak si chápu, že dáma vaší, jak si, opulence, korpulence a elegance se nebude jak si vázat na cizího mužského, že ano? K tomu byste se přece nikdy neprokučil.
0: To naopak, drahý pane, ale to já si myslím, že vy byste si neuvázal na krk ženskou, o který vůbec nic nevíte.
2: A to se velice mýlíte. My jsme o vás s Honzíčkem toho napovídali. Jej, já vím o vás vše. Jak jste ovdověla, jak jste se pěkně zařídila, Vždyť vy ani žádnýho mužského nepotřebujete, přece byste se nevázala na starýho chlapa s podágrou, jako jsem já. Prosím vás, co byste z toho měli?
0: To se tedy hrozně mejlíte, ale já si myslím, že když jste do týhletý doby zůstal svobodný, takže do toho teďko teda asi nepolezete.
2: A to se velice mýlíte. Já se mu můžu ženit třeba zítra odpoledne. Mě totiž až dosud žádná nechtěla. V tom to prosím je. Já se nedivím, já jsem divnej patron. Se mnou, aby pes vydržel.
0: A proč vy si myslíte, že já jsem se znova nevdala?
2: To se divím.
0: No, poprvé to bylo z mladický nerozvážnosti. A nebo štík toho do smrti litoval. To byl život, pane. Ten měl se mnou peklo. Galeje, hotový galeje.
2: No, tomu se ani nedá věřit.
0: Jo.
2: Taková pohledná, čistá, šlachovitá, spodávka. Ženská, jako vy.
0: No, to se nedejte vysmát. Já a spořádaná. Šlachovitá to jo. Já, když na někoho mrknu v krámě, v tu ránu zapomene, co měl koupit. A když se dopálím, tak to teda popadnu první, co mám po ruce, a už to lítá.
2: No, mě nepoděsíte, dámo. To já vybílím hospodu, než řeknete šec. Pepík Pluďas, tak se na mě všude doptáte. Mě nechtěla žádná ani za mladá na to štět,
1: Prosím vás, ale tenhle spor je úplně zbytečný, kdybyste mě laskavě nechali.
0: No počkejte, vy se do toho nepeďte, jo.
2: Jak to mluvíte s panem notářem?
0: Tak co se říká, prosím, ale vy ho nechte, ať to dopovídá všechno, prosím vás.
2: Tak moment. K věci, prosím. Tak nám jde o celý život.
0: Tak si ho opatrujte. Mě nenuťte, abych se stala znova vdovou.
2: Snad byste si nevzala takového notorického alkoholika a neřestníka a průťase, jako jsem já.
0: Jo, vzala teda od hodiny, ale vy mě asi sotva.
2: Oh, ne, prosím, velice rád. A hned zapište to, pane notáři, já jsem ochoten se oženit.
0: Okamžik,
2: prosím.
0: To byl můj nápad. Já jsem s tím přišla první, jestli se to ráčel sledovat.
2: Prosím, že jsem ochoten složit své šediny na její hruč.
0: Šediny si složte kam chcete, ale počkejte, co vám s nima udělám.
1: Jak vidím, dohoda je vzájemná, ano? Oba jste tedy rozhodnutí vzít si jeden druhého. Můžu tedy pokračovat ve čtení závěti a doufat, že mě konečně pustíte ke slovu. V době, kdy zesnulý Johnny Vejraška si pisoval svou závěť, činilo jeho jmění 236 525 dolarů.
3: 200? Ne. Drahej strajíček. Nemarná sláva, to byl pilnej, poctivý, pracovitý člověk.
4: Já jsem vždycky říkal, že je to charakterní inteligent.
0: A já mám dát 118 tisíc tomuhle.
1: Moment, ještě jsem neskončil.
4: Teď přijdou nemovitosti, co?
0: On měl auto.
1: Bohužel. Od sepsání závěti do jejího vstoupení v platnost uplynulo půl roku a za tu dobu nastala podstatná změna.
4: Ano, přiměli úroky, že?
3: Ano, přiměli.
1: Papíry, ve kterých měl Johnny Vejraška uloženy peníze, klesly a nakonec pozbyly ceny vůbec. A dolar, jak víte, klesl také.
4: V mých očích klesá i on.
1: Ve snaze znovu nabít mění prodělal zesnulý Johnny Vejraška i zbytek svého majetku, takže se ještě zadlužil. Prostě suma, kterou dědíte rukou společnou a nerozdílnou, činí 2,55 dolarů.
0: A já jsem to chlapa tady měsíc živila zadarmo.
2: I já jsem tratil, dámo.
0: Drahý příteli, stali jsme se obětí podvodník.
1: Bohužel to je jediný majetek, který po Johnu Vejraškovi zůstal. A mám tomu rozumět tak, že snad nereflektujete na ty 2,55 dolarů?
0: No ty si můžete klidně strčit za klobouk.
2: Vy mě mluvíte z duše.
0: Já nikdy nešlo o peníze, nikdy.
2: Mě mluvíte z duše. Poslyšte, co mi dva tady vlastně ještě pohledává?
0: No vlastně ano, tohle to jste mohl vyřídit telefonem.
2: To jste nádherně řekla, to jste krásně vyjádřila.
4: Je vidět, že jste akurátní ženská. Co kdybychom šli teď spolu někam na kávu? Že bychom si pohovořili? Já bych se vsadil, že nejste ani líná, ani nepořádná.
0: Co vás vede? Já nepořádná. U mě by se mohlo jíst z podlahy.
4: Ale nemusíš.
0: No nemusíš. Podle chuti, to já jsem tedy jak... No ale vy jste to se mi zdá taky pěkně přehnal, že jo?
4: Strašně. Já a alkoholík? Jedno pivo a dost. A na ženský? Na ženský jsem nikdy nebyl. Celý život jsem čekal na tu pravou.
1: Johnny Vyraško, myslím, že můžete být se svou závětí spokojen.

nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Už nikdy víc milovat nebudu. Kdo to zná, pochopí, proč sám chodívám. A proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu. Už nikdy víc milovat

nikdy víc milovat nebudu, už nikdy víc milovat nebudu. Jenom jednou jsem to zkusil, ještě dnes mám ostudu, už nikdy víc milovat nebudu.

proč píseň lásky radši vůbec už nespívám. Neumím jak mnozí jiní slíbit lásku bez studu, už nikdy víc

0: pokud na mě záleží, už nikdy víc milovat nebudu. Nebudu, nebudu a nebudu. Ani za nic.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Kolikrát jsme tu už jenom připomněli celoživotní přátelství Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka. V televizních hovorech H byla kdysi příležitost, aby Jiří Sovák vedle pana Miroslava Horníčka zavzpomínal na svého tatínka a taky na léta strávená v mládí v pojišťovně. No a pro nás je ten závěr dnešního divadla vlastně taky dobrou příležitostí vzpomínat na to, jak společná setkání obou pánů pokaždé přinesla něco chytrého humoru a dobré nálady.
3: Napřed jsem se musel účastnit takového kurzu, ano, který mě nechal úplně netknutýho a jsem nepoznal stejně potom ani tedy pojistku od požáru, od vloupání. Oni byli strašně zdobený, ty pojistky, jaký zlata tenkrát, jo, sami taková adjustace velice pečlivá, takže to požár a vloupání jsem nikdy nemohl v tom foforu najít. Ale jedna ohromná historka mi zůstala až do dneska. Hlavě tam totiž na ukončení toho kurzu měl přednášku takový ten nejvyšší, ten akvizitor ode všeho, taková carevna, cesták, carevna. Ten nás prostě morálně, tak nám měl morálně nadzvednout, trošku přisfanatizovat taky, jo? A říkal nám, podívejte kolegové, jdete do světa, za praxí, no já vás musím upozornit na takovou věc, že se vám stane, že vás budou lidi hrubě oslavovat, že vám budou spílat, mnohdy bude s vámi i po schodech smíkáno. Ale mějte vždy na paměti, ano, že za vámi stojí rezerva Pražské městské pojišťovny, to je 50 milionů korun, a že jsme nákladem 1 milion korun nechali zasklít ve svatovickém chrámě to pravé okno.
4: Takže tohle si měl na mysli vždycky.
3: Tohle to jsem
4: to okno,
3: pochopitelně to... takhle nadchnutý jsme vyrazili do terénu, já jsem navštívil tří parté, všude mě vyrazil a skončil jsem v bijáku ve 3 hodiny.
4: Ano, ano. No a... no a třeba, počkej, ty jsi pojišťoval nějakou paní, který umřel muž,
3: taky jo, tak, to ty myslíš, chtěl... já jmenovat nebudu, páčou tady ještě příbuzný a celkem to. No to byla tenkrát ovšem, ne pro veřejnost, ale pro pojišťováky a pojišťovny, byla konkurence veliká, Slávě, Sekuritas a Pražská městská pojišťovna, tak to byla skutečně bomba. Tady byla fabrička tedy půl roku nepojištěná. Víš, co to je při té konkurenci? Všechny pojišťovny se toho vzdali. Tam totiž šlo o to, manžel umřel a milující manželka se trošinku, ale nepatrně, nebylo to na blázinec, pomýlila.
4: Ano.
3: Tragédie ovšem spočívala v tom, že tam ten pán měl dvě obrovský dohy, jak ty... Dogy.
4: Dogy.
3: Dogy, ano. Dvě obrovský dogy, jak ty říkáš, stěhovací.
4: Ano.
3: Stěhovací dogy. A to byly jeho miláčkové a oni měli strašně rádi jeho a tak neustále byli spolu. A ta manželka po smrti toho manžela viděla jeho vůli v počínání těch dog. Těch, já to nemůžu říct, těch dog.
4: Dog, ano, ano. Dogo.
3: No a právě stala se taková věc, že tam se vystřelilo spoustu jako těch akvizitorů a vždycky se vrátili nějakým způsobem obnažený, oba, ty dogy, to je zajímavý, ta cejtí cestáka, okamžitě pozná. No tak mě tam někdo, abych nezdržoval, mě tam někdo hodil do té schránky tenhle typ na tuhle tu továrnu. Z legrace, až myslel zajíc, zelenáč, že no dopadlo to tedy jaksi dobře, až tam nějaká duše se na domů smilovala, ta Mařenka přišla a řekla, pane Sovku, nějaká písařka, nechoďte tam, jsou dorošťáci, chtějí vás takhle a tak dále. Je to nedalo, šel jsem za tím vedoucím, za tím přednosta Křeček to byl, ten mi dal takový chorobopis, oni měli chorobopisy, ty nepojistný,
4: ano,
3: nepojistné cvoci. A tam, bylo, a tam jsem si vydedukoval z toho, že ona vlastně tohle, co jsem vám podal, to jsem si vymyslel. jako hypotézu, jako detektiv a pana vyšila. Skutečně já tam chodil asi týden krmit ty dogy, bůž tam napřed na klacku, pochopitelně. Tak jsme si na sebe až do 15 kilo bůžců, pak jsem se zarazil, pán, to už jako stačí. To myslím, že už je dost jaksi pojištěný. No tak jsem to risknul, šel jsem potom tam byl dvůr a zahrada a to bylo to místo tabu, kdy ta bába koukala takhle ano. Vždycky tím oknem, jak kdo jde a jak ano. Se těm psům chová. Tak ano. Samozřejmě, když někdo byl, no už potvoro a už byl konec. Ven, jak nebaž, ona viděla, že s těma ano. dogama on jaksi nevychází a tím to jako skončil. Ještě já, když jsem tam nastoupil, no samozřejmě, oni se ke mně hnali, ale poznej u psa je nadšený a nebo prostě rozuřený. Ne, poznám. No
4: tak... Já to někdy nepoznám ani u herce.
3: Někdy, no. U některých je to těžký.
4: Ano,
3: no tak, ale dopadlo to dobře, pak jsem se s ním a mít nakonec jako no, stálý mi chlupy na těle, pokud ten moment první, já měl v každý kapse bušta, aby, já jsem s ním mluvil neustále, když jsem je krmil, takže oni mi říkali, tak ne, tu, a co pak, jo, ty klasný pejsek, a tohle, a baba vyšla ven a kouká, vy máte rád zvířatka, já pom, co pak, no, já, paní, já, ale jak mě milujou zvířata, já mám špačka, toho jsem našel, nějak kulhal, takže nemohl lítat. Toho jsem naučil říkat Jiříku, ne, no, tak pochopitelně. Pochopitelně tím to bylo jako hotový, já to přeskočím, ten děj, že jo, kopec pojistek, ty pojistky dělali 7000 čistýho tenkrát, to je obrovská suma. Kopec pojistek, který jsem se naprosto nevyznal. Teď jsem k tomu dal ty návrhy a teď jsem tam nad tím študoval a v tom přišli ty psi, jo. Jeden si se takhle nažidli a druhý takhle a ten jeden... Do huby, takhle, teď asi mě svojí hubou do úst, ne? No. Takhle dejchal a zapáchalo mu šíleně z úst, tedy z huby.
4: Ano.
3: A ten druhej, ten se zkoukal, jak píšu, a vždycky mi takhle packou, jo? Jo. A teď bába od stolu přes vejde pozoroval, jak se zachovám, jo? Tak já takhle. V tomhle jsem jako trošku upusínknul jsem ho a ona, jsem slyšel, jak vzlikla. Ano. Tak vzlikla u toho stolu a bylo to hotové. No prostě výsledek byl, přinesl jsem štos, pak jsem to neuměl vyplnit, ano. Nepodepsaných návrhů.
4: Jiří, já jsem měl takovou otázku, já jsem jednou dávno od tebe slyšel takovou krásnou vzpomínku na tvýho tatínka. Já nevím, jestli už si vzpomeneš, ale bylo to něco s husím prejtem.
3: No jo, no tak na mýho tatínka mohu vzpomínat i při této příležitosti, protože jsem ho měl velice rád a byl to člověk velice moudrý a i když neměl vždycky pravdu, tak jedna věc mě utkvěla, to už jsem se řídil celý život. On totiž říkal, víš, Jirko, koukej se něco naučit, abys to uměl dobře dělat. Pak tě budou lidi vždycky potřebovat. A já mám dneska takový pocit, že to všichni tatínkové neříkali.
4: Moment. Řekl ty si někdy něco takového svýmu synovi?
3: No, mýmu synovi jsem to řekl hodně, no ale já myslím, že bude lepší, když si pozveš zase jeho.
4: Já jsem s ním točil, to je moc sympatický kluk, já ho mám rád. No, ale já ti nechci, jak si rušit tebe. Ty jsi chtěl vzpomínat na tatínka a na husí prejt.
3: No ne, já ani nechtěl na to tak vzpomínat jako ty.
4: Ano. No ty máš rád tatínka, já husí prejt.
3: Můj otec byl trošku spontánní, až trošku jako cholerický.
4: Ano, tak, jako ty, jako ty.
3: Byl ovšem přitom velice roztomilý, takže...
4: Jako ty, jako ty.
3: Ale ovšem bylo těžko s ním vyjít, protože on měl ty rozkazy, který vůči mě měl, strašně neurčitý. Třeba on spravoval kliku v kuchyni, abych ho tak nějakým způsobem demonstroval. A povídá, hele ty, Jiříku, no tak to, nech to blbnutí, pojď sem. Vem to, tadyhle to, jo, a já nevěděl co, tak jsem vzal, tadyhle to, vem, klešť a pojď sem, tadyhle, z téhle strany, ale ne, takhle, jdi druh, blbče, sejdi. No a právě s ním prejtem, tak to byla taková...
4: Můj tatínek málo kdy spravoval kliku, ale tohle mi řekl často.
3: A to jsem právě, když máme hovořit o tom prejtu, přišel ze školy, to jsem byl ještě mladíčky, ze školy a nabíral jsem si prejt z kastrolu, který byl na kamnech, a máti nechal, aby byl vlažný. Přišel a otec seděl v jiný plášti v čepičce u stolu, čet noviny. Poslední můj v něm. Pak jsem se zahloubal do toho pekáče, jednu sběračku na talíř a druhý, jak jsem nějak čuměl vedle, na botu. Na botu. Teď jsem se bál hnout, až abych neupozornil nějak, víš, velkým pohybem. Tak jsem se pomalonku otáčel, jestli to táta vidí. A on seděl takhle a měl ty noviny dolů a koukal na tu botu. To bylo takové, jako když jsou dva krápníci, víš? Ano. Je zcepeně rybova. Najednou on vylecel, vypšel a už jsme byli v oba pod prejtem.
4: Tak na tvý zdraví, nebo nechceš se nabít na svý zdraví?
3: No já bych velice rád, ale snad mimo záběr, aby zase nějaký dopisy nebyly.